dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněla, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny. A přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupit jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, popřípadě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou hodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Jen je to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list, netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom, u nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy, bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme. Když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný, krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka
2: se jmenuje, kočinka,
3: to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo. Aha. Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: Vidíte,
2: už
3: zakrslý kohout a dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam je někoho, když ho řeknu rozumnýho, ano. Že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách, je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdyby choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápků.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou jsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spilí, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejně jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině zvenku. Většinou že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt. Vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyložené, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten, jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten zákop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový zákop. Většinou zákopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobby redaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas. Pozla.

0: pohádkářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce, to samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná. Je naprosto

letech 1962 až 2023 se zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

0: střední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.
1: Kdy

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974 poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976 první stříbrný slavík, 1977 první zlatý slavík a v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči had.

říkal, chci tě, jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblou. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána a ten divný oči mě.

6. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Výšlap na bořeň u Bíliny na Teplicku komplikují sršni. V srpnu meziročně stoupl zájem o památky v Ústeckém kraji. Nejvyšší nárůst zaznamenal zámek Libochovice. Policisté pátrají po 11-letém chlapci. Pohybovat by se měl ve Vysokém Mýtě. Dnes čekejte polojasno, ojedinělé přehánky a teploty mezi 19 až 22 stupni. Zprávy má Tereza Stříbrná. Hezké ráno. Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v posledním týdnu poblíž cesty na vrch bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
2: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražnými tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na bořeni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Návštěvnost památek v Ústeckém kraji byla v srpnu vyšší než obvykle.

0: Podle údajů Národního památkového ústavu si státní hrady a zámky v regionu prohlédlo více než 39 tisíc návštěvníků. Mezi nejnavštěvovanější patřil hrad Házenburg, zámek Ploskovice na Litoměřicku nebo Jezeří na Mostecku. Nejvíce si polepšil zámek v Libochovicích na Litoměřicku, kam letos oproti loňskému roku dorazilo více než dvojnásobné množství návštěvníků.
1: Ke stálé expozici tam přibyla nová prohlídková trasa se zrestaurovanými exponáty. Podle kastelánky Michaely Prokopové zvýšenou návštěvnost ovlivnilo také ukončení první etapy oprav celého objektu. Zájemci si tak mohli po dlouhé době prohlédnout zámek bez lešení a stavební techniky. Z Litoměřicka Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Policie pátrá po 11-letém Čurim Lukášovi Paulovi z Orlicko-Ústecka. Večer utekl z náměstí Přemysla Otakara II. Na Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku, kde byl s rodinou. Podle policie se pravděpodobně pohybuje po městě se staršími kamarády. Chlapec je asi 150 cm vysoký. Na sobě by měl mít černé tričko, černou mikinu i kalhoty a černé boty. Na hlavě měl v době útěku černou čepici s kšiltem. Informaci o pohřešovaném volejte na linku 158. Jeho fotku najdete na webu policie.
2: Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku protrhávání oblačnosti, přes den polojasno, ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů a na horách na 14 až 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Aktuálně jezdíte na severu Čech bez nehod, ale na některých místech může dopravu komplikovat déšť, tak jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po páté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré sobotní ráno vám všem, trošičku upršené, ale to nevadí, deště potřeba, alespoň budou růst houby. Co u nás vyroste, za chvilku kalendárium a k tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Těšte se na Jiřího Schellingera a skupinu Elán.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den s českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, 11 minut po 5. hodině. Dneska má svátek Boris, všechno nejlepší je 5. září. Pojďme otevřít dnešní den trošičku blíže se na něj podívat společně s Petrem Jungmanem. Je tu kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001. Avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska. Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. Já přeju hezkou sobotu.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ranní taneček nikdy nezaškodí minutu po čtvrt na šest. Hezký den. Za chvilku navštívíme vodní dílo Chřibská na Děčínsku, které slaví 100 let od uvedení do provozu. Vy si můžete přehradu její okolí prohlédnout. Letos se ale z bezpečnostních důvodů nedostanete do vodárenské věže nebo si neprojdete tunely pod hrází. Podrobnosti o prohlídkách už za pár minut.
1: Počasí.
0: Podrobnosti o dnešním počasí. Aktuálně nám prší na severu Čech. Dá se říct, že prší nejvíc v tuto chvíli na Lounsku a na Litoměřicku. Teploty jsou kolem 15 stupňů v Mostě, 16 stupňů máme v Děčíně. Ta předpověď pro dnešní den je taková, že v tuto chvíli déšť, ale jinak během rána se oblačnost bude protrhávat až na polojasno. Přeháníky se objeví už jen ojediněle. Nejvyšší dnešní teploty do 22 stupňů.
1: Český rozhlas Sever. Rá.

0: na čase být.
1: Kafe si uvařte po ránu, pokud takhle ráno vstáváte třeba do práce. 9 minut před 5:30 Český rozhlas Sever s vámi a pokud nevíte kam, jděte dneska na přehradu. Přehrada v Chřibské slaví 100 let od svého uvedení do provozu. Povodí Ohře si připravilo na dnešek od 9 do 16 hodin odpolední komentované prohlídky tohoto vodního díla. Letošní oslavy z tého výročí budou trošku jiné. Z bezpečnostních důvodů se nepodíváme do vodárenské věže, ani si neprojdeme tunely pod samotnou hrází.
2: Tady je vodní plocha a ve třetině té plochy je věž.
3: Do věže se nedostanou.
2: Upozorňuje mě hned na začátek hrázný Antonín Janza.
3: Nahlídnou dolů do štoly a do domku spodních výpustí.
2: Když se tedy nedostaneme do věže, jdeme se podívat do hráze samotné.
3: Oplocený ten pozemek.
2: My se teď s panem Hrázným vydáváme po schodech dolů. Takže teď jsme vlastně v domečku pod hrází.
4: Ano, nebojte se jít dolů.
2: Nebojím se jít dolů.
4: Ne, je tady zúžený prostor.
2: Tady vedou dvě obrovské trubky a my vstupujeme do podzemních prostor, odkud visí z kamenných zdí krápníky. Jak je to dlouhé, ta chodba?
4: Máme nějakých 93 metrů.
2: Jak už dlouho jste hrázný?
4: 13 let.
2: Jaká zajímavost o téhle přehradě, co málo kdo ví?
4: Je to stejná přehrada, jako byla Bílá Desná, naše protržená přehrada. V tu dobu, když ona se protrhla, 1916, tak tady se veškeré práce zastavily kvůli bezpečnosti. Lidi dole se báli, Chřibský. Starosta tehdejší jel údajně na tu Bílou Desnou, tak lidi přesvědčoval, že je to bezpečný a že se může to postavit. Muselo se pak ale udělat nějaký bezpečnostní prvky.
2: Právě bezpečnost je na dílech, která jsou součástí kritické infrastruktury, stále více skloňovaným tématem.
5: Protože je vodní dílo Chřibská součástí kritické infrastruktury a platí nová bezpečnostní pravidla, návštěvníkům zůstane uzavřený věžový objekt.
2: Vysvětluje mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
5: V domku spodních výpustí mohou nahlédnout do štoly, nikoli jí procházet.
2: I přes tato bezpečnostní opatření se lidé na oslavách z tého výročí fungování přehrady, která zásobuje vodou severní část Šluknovského výběžku a rozprostírá se na 14-hektarové ploše, nudit nebudou. Kromě prohlídek vodního díla je pro děti připravený pohádkový les. Nebude chybět občerstvení nebo vodní bar. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Připravte se i dnes na uzavírku přístavní ulice v Ústí nad Labem. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl od Terezy Stříbrné. Krásný den, dobré ráno všem.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Krátké zprávy a Tereza Stříbrná. Hezké ráno. V Ústí nad Labem řidiči o víkendu neprojedou ulicí Přístavní. V rámci oprav mostu doktora Edvarda Beneše uzavřou stavbaři silnici pod hlavním nádražím, a to v úseku od křižovatky s ulicí Střeleckou až po odbočku do ulice Předmostí. Kamiony povede objízdná trasa přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Omezení bude platit od dnešních 6 hodin do nedělních 20 hodin. Festival Dočesná v Žatci na Lounsku dnes pokračuje sobotním programem. Podle webu města vystoupí na hlavním pódiu na náměstí Svobody například skupiny Slza, Vohnout nebo Horký žeslíže. Při úpravách parku u Severočeského muzea v Liberci narazili dělníci na 7 metrů hlubokou šachtu před vstupem do muzea, o které nikdo nevěděl. Podle ředitele muzea Jiřího Křížka musela vzniknout ještě před rokem 1897, kdy se budova muzea začala stavět. Případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce evidují policisté rok od roku víc. Za letošek se už tohoto přestupku dopustilo více než 26 tisíc řidičů. Vedoucí BESIPu Tomáš Neřold proto varuje, že situace na silnici se někdy vyvíjí velmi rychle a nepozornost může být fatální. Liberečtí fotbalisté se chystají na nedělní 68. podještěcké derby. V rámci šance ligy ho Slovan rozehraje v Jablonci od 15 hodin. Liberec naposledy přehrál Hradec Králové 2-0. A jak to bude dnes s počasím? Během rána se bude protrhávat oblačnost, po zbytek dne pak čekáme polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Litoměřicku v Budyni nad Ohří je u kostela kvůli stavebním pracím uzavřená Děkanská ulice. Projedete po objížďce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Určitě vás takhle po ránu potěší a nakáta. Kromě svých normálních, nenormálních koncertů s kapelou připravuje na příští rok i koncert s Českým národním symfonickým orchestrem, což bude určitě skvělý. A jak se tak koukám, tak jeden koncert už je zcela vyprodán, tak přidala druhý. Tak samozřejmě pokud chcete někoho potěšit, Anna K. bude určitě dobrá volba. Teď Její nebe a za chvilku písničky, které nestárnou, a těšte se na Petra Spáleného.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Co dneska budete vařit? Co dneska budete péct? Možná se vám bude hodit jížka. Tak dneska se dozvíte, že jížka nemusí vzniknout jen z obyčejné mouky a másla. Babské rady prozradí, jakou roli může sehrát třeba špaldová mouka, sádlo nebo i cibule.
1: Babské rady.
2: Není jížka jako jížka, to se asi zhodneme. Čím ideálně zahustit výsledky vašeho kulinářského snažení? Jížka, zasmažka nebo zápraška je upražená mouka na tuku. Už tady záleží na tom, jaký typ mouky použijete. Zda klasickou nebo špaldovou, případně žitnou. Lahodnou chuť jížky podpoří čerstvé máslo, ideálně typu ghee, které je přepuštěné. Na jížku, jež bude mít silnější aroma a hodí se hlavně do omáček k masu, využijeme nejlépe domácí sádlo. A suchou jížku, tedy tu připravenou na pánvi bez tuku, můžete vyzkoušet při přípravě dietnějších pokrmů. Pražit ji můžeme v troubě nebo na sporáku pozvolna zhruba 10 minut. K zahuštění omáček s výraznou chutí masových, zeleninových i luštěninových se hodí jížka cibulová. Její příprava je snadná, oloupanou a najemno nakrájenou cibulku osmažíme na rozehřátém tuku, zasypeme ji moukou a mícháme, dokud směs nemá výraznou zlatožlutou barvu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Tahle písnička sedla k dnešnímu ránu, Crying in the Rain, neboli Práláč v dešti. Ale tak samozřejmě buďme rádi, že prší, protože dešť je potřeba. A jinak bychom ani neviděli tu duhu, protože dneska to vypadá na to, že nám přes den bude svítit sluníčko.
1: Počasí.
0: Je to tak, v tuto chvíli můžeme říct podle radarových snímků, že déšť pomalu ustává u nás na severu Čech. Vypadá to na to, že by se ani už nemusel vracet. 14 stupňů nám teď hlásíte z Ústí nad Labem, 12 stupňů máme v Rumburku. Jaká je předpověď pro dnešní den? Během rána se bude oblačnost opravdu protrhávat až na polojasno. To polojasno by mělo vydržet po celý dnešní den. Nejvyšší teploty dnes budou do 22 stupňů Celsia. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Sever.

0: Pěkný den vám všem, máme 12 minut před 6 hodinou ranní. Teď navštívíme Mšené lázně, tam to mám moc rád, rád tam jezdím na výlety, na procházky a velice rád se dozvím podrobnosti o příběhu těchto lázní. Příběh nám ovypráví kolegyně Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Lázeňská obec Mšené lázně leží na Litoměřicku v údolí Mšenského potoka. První písemná zmínka o této vsi je z roku 1262. Později bylo Mšené postupně ve vlastnictví šlechtických rodů Ilburků, zajíců z Házenburka a Kinských. Právě Kinští tam v roce 1796 založili lázně. Vypráví se, že ředitel pozemkových majetků hraběcího rodu Kinských František Pavikovský trpěl žaludečními problémy. Když v roce 1790 přijel na inspekci, udělalo se mu špatně. Myslivec mu podal sklenici místní vody a po ní se mu ulevilo. V lázních se nejdříve léčilo vodou z místních pramenů a později i rašelinou z nedalekých nalezišť. Dnes tam jezdí lidé s nemocemi pohybového ústrojí, s neurologickou diagnózou, po dětské obrně, po operacích a podobně. Architektonickým skvostem lázeňského areálu je secesní pavilon Dvorana. Je to práce významného architekta Jana Lecla, žáka Jana Kotěry. Budovu vymaloval malíř Viktor Oliva, známý autor původních maleb pražské kavárny Slavia.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Ranní pohled do zrcadla, ano, všechno je v pořádku, můžete vyrazit. Krásné ráno, 8 minut před 6, posloucháte Český rozhlas Sever. V lokalitě u Věžových domů v Mostě přibude domovní správce. I tohle se dozvíte ve zprávách celou. I nadále krásné, klidné svítání.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dnes začíná celonárodní kampaň Aktivní září. Jejím cílem je motivovat děti i dospělé ke sportu. V Žatci na Lounsku pokračuje druhý den festivalu Dočesná. V lokalitě u Věžových domů v Mostě přibyde domovní správce. Počasí na dnešek zpočátku protrhávání oblačnosti, během dne polojasno s teplotou do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Stříbrná. Hezké sobotní ráno. Ve Strakově akademii dnes startuje kampaň Aktivní září. Ta po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života děti, dospělé, ale i instituce a organizátory sportovních akcí. Kampaň je letos po čtvrté. Podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala i od Světové zdravotnické organizace. Dnešní program u sídla vlády v Praze nabídne třeba společné lekce jógy nebo třeba spinningu. Říká Jana Havrdová, předsedkyně nadačního fondu Aktivní Česko, který měsíční kampaň pořádá.
4: Je to měsíc plný aktivit, pohybových aktivit, které mají přivést širokou veřejnost k pohybovým aktivitám potom následně v průběhu celého roku. Takže je tam plno akcí, které jsou náborové pro děti, i pro dospělé, i pro seniory, do dlouhodobých aktivit.
2: Organizace, které se do kampaně chtějí zapojit a rádi by uspořádali sportovní akci, se můžou ke kampani přidat na webu aktivnicesko.cz. Festival Dočasná v Žatci na Lounsku dnes pokračuje sobotním programem. Podle webu města vystoupí na hlavním pódiu na náměstí Svobody například skupiny Slza, Vohnout nebo Horký žeslíže. Součástí programu bude taky soutěž v ručním česání chmele a stržení prvního štoku na nejmenší chmelnici na světě.
5: Od stadionu Mládí vyrazí v 11:30 promenáda v barvách chmele. Ve skateparku se od 11 hodin uskuteční závody a turnaj ve streetballu. Klášterní zahrada nabídne dětské atrakce, hry nebo soutěže. Na Žižkově náměstí

0: Hradecký a Náměstský 5. května budou pouťové atrakce a kolotoče. Z Žadce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Obyvatelům bloku 376 v mostecké lokalitě u Věžových domů nově přibude domovní správce preventista. Podle primátora Marka Hravola z Hnutí pro most bude občanům pomáhat s každodenními problémy jak v domě, tak i v jeho okolí. Město dosud zřídilo 18 preventistů v 16 domech v sociálně vyloučených lokalitách. Na jejich mzdy vyčlenilo ročně přibližně 2 miliony korun z vlastního rozpočtu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimír Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dříve o návštěvě informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit v neděli. Přislíbil, že ruský vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný. K tomu samému vyzval i Rusko.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku protrhávání oblačnosti, přes den polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Mezi Lovečkovicemi a Úštěkem je uzavřená silnice 2. třídy číslo 260. Projedete po objížďce přes Trnobrany a Liběšice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké ráno, začíná září, to mám moc rád, protože září je ve znamení jídla a pití, volíte sláva, jen si to vezměte, tenhle víkend je dočasná, to je pivo, příští víkend se slaví 50. výročí zahradiček v Litoměřicích, takže ovoce, zelenina, další dobroty, do toho jsou dožínky a za 14 dní už vypukne série vinobraní. No, na zdraví, snad nám bude na všechny ty zářijové akci přát počasí. Hezký den s písničkami, které nestárnou, budou tu Karel Zich a Single X.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever. Krásný den vám všem. 11 minut po 6. hodině. Tak je víkend, je 5. září, svátek má Boris, všechno nejlepší a v tuto chvíli je čas samozřejmě ve svůj čas. Přichází Petr Berán a dnešní krimihistorka, se kterou se vydáme na Litoměřicko.
1: Krimihistorky.
2: 27-letý muž z Terezínska měl opakovaně navštěvovat prodejnu elektroniky v Litoměřicích, jenže nechodil nakupovat. Odnesl si postupně víc než 10 kusů elektroniky v hodnotě přes 40 tisíc korun. Jeho postup byl poměrně jednoduchý. Dopoledne přišel, část zboží ukradl a odešel domů. Tam se převlékl a vyrazil zpátky do stejné prodejny, kde v akci pokračoval. Zřejmě doufal, že nové oblečení bude stačit k tomu, aby ho obsluha nepoznala. Elektronika ale nebyla jeho jediným cílem. V jiné prodejně si odnesl bez placení dokonce parfém. Policisté mladíka brzy vypátrali. Ovšem odcizené zboží už nenašli. Prý ho obratem prodával a získané peníze prostě utratil.
1: Krimi historky.

0: minutu po čtvrt na sedm, posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den, tak co váš hard disk? Myslím, ten, co máme v hlavě, funguje, že ano, a hard disk počítači, mimochodem dneska mu popřejte, má 70 let, je to přesně 70 let, co se poprvé roztočil pevný disk, tehdy vážil skoro tunu a uložil jen několik megabajtů. Jak se z lučného stroje stalo nenápadné úložiště dat, vážící klidně pár gramů a pojímající desítky terabajtů, to si řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: Něco o počasí, déšť už nám ustává. Aktuálně, když se dívám na radarové snímky, teploty kolem 14 stupňů, 14 stupňů Chomutov, 16 stupňů Litoměřice a předpověď pro dnešní den, maximální teploty 22 stupňů, oblačnost se protrhá až na polojasno. Hezký den.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho

0: Šťastnou cestu, 10 minut před 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Představte si harddisk, který máte v počítači nebo v notebooku, takový maličký, že ano, ale byly doby, kdy byl velký asi jako dvě obrovské lednice, vážil téměř tunu a jeho kapacita by dnes nestačila ani na několik fotografií. Řeč je o prvním pevném disku, který na den přesně před 70 lety představila společnost IBM. Od té doby se z obřího zařízení stala technologie, která se vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat.
1: Slyšeli jsme to chroustání nebo chroupání tradičního HDD pevného disku.
2: S fyzikem Bohuslavem Reskem z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického máme před sebou klasický pevný disk. Jeho charakteristické chroupání dnes už z běžných počítačů téměř zmizelo, svého času ale podle něj uživatelé poznávali, jestli disk pracuje.
1: Souvisí to vlastně s těmi pohyblivými mechanikami v tomhletom typu disku.
2: Pevný disk je přitom pozoruhodnou kombinací elektroniky a velmi přesné mechaniky.
1: Vidíme nádherně šedivě lesklé plotny toho disku a vedle něj je zaparkována takzvaně čtecí hlava.
2: Ono to funguje na podobném principu jako gramofon vlastně.
1: Je to tak, akorát u gramofonu to čtení je mechanické tou jehlou, zatímco tady je právě to umění, aby ta hlava nenabourala do toho disku. Tady se vznáší na vrstvičce vzduchu.
2: Princip ukládání dat na magnetické plotny se přitom používá už 70 let. První takový disk představila americká technologická společnost IBM v roce 1956, popisuje Martin Novotný z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického.
3: První harddisk měl kapacitu 3¾ MB, měl objem necelé 2 kubíky a vážil 910 kg. Do 1 gramu disku jsme dneska schopni dát 140 miliardkrát více dat, než před těmi 70 lety.
2: Jenže dnešní počítače už zdaleka nespoléhají jen na klasické pevné disky. V notebookích a mobilech převládly rychlé SSD disky, které už žádné pohyblivé části nemají.
3: Funguje to tak, že se malé buňky nabíjejí, respektive vybíjejí elektrickým nábojem a to nabití tam vydrží několik let.
2: SSD disky jsou díky tomu rychlejší a odolnější. Klasické pevné disky ale podle Novotného nezmizely. Za stejnou cenu totiž umožňují uložit podstatně víc dat. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Dobré ráno, za 5 minut, 6:30, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Ve zprávách v 6:30 se dozvíte, že botanická zahrada Teplice obnovuje další akvária, to všechno od Terezy Stříbrné. I nadále krásný den vám všem.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Krátké zprávy a Tereza Stříbrná. Hezké ráno. Botanická zahrada Teplice obnovuje další akvária. Před rokem tam firma vyměnila nádrže v tropickém skleníku za necelé 2 miliony korun. Teď pracuje v subtropickém. Akvária tam fungovala 20 let a žily v nich ryby střední a jižní Ameriky. Letos na podzim začnou v Terezíně další práce na záchraně pevnostních památek z 18. století. Kromě střech velkých budov se budou opravovat například unikátní stavidla, poterna nebo další části opevnění. Příznivci vlakové dopravy budou mít zítra poslední možnost projet si železniční trať kolem starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy rozhodlo, že kilometrová trať bude od letošního října oficiálně zrušená. Pro cestující se tím ale nic nemění. Úsek sloužil pouze jako vlečka. Některé obchodní řetězce zavádějí na pokladnách nebo na vahách AI skenery. Ty mají pomoct lidem rozpoznat zboží, aby ho nemuseli dlouho hledat v seznamech. Obchody si od toho slibují mimo jiné to, že budou zákazníci ochotněji využívat samoobslužné pokladny. Policie pátrá po 11-letém Čurim Lukášovi Paulovi z Orlicko-Ústecka. Večer utekl z náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku. Podle policie se pravděpodobně pohybuje po městě se staršími kamarády. Informace o pohřešovaném volejte na linku 158. A jak to bude dnes s počasím? Během rána se bude protrhávat oblačnost, po zbytek dne pak bude převládat polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S dopravním omezením dnes počítejte v České Kamenici. Z důvodu konání Mariánské pouti neprojedete centrem města.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Chtělo by to nějakou ranní myšlenku. Teď jsem si přečetl, že když jste 20 minut na sociálních sítích, tak zjistíte, co je na světě špatně, ale když jdete na 20 minut do lesa, tak zjistíte, co je na světě dobře. Tak utíkejte do lesa, utíkejte do přírody, užijte si dnešní den i s Českým rozhlasem Sever, i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Rangers, teď Jana Kratochvílová.

0: Škatule, škatulota, hejbejte se, to byla naše oblíbená dětská hra, jsem si na ní vzpomněl. Zahrajte se i dnes něco hezkého, dobrého, abyste usínali s dobrým vědomím, že to byl dobře prožitý den. Hezký víkend, 8 minut po půl sedmé. Možná půjdete do kina, proč ne? V kinech je hezká česká nová romantická komedie Dokonalý den, na kterou vás pozve Milan Král.
1: Filmové tipy.
2: V kinech teď najdete novou českou romantickou komedii s Kateřinou Marií Fialovou a Vladimírem Polívkou v hlavních rolích Dokonalý den. Anna spěchá na důležitý pracovní pohovor. Má to promyšlené, naplánované a pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy se jí cestou pokazí auto. Anna tak místo kariérního vítězství končí ve vlaku, kde potká Edu, jehož humor a spontánnost jsou pravým opakem přísně zorganizovaného světa, ve kterém Anna žije. Eda vystoupí v místě, které pro něj má velký význam a přesvědčí nic netušící Anu, aby ho následovala. Zažívají nečekaná dobrodružství, vtipné momenty, trapasy, poznávají okolí i jeden druhého. Po noci plné vášně přichází ráno a s ním i vystřízlivění. Eda je krátce po rozchodu a Anna brzy odcestuje do Kanady. Je na čase se rozloučit, jenže život má pro Anu jiné plány. V práci o ní totiž projeví velký zájem Alice, charismatický, sebevědomý muž, který působí jako přesný opak Edy. Stabilní, spolehlivý a správná volba. Anna se tak poprvé v životě ocitá mezi dvěma úplně odlišnými světy a dvěma úplně odlišnými možnostmi, kam její život tedy může směřovat. To, co začalo jako náhodné setkání ve vlaku, postupně promění životy všech kolem a postaví Anu před zásadní životní rozhodnutí. V dalších rolích Tereza Kostková, Natalia Germany, Anna Dvořáková, Tomáš Jeřábek, Marek Tacl, Vojtěch Vondráček nebo Jan Nedbal.
1: Filmové tipy.
3: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: Minutu po 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever, je čas si říct přesně, jak dnes bude.
1: Počasí.
0: A přesně to ví Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Začneme ránem, jak to u nás na severu vypadá.
2: Tak přes noc nám pršelo na našem území, ale ty srážky už odputovaly směr jihovýchod, takže se nám protrhává oblačnost. Oblačnost je více trochu kolem hor a teploty jsou teď nejčastěji mezi 13 a 16 stupni.
0: A znamená to, že bude pršet přes den nebo bude svítit sluníčko?
2: Dnes neočekáváme srážky. Mohla by se vyskytnout nějaká ojedinělá slabá přeháňka na horách, ale to opravdu spíše výjimečně. Spíš počítáme s tím, že budeme mít převážně polojasnou oblohu a to vlastně během celého dne. Akorát se nám teda trochu ochladí za tou frontou. Ty maximální teploty dnes očekáváme mezi 19 a 22 stupni. Trošku tepleji by mohlo být na Litoměřicku a Roudnicku. Tam ty teploty očekáváme k 23.
0: Já vám děkuji, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Ano, sluníčko, do toho nižší teploty prostě už pomalu, ale jistě přichází podzim.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska ráno už jsem vám řekl, abyste si něco zahráli. Tak nebudu daleko od svých slov, když vás teď pozvu na jednu hru, která se hraje hlavně ve Francii. Tam všude uvidíte petangové hřiště. A právě petang nás teď naučí Eva Bucharová.
1: Na minutu o zdraví.
2: Vyzkoušejte si zábavnou společenskou hru pod širým nebem. Petang neboli koulená je nejoblíbenější ve Francii a hodně se jí věnují seniori. Patří k tamnějšímu stylu života, stejně jako jejich vynikající víno a proslulé sýry. Princip hry je velmi jednoduchý. Je určená pro dvě jedno až tříčlenná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíž k cíli, který tvoří dřevěná kulička, takzvané prasátko. Petang může hrát každý, kdo má rád legraci a trochu napětí. Petang prospívá tělesnému i duševnímu zdraví, protože kombinuje jemnou motoriku, pobyt na čerstvém vzduchu a přirozené mezilidské vztahy. Hra nezatěžuje klouby a proto se hodí pro všechny věkové kategorie. Při mírném podřepu, ohýbání pro koule a samotném odhodu zapojujete stabilizační svaly celého těla. Soustředění na hod a taktiku pomáhá vypnout hlavu a odbourat stres. A konečně, hra probíhá v komunitě lidí, což podporuje duševní pohodu. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

Za 5:07 vy jste s Českým rozhlasem Sever, pěkný den vám všem. Na konci září bude velký turistický festival v Krušných horách, jmenuje se Eurorando a my o něm víme podrobnosti, dozvíte se je za chvíli. I love it.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Terezíně letos na podzim začnou další opravy pevnosti. V Krušných horách se koncem září uskuteční turistický festival Eurorando. Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí, je to víc než loni. Předpověď pro dnešní den hlásí zpočátku protrhávání oblačnosti, postupně polojasno a teploty do 22 stupňů. Zprávy má Tereza Stříbrná, dobré ráno. Letos na podzim začnou v Terezíně další práce na záchraně pevnostních památek z 18. století. Kromě střech velkých budov se budou opravovat například unikátní stavidla, poterna nebo další části opevnění. Upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
3: Soutěžíme jednu větší zakázku, asi 35 až 40 milionů na opravu těch pevnostních zdí a úpravy terénu, tak aby jsme to uvedli do původního stavu, tak jak to bylo v době, kdy se pevnost stavěla.
1: Stát na záchranu pevnostních památek v roce 2024 vyčlenil přes 2 miliardy korun. Na konci září se v Krušných horách na obou stranách hranice uskuteční turistický festival Eurorando. Akce se koná jednou za 5 let. Letos překročí poprvé hranice jednoho státu, a to konkrétně od 20. do 27. září. Hlavními centry festivalu budou Boží dar a německý kurort Obenfizantl. ČTK o tom informovali organizátoři v tiskové zprávě. Hlavním tématem festivalu je hornický region Erzgebirge Krušnohoří, který byl roku 2019 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj.
4: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
1: Potvrdila ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová. Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí letos na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% bodů míň než loni. Americký soudce rozhodl o neplatnosti soudu s Lindsay Clancyovou, obviněnou z vraždy svých 3 dětí. Porota se totiž neshodla na verdiktu.

0: Prokuratura teď může soud zahájit znovu. Proces s bývalou porodní sestrou a matkou tří dětí je zejména ve Spojených státech ostře sledovaný a televizní stanice ho přenášely živě. Obhajoba tvrdí, že žena své děti zabila v poporodní psychóze. Případ rozvířil debatu o přístupu amerického systému k duševnímu zdraví žen po porodu.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku protrhávání oblačnosti, přes den polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Teplicku v Krupce v části Nové Modlany je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená dlouhá ulice. Tak jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, je sobota, pokud nejste v práci, tak na práci nemyslete, neotvírejte pracovní maily a pokud v práci jste, tak popřemýšlejte, jestli tam musíte být, protože v módě je teď kariérní minimalismus, to je nový trend, stále více lidí přehodnocuje vztah k práci a před kariérním postupem upřednostňují rovnováhu mezi zaměstnáním a osobním životem. Dokonce někteří opouštějí dobře placené a časově náročné profese a jdou někam, kde budou mít čas na rodinu. Ono je někdy lepší zvolnit, než vyhořet. Hezký volný den vám všem a teď už jsou tu písničky, které nestárnou, budou tu Valda Marmatuška a taky Palo Habera.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Hezkou sobotu vám všem, 5. září, Boris má svátek, všechno nejlepší. A samozřejmě otevřeme i dnešní kalendárium, abychom se dozvěděli podrobnosti o dnešním dni.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota, 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001. Avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska. Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. Já přeju hezkou sobotu.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na osm. I vy posloucháte Český rozhlas Sever. Budeme se věnovat děčínskému basketbalu, kde se setšly dvě výrazné basketbalové i lidské osobnosti. O spojení Tomášů Grepla a Viorala uslyšíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Venku v tuto chvíli většinou oblačno, bez deště, teploty kolem 14 stupňů v Žatci, 15 stupňů máme v Děčíně, dnešní maximální teploty budou 22 stupňů, oblačno se protrhá a bude až polojasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno, teď už ten slibovaný basket děčínský. Dvě výrazné osobnosti, které se nebojí říct svůj názor, se pokusí vrátit zpátky na medailové pozice ligové basketbalisty Děčína. K trenérovi Tomáši Greplovi přibyl bývalý reprezentant Tomáš Vyhoral. Spojení dvou mužů se silnými postoji a emocemi bude bavit fanoušky české nejvyšší soutěže.
1: Podle dlouholetého děčínského kapitána Tomáše Pomykálka bude spojení dvou bouřliváků fungovat. I proto právě on příchod Tomáše Vyhorala z Ústí nad Labem svým šéfům doporučil.
2: Oba dva jsou jako rozumný a myslím si, že oni si to budou umět říct mezi sebou jako i normálně si jako tyhle ty věci vyříkat. Jako. Někdo vždycky vytahuje to, že tamhle jsem se někdy pořvával, i když vyhrál za ještě za Pardubice podle mě, ale já jsem říkal, jako já kdybych hrál za někde jinde, tak budu dělat to stejný, že jo? Jako prostě hraju za Děčín, ale tak prostě bojuju za ten Děčín a je mi jedno, jako jestli tady ty proti mě jako tam se hádám s ústeckým trenérem. S pardubickým trenérem nebo s opavským. Jako.
1: Považoval dřívější spor za ukončený Tomáš Pomykálek. Tomáš Greple je basketbalisty a fanoušky milován nebo zatracován. Vyhoral jeho dlouhodobou práci ocenil.
3: Tomáš je dobrý trenér, vlastně, ačkoliv jako neměli ten nejlepší tým, nejtalentovanější, tak z něj dokázal vždycky vytřískat maximum. Od spousty kluků, co oni prošli jeho rukama, tak slyšel jsem jenom samou chválu. Samozřejmě prožívá to každý po svým, taky chce za každou cenu vyhrát, ale to se mi líbí a myslím si, že by to k tomu mělo patřit.
1: Stotožnil se Tomáš Vyhoral s osobitým přístupem Tomáše Grepla. Ten je zatím ze vzájemné spolupráce nadšený.
4: Po tom, co jsme tady spolu vlastně už 3 týdny nějakým způsobem ve společné přípravě s Tomášem Vyhoralem, tak já můžu za sebe sám říct, že to probíhá všechno v pořádku a já doufám, že tak bude i dál.
3: Myslím si, že je to fajn, vlastně i když jsme neměli basketbalové tréninky a měli jsme jenom prostě nějaké běhání, skákání s kondičním trenérem anebo v posilovně, tak vlastně na těch všech tréninzích byl hlavní trenér přítomný, což jako nebývá úplně zvykem, si myslím, ale za mě je to fajn, protože ten trenér pozná ty hráče i z jiných úhlů, pohledů a tak a si myslím, že se docela bavíme, takže jaký na to máme nějaký náhled oba. Já doufám, že to bude dál takhle pokračovat i v té sezóně.
1: Přeje si Tomáš Vyhoral, největší letní posila basketbalistů Děčína. David Kalvas, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech. Před námi zprávy v půl s Terezou Stříbrnou. Dozvíte se, že probíhá dočasná v Žatci. Podrobnosti už za chvíli. Hezké ráno.

0: osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Krátké zprávy a Tereza Stříbrná. Hezké ráno. Řidiči o víkendu neprojedou přístavní ulicí v Ústí nad Labem. V rámci oprav mostu doktora Edvarda Beneše uzavřou stavbaři silnici pod hlavním nádražím, a to v úseku od křižovatky s ulicí Střeleckou až po odbočku do ulice Předmostí. Omezení platí až do nedělních 20 hodin. V Žatci dnes pokračuje sobotním programem Festival Dočesná. Podle webu města vystoupí na hlavním pódiu na náměstí Svobody například skupiny Slza, Vohnout nebo Horký žeslíže. Klášterní zahrada nabídne dětské atrakce, hry a soutěže a na Žižkově náměstí a na náměstí 5. května budou pouťové atrakce a kolotoče. Jablonec nad Nisou upraví v Korejské ulici dopravní značení. Změny se budou týkat prostoru u základní umělecké školy. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové mají úpravy zlepšit bezpečnost dětí. Před budovou školy bude zákaz zastavení. Čeští vězni mají být lépe připravení na návrat na svobodu. K tomu by jim mělo pomoci rozšíření nabídky rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů i pracovních míst během výkonu trestu. Věznicím ale chybí podporující personál, jako jsou psychologové, vychovatelové, adiktologové a sociální pracovníci. Liberečtí fotbalisté se chystají na nedělní 68. podještěcké derby. V rámci šance ligy ho Slovan rozehraje v Jablonci od 15 hodin. Liberec naposledy přehrál Hradec Králové 2-0. A jak to bude dnes s počasím? Během rána se bude protrhávat oblačnost, po zbytek dne pak bude převládat polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S dopravním omezením počítejte v Ústí nad Labem v ulici Pivovarská. Důvodem jsou práce na silnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem, jestli teď jedete kolem lesa, tak už tam vidíte první houbaře. Kdo dřív přijde, ten bude mít větší houby. Je to tak, houby rostou hlavně v Krušných horách. Viděl jsem spoustu fotek, jak nosíte bedly, kozáky, křemenáče. No tak dobrou smaženici, první letušní. Jste s Českým rozhlasem Sever a před námi písničky, které nestárnou. Za chvíli Marta Kubišová, teď už Lešek Semelka.

0: den vám všem, 9 minut po půl osmé, posloucháte Český rozhlas Sever. Podíváme se na zahrádky. Co má smysl zasadit na podzim na zahrádku, aby záhony nezůstaly holé, ale přinesly další užitek? To pro vás zjišťovala a připravila Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahradníci, zatímco některé záhony po sklizni odpočívají, jiné mohou ještě dobře posloužit. Začátek září je totiž obdobím, kdy má smysl vysévat některé druhy zeleniny pro podzimní sklizeň nebo pro časnou sklizeň v příštím roce. Nejvíce spolehlivé bývají druhy, které dobře snášejí kratší dny a nižší teploty. Patří mezi ně především polníček, špenát, zimní saláty nebo některé odrůdy rukoly. Jestliže nám počasí ještě přeje, můžeme vysévat i řetkvičky určené pro podzimní sklizeň. Začátek září je také vhodnou dobou pro výsev některých odrůd zimní cibule. Rostliny do zimy zakoření a na jaře pokračují v růstu dříve než jarní výsevy. V některých zahradách se tímto způsobem pěstuje také přezimující česnek. Ten se ale často vysazuje až později, podle počasí a místních podmínek. Mnozí zahradníci nedají na podzimní listovou zeleninu dopustit. Prý si lépe uchovává jemnou chuť. Přezimující druhy navíc přinášejí jedny z prvních sklizní nové sezóny. I proto se vyplatí využít záhony, které by jinak zůstaly prázdné. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Dvě minuty před 7:45 i nadále hezké ráno vám všem s Českým rozhlasem Sever. V Terezíně se naplno rozběhly opravy památkově chráněného provientního skladu z 18. století. Střechy a krovy jsou v havarijním stavu a město budovu díky financím od státu a Ústeckého kraje tak může více chránit. Podrobnosti pro vás máme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď něco o počasí, venku už je po dešti, aktuálně ty teploty jsou kolem 13 stupňů, 13 stupňů máme v Bílině, 13 stupňů máme ve Varnsdorfu, dnešní maxima 22 stupňů, bude až polojasno. Hezký den vám všem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Nosím černý brýle.

0: 12 minut před 8 hodinou vy posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké sobotní ráno vám všem. V pevnosti Terezín začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovů, které jsou v havarijním stavu. První polovina čtvrtcové památky má být opravena letos na začátku prosince.
1: Rozmátili prostě strop a musí se nové hranolí sedla udělat, všechno na novo podlaha. Takže jako tohle je taková trošku komplikace, no, lebo tady půjdou skoro 10-metrové hranoly a dostat ho sem ručně, to bude na lidský výkon, no. Je to o lidech.
2: Silné lidi, nějaký jeřáb nepřipadá v úvahu tady.
1: Nedostaneme ho sem, už jsme ho měřili dneska, nedostaneme ho, protože ten chod je širší a ten jeřáb, jak má patky, tak on nezatahuje úplně, ale víc mu to trčí a on se sem nedostane jeřáb.
3: Ukazuje stavby vedoucí Marian Kašubiak na jediný průjezd na obdelníkové nádvoří bývalého proviantního skladu.
1: Jo, památkáři chtějí co nejvíc zachovat, takže se jenom část vyreže, ta skýla a naplatuje se nový. Hej.
4: Tady ještě vidíte pozůstatky háčků, na kterých zřejmě ten proviant visel, nevím co konkrétně.
2: Ještě nějaké mastné motouzy tady visí ze stropu v podstatě. Že?
4: Ano, přesně tak. A to jsou typické háky z jatek, jestli si dobře pamatuju.
3: Spolu s koordinátorem oprav Radkem Keřkou procházíme do další části budovy, kde na zdi nacházíme i vzácný doklad o zdejší historii.
4: Letopočet, který asi je opravdu původní. Vidíme 1877 nebo 4. Vypadá to červeným ingoustem o něčem, že je to původní nápis.
3: Ve východním křídle památkově chráněné budovy začnou řemeslníci vyměňovat plechy za bobrovky ještě tento měsíc.
4: Tyhle dvě části tohoto objektu musí být hotové na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. Dohromady celý objekt byla vysoutěžená cena na celých 170 milionů.
3: Celkové opravy střech a krovů mají být dokončené v listopadu příštího roku. Na záchranu 4 velkých terezínských památek stát vyčlenil přes 2 miliardy korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever.

nadále hezký den s Českým rozhlasem Sever. Za 8 minut 8 budou tady zprávy v celou. Jestli jste byli v létě na nějaké památce, na hradu, na zámku, tak jste přispěli k tomu, že letos památky navštívilo víc lidí než loni. Největší zájem byl především o Házenburg a Ploskovice. Podrobnosti ve zprávách v celou. I nadále příjemný den. Hezké vstávání vám všem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Zájemci si dnes můžou prohlédnout přehradu v Chřibské na Děčínsku. Památky v Ústeckém kraji navštívilo o prázdninách více lidí než loni. Supermarkety zavádí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Počasí na dnešek, polojasno, ojediněle přehánky a teploty do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tereza Stříbrná. Dobré ráno. Vodní dílo v Chřibské na Děčínsku funguje 100 let. Povodí Ohře proto na dnešek přichystalo komentované prohlídky. Lidé tam můžou přijít od 9 do 16 hodin. Kvůli přísnějším bezpečnostním opatřením ale návštěvníci nebudou moct jít do všech prostor, upozornila na to mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
2: Protože je vodní dílo Chřibská součástí kritické infrastruktury a platí nová bezpečnostní pravidla, návštěvníkům zůstane uzavřený věžový objekt. V domku spodních výpustí mohou nahlédnout do štoly, nikoli jí procházet.
1: Státní památky ve správě Národního památkového ústavu v Ústeckém kraji mají za sebou úspěšnou prázdninovou sezónu. Státní hrady a zámky v kraji navštívilo v letních měsících více lidí než loni. V červenci to bylo zhruba o 4 000 návštěvníků více. Srpnová návštěvnost vzrostla meziročně asi o 3 000 lidí. Celkem navštívilo v regionu památky v létě skoro 75 000 lidí. Turisté měli zájem především o hrad Házenburg a zámek Ploskovice. Nárůst zaznamenaly také Libochovice. Informovala o tom mluvčí Národního památkového ústavu Alena Michálková. Některé obchodní řetězce začaly na samoobslužných pokladnách nebo uvah u ovoce a zeleniny instalovat AI skenery. Mají zrychlit a zjednodušit markování zboží. Postupně se učí rozeznávat, jaké ovoce, zeleninu nebo pečivo si zákazník vybral a ten tak nemusí produkt hledat v dlouhých seznamech. Novinku postupně zavádí například Kaufland, Globus nebo Albert. Podle mluvčího Albertu Jiřího Marečka to má zákazníkovi přinést zrychlení odbavení.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží. Takže teď má zákazník stejný komfort a ta umělá inteligence se zlepšuje tím, jak se používá.
1: Ruský útok v ukrajinském městě Kamianské nepřežili 4 lidé. Informuje o tom agentura Ukrifron s odvoláním na šéfa vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandra Hanžu. 5 lidí úder zranil. Ukrajina se už 4,5 roku brání rozsáhlé ruské agresi. Obě strany pokračují ve vzájemných úderech pomocí raket a dronů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nicméně navrhl příměří na dobu očekávané víkendové návštěvy amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Sport. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Nejlepší českou střelkyní byla z 21 body Julie Pospíšilová. V neděli se reprezentantky ve skupině D utkají s Čínou a v pondělí pak s obhájkyněmi titulu Američankami. Počasí. Během dne bude převládat polojasno, přehánky se objeví jen ojediněle, a to zejména na horách. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském

0: webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Komplikace nám hlásíte na dálnici D7. Na 35. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Projíždějte s opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Během podzimu nás čeká hned několik prodloužených víkendů, budou i dlouhé podzimní prázdniny, tak určitě naplánujte nějaký výlet. Já se teď koukám na žebříček nejkrásnějších městeček, ten nejnovější. Prostě míst, kde jsou romantická zákoutí a uličky. Vyhrálo městečko z Itálie Praiano na pobřeží Amalfi, tak tam to neznám. Do druhého městečka byste museli zajet do Japonska, do třetího do Ekvádoru. V první 20 jsou o dvě místa, kde už jsem byl, a to Bled ve Slovinsku a také Rotenburg ob der Tauber v Německu. A tato dvě místa mimo sezonu, kdy tam není tak narváno, mohu fakt doporučit. Hezké cestování ve společnosti písniček, které nestárnou. Budou tu Beatles a Václav Neckář.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Dětem začala škola, tak už možná doma balíte učebnice, aby nebyly hned otrhané. Co v učebnicích nebylo, to má na starosti Martin Písařík a v učebnicích nenašel, ale našel to tady pro vás, co je to syndaktýlie.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Minutu po čtvrt na devět. Posloucháte Český rozhlas Sever. Jestli chodíte v samoškách k samoobslužným pokladnám, tak vás možná zdržuje, když zlouhavě hledáte položky u ovoce, zeleniny nebo pečiva. Vše by se mohlo změnit, vše by mohly vyřešit nové AI skenery, které produkty dokážou rozeznat. Na pokladny je instalují už některé obchodní řetězce. Jak fungují, to se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Venku svítí sluníčko, teploty pomalu lezou nahoru, 16 stupňů nám hlásí z Lounska a také z Ústí nad Labem. Dnešní maxima 22 stupňů a bude polojasno po celý den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever, tak už u pokladny samoobslužné nebudete dlouho hledat, kde je ten banán, jestli máte croissant obyčejný nebo čokoládový. Rychlejší a pohodlnější nákup, to si slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat konkrétní druh třeba ovoce nebo pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. AI technologie se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu. A pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme.
2: Teď už mu napovídáme, tak, protože ano, jedno ano. Z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
4: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách, na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s Porkem. Jak jste s tím spokojeni?
5: Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
4: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
6: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
4: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
7: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jak i nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
4: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 3:30 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Tereza Stříbrná přijde zprávy v půl. Dozvíte se, že zítra máte poslední možnost se projet kolem Starého nádraží v Mimoni. Hezký den.

0: deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Krátké zprávy a Tereza Stříbrná, hezké ráno. Sociální agentura v Ústí nad Labem v pondělí otevírá nové místo k podpoře duševního zdraví TerraPoint. Lidé s podobnou osobní zkušeností si tam můžou navzájem pomáhat. Budou se potkávat sami bez intervence odborníka. Příznivci vlakové dopravy budou mít zítra poslední možnost projet si železniční trať kolem Starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy rozhodlo, že kilometrová trať bude od letošního října oficiálně zrušená. Pro cestující se tím ale nic nemění, úsek totiž sloužil pouze jako vlečka. V Česku dnes začíná kampaň Aktivní září. Letos se koná po čtvrté a po celý měsíc bude motivovat děti i dospělé ke sportu. Zapojit se můžou také celé organizace a pracovní kolektivy. Součástí Aktivního září jsou i náborové akce, které mají za cíl udržet lidi u pohybových aktivit dlouhodobě. Policie pátrá po 11-letém Čurim Lukášovi Paulovi z Orlicko-Ústecka. V pátek večer utekl z náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku. Podle policie se pravděpodobně pohybuje po městě se staršími kamarády. Informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém US Open do osmifinále. V třísetové bitvě porazila v New Yorku domácí Líjovou ve třech setech. V turnaji naopak dohráli Jiří Lehečka a Karolína Muchová. A jak to bude dnes s počasím? Čekáme dneska většinou polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S dopravním omezením dnes počítejte v Litoměřicích. Z důvodu konání kulturní akce bude celý den uzavřena ulice Božiny Němcové.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Je sobota, začátek září. V každém městě spoustu akcí. My osobně se třeba potkáme dneska v Bílině na slavnostech města Bíliny a taky na hornických slavnostech, takže na Kyselce bude určitě veselo. Těším se na vás. Hezký den, hezké ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Ilona Čáková, teď už Michal David.

0: Krásný den vám všem, 8 minut po půl deváté, Český rozhlas Sever s vámi, Borisům všechno nejlepší k dnešnímu svátku a teď představíme jednoho ze slavných Severočechů, jeho jméno je Miloslav Brůžek a představí vám ho kolega Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Důležitým představitelem normalizační kulturní politiky po roce 1968 byl Miloslav Brůžek. Narodil se v roce 1923 v Lounech. Krátce po druhé světové válce vstoupil do KSČ. Vzdělání získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Vysoké škole KSČ a Moskevské akademii společenských věd. Postupně stoupal ve stranické hierarchii a byl zvolen poslancem České národní rady. Jeho velká chvíle přišla v červenci roku 1969. V době, kdy společnost ještě stále dýchala svobodou předchozího roku, nastoupil do funkce ministra kultury. Brůžkovým úkolem bylo především obnovení pevné stranické kontroly nad kulturními institucemi. V následujících letech v nich probíhaly personální čistky, omezovala se činnost tvůrčích svazů, nakladatelství i divadel. Řada umělců postupně ztratila možnost veřejně publikovat nebo vystupovat. Stovky spisovatelů, divadelníků, hudebníků a dalších umělců byly postupně vytlačeny z oficiálního kulturního života. Některé prameny i přesto hovoří o tom, že Brůžkův odchod z ministerstva v roce 1973 mohl být způsoben jeho relativně mírným přístupem, alespoň v očích nejvyššího stranického vedení. Prosazoval prý politiku připomínající heslo "Kdo není proti nám, je s námi". Brůžek potom působil jako vysokoškolský profesor a vedoucí vědecký pracovník v oblasti tzv. Marxistické kulturologie. Zemřel v roce 1991.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ve 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Ještě nevíte, kam dneska vyrazit. Vodní dílo Chřibská slaví 100 let od uvedení do provozu a vy si můžete přehradu a jí okolí prohlédnout. Podrobnosti o komentovaných prohlídkách už za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Venku svítí sluníčko, teploty lezou nahoru, 15 stupňů máme v Chomutově, 16 stupňů máme na Děčínsku, dnešní maxima 22 stupňů a bude většinou polojasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 12 minut 9 vy jste s Českým rozhlasem Sever, hezké ráno. 100 let to už je důvod k pořádné oslavě, přehrada v Chřibské dneska slaví. Vy si můžete přijít přehradu prohlédnout, od 9 do 16 jsou připraveny komentované prohlídky tohoto vodního díla. Letošní oslavy z tého výročí ale budou trochu jiné. Z bezpečnostních důvodů se nepodíváme do vodárenské věže, ani si neprojdeme tunely pod samotnou hrází.
1: Tady je vodní plocha a ve třetí je ta plocha je věž.
2: Do věže se nedostanou.
1: Upozorňuje mě hned na začátek hrázný Antonín Janza.
2: Nahlídnou dolů do štoly a do domku spodních výpustí.
1: Když se tedy nedostaneme do věže, jdeme se podívat do hráze samotné.
2: Oplocený ten pozemek.
1: My se teď s panem Hrázným vydáváme po schodech dolů. Takže teď jsme vlastně v domečku pod hrází.
3: Ano, nebojte se jít dolů.
1: Nebojím se jít dolů.
3: Ne, je tady zúžený prostor.
1: Tady vedou dvě obrovské trubky a my vstupujeme do podzemních prostor, odkud visí z kamenných zdí krápníky. Jak je to dlouhé, ta chodba?
3: Máme nějakých 93 metrů.
1: Jak už dlouho jste hrázný?
3: 13 let.
1: Jaká zajímavost o téhle přehradě, co málo kdo ví?
3: Je to stejná přehrada, jako byla Bílá Desná, naše protržená přehrada. V tu dobu, když ona se protrhla, 1916, tak tady se veškeré práce zastavily kvůli bezpečnosti. Lidi dole se báli, Chřibský. Starosta tehdejší jel údajně na tu Bílou Desnou, tak lidi přesvědčoval, že je to bezpečný a že se může to postavit. Muselo se pak ale udělat nějaký bezpečnostní prvky.
1: Právě bezpečnost je na dílech, která jsou součástí kritické infrastruktury, stále více skloňovaným tématem.
4: Protože je vodní dílo Chřibská součástí kritické infrastruktury a platí nová bezpečnostní pravidla, návštěvníkům zůstane uzavřený věžový objekt.
1: Vysvětluje mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
4: V domku spodních výpustí mohou nahlédnout do štoly, nikoli jí procházet.
1: I přes tato bezpečnostní opatření se lidé na oslavách z tého výročí fungování přehrady, která zásobuje vodou severní část Šluknovského výběžku a rozprostírá se na 14-hektarové ploše, nudit nebudou. Kromě prohlídek vodního díla je pro děti připravený pohádkový les. Nebude chybět občerstvení nebo vodní bar. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 6 minut 9 vy jste s Českým rozhlasem Sever po 9. hodině mezi nebem a zemí a zprávy v celou. Ústecká sociální agentura v pondělí otevírá nové místo k podpoře duševního zdraví s názvem Therapoint. Podrobnosti už za okamžik. Hezký den, jen dále krásnou sobotu a vůbec celý krásný víkend.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecká sociální agentura v pondělí otevírá nové místo k podpoře duševního zdraví s názvem Terapoint. Ministerstvo dopravy zruší od října železniční vlečku v Mimoni. Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli o desetinu řidičů víc než za stejné období loni. Počasí bude dnes převládat polojasno a s teplotou do 22 stupňů. Zprávy má Tereza Stříbrná, hezké dopoledne. Sociální agentura v Ústí nad Labem v pondělí otevírá nové místo k podpoře duševního zdraví Terapoint. Lidé s podobnou osobní zkušeností si tam můžou navzájem pomáhat. Budou se potkávat sami bez intervence odborníka. Podle spoluzakladatelky Kateřiny Cibulkové už v agentuře funguje skupina se zaměřením na psychické zdraví.
2: Člověk, když má nějakou těžkou životní událost, prochází třeba psychiatrií, tak to může být pro něj velmi náročné. A svépomocná skupina může být takový jako přechod, zastavení se, potkání se s lidmi, které jsou na tom obdobně a může mu to hodně pomoct.
1: Příznivci vlakové dopravy budou mít zítra poslední možnost projet si železniční trať kolem Starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy rozhodlo, že kilometrová trať bude od letošního října oficiálně zrušená. Pro cestující se tím ale nic nemění. Úsek sloužil pouze jako vlečka. Poslední roky ji už nikdo nevyužíval.
3: Osobní vlaky na Staré nádraží v Mimoni nejezdí už od roku 1899, předtím tam byly v provozu jen 6 let, pak se osobní doprava převedla na novou trať Česká Lípa Liberec. Trať tak sloužila jen nákladním vlakům pro okolní podniky, vlečka také fungovala jako spojnice s vojenským prostorem Ralsko. Zítra po ní vlaky pojedou naposledy, rozlučkové jízdy pořádá společnost D-Länderbahn. Podrobnosti najdou zájemci na jejich stránkách. Jana Pavličková, Český rozhlas.
1: Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc. Podle policejní mluvčí Hany Křížové také výrazně vzrostla celková výše pokut. Od roku 2020 se pohybuje okolo 75 milionů korun. Zadržení mobilu při řízení teď může řidič dostat 4 body, pokutu až 3,5 tisíce korun na místě anebo až 10 tisíc ve správním řízení. Legendární zpěvák Freddie Mercury by dnes oslavil 80. narozeniny. Byl frontmanem skupiny Queen a autorem hitů jako Bohemian Rhapsody nebo We Will Rock You. Zemřel v roce 1991 na následky AIDS. Diagnózu potvrdil veřejně jen den před svojí smrtí. Bylo mu 45 let.
0: Počasí.
1: Dnes bude převládat polojasno, přehánky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 131 cm, průtok 85 metrů krychlových za sekundu, předpověď je 125 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem je dnes 125 cm.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Litoměřicích v ulici Želetická se srazila dvě osobní auta a překáží v provozu, tak tam projíždějte s opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: V Obděnicích stojí fara s pozoruhodnou historií. Působil na ní tajně vysvěcený katolický biskup Ladislav Hlad. Faru nově oživuje spolek Obděnická fara. V českopolském příhraničí v Královéhradeckém kraji najdeme zajímavá poutní místa. Představíme je s Karlem Sladkým. Zajímá vás židovství? Komunita Etz Chaim pořádá kurzy, které jsou otevřené.

pro každého. Podíváme se na ekumenickou bohoslužbu, kterou připravili ženy z římskokatolické církve, a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Kapelu Elán jsme vám poslali v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Společně s Křesťanskou akademií a rodinou Smyčkových z východočeského Semanína se na Farské zahradě konala ekumenická bohoslužba připravená ženami římskokatolického vyznání. Měla všechny náležitosti bohoslužby, včetně čtení žalmů, prosby, modlitby, hudební doprovod i zamyšlení, tedy kázání na téma žena a moudrost. Reportáž pro nás připravila kolegyně Víta Balcarová.
1: Takovou průvodkyní byla Anežka Hesová z církve římskokatolické. Jak vidíte postavení žen ve vaší církvi?
2: Naše církev muže i ženy přijímá rovnocenně. Nemůžu říct, že by tam byla v tomhle smyslu nějaká diskriminace, ale samozřejmě ty služebné úkoly, ty, které přísluší kněžím, tak ty podle římskokatolické tradice dělají jenom muže.
1: Já jsem slyšela o vás, že vy jste se veřejně přihlásila k tomu, že byste chtěla být farářkou. Myslela jste tím, že byste konvertovala?
2: Nemyslela jsem tím, že bych konvertovala. Já jsem vyrostla v římskokatolické církvi a je mi v ní dobře, je to moje společenství víry, takže tam chci dál žít a je pravda, že by jsem se chtěla stát knězem a že to naše církev neumožňuje a já to v tomhle smyslu respektuju.
1: Budete se o to nějakým způsobem snažit?
2: Asi nejde o to, abych se snažila stát se přímo knězem, ale myslím si, že je možné snažit se o to, aby ženy přijímaly i v té římskokatolické církvi nějaké další služby, aby se více aktivně mohly zapojovat do pastorace, ale i do liturgie. A to je to, o co se snažím. Třeba tady na ekumenické bohoslužbě, kde se nějakým způsobem víc zapojujeme do té bohoslužby jak muži, tak i ženy.
1: Nechybí tady ani farář Štěpán Klásek z Československé církve husitské. Jak to, že nám z církve římskokatolické dnes šlo? Vím, že u vás je to úplně normální.
3: Tak je pravda, že u nás ženy slouží, ale musím pochválit právě ty dnešní sestry z římskokatolické církve za velikou upřímnost a otevřenost a bylo to krásné v tom, že ta bohoslužba byla připravená ženami, ale že se nebáli ozvat i muži, tak mně se to líbilo v té vzájemnosti, že tady měl každé své místo. Děkujeme moc Smyčkovým za tu krásnou příležitost setkání zde.
1: A stejnou otázku jsem položila i přítomnému evangelickému faráři z Moravské Třebové.
4: Ivo David, ženy kazatelky jsou skvělé a dneska jsme slyšeli výborné kázání ženy, která není kazatelka, není farářka a přesto to bylo neuvěřitelně hezký, za to jsem vděčný. Církve, které nechtějí mít kazatelky, mně připadají, že se někde zasekly v historii. A je dobře, když ženy káží a mají docela vzácný a ojedinělý přístup k Bibli a k jejímu výkladu, kéž by toho bylo víc.
1: No a koho jiného oslovit než paní domu Aničku Smyčkovou, která připravila krásné písně k téhle bohoslužbě vedené ženami. Jaký bude teď program, protože bohoslužba skončila?
5: Já myslím, že budeme pokračovat v tom společenství, že k tomu patří jídlo, takže nás čeká společný oběd a ještě nás čeká společná diskuze nebo debata o otázkách církve a budoucnosti církve a společné sdílení, jak to kdo vidí.
0: Do východočeského Semanína jsme se v magazínu Mezi nebem a zemí podívali také s kolegyní Vítou Balcarovou a přejeme vám dobré dopoledne.
6: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
7: laskavá náruč
6: i zběsilý let.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: V magazínu Mezi nebem a zemí nyní představujeme zajímavý počin. Velká synagoga ožívá, tak se jmenuje celoroční projekt, v němž se brněnská židovská obec spolu s partnery snaží vnést život na místo, kde stával její hlavní svatostánek. V roce 1939 jej ale nacisté spálili a dnes je na místě staveniště pro nový bytový dům. Pro prostor vznikla takzvaná site specific inscenace s názvem Identita. Klade si otázku, co zůstává z místa, které zmizelo.
2: Dostala jsem přívěšek. Takový malý přívěšek. Obyčejný. Už ani nevím, jestli byl od mámy nebo od babičky.
3: Diváci stojí v kruhu. Uvnitř je muzikant Tulák, dále manuálně pracující muž, pak žena, která má kolem sebe hlínu v kýblech a stará se o květináče s rostlinami, které postupně zakořenují. A také je tam žena, která z kořenové zeleniny vaří polévku. Tyto postavy spolu s nahrávkami tvoří hlavní část inscenace Identita.
4: Vychází jak z dokumentárních nahrávek lidí, kteří vlastně se o svých kořenech třeba dozvěděli až v průběhu života, nebo po nich pátrali až později, někteří naopak v tom vyrůstali. A z jejich rozhovorů vlastně vznikl scénář.
3: Vypráví režisérka představení Hana Mikulášková. Scénář napsala společně s Martinou Kinskou. Dílo vzniklo na míru prostoru.
4: Já jsem to místo viděla poprvé těsně předtím, než tady začaly vykopávky, pak jsem viděla ty archeologické vykopávky a dneska je tady uválená hlína, tak tvrdá, že člověk má pocit, že je to skoro beton a je to pořád jenom hlína, takže je to hrozně zvláštní prostor, který v sobě nese všechny ty rány, které na něm byly způsobeny, a na zároveň tu paměť toho místa, kde se lidi scházeli a potkávali.
3: V jádru inscenace je oživení vzpomínek na místo, které může skrze setkání žít dál.
4: Rozpomenutí se na komunitu, rozpomenutí se na místo modlitby, na místo, kde se odehrávaly činnosti třeba dennodenně stejné, jako je příprava polívky.
5: Zeleninový vývar, cibule, mrkev, celer, petržel. Tak mě to naučila moje máma a moji mámu zase její máma.
4: Jako je prostě práce domácí nebo snaha zakořenit někde, najít svoje kořeny, prostě zkoumat to, odkud kam ty kořeny vedou.
6: Kořeny dodávají rostlinám vláhu a minerály. Kořeny drží pevně v půdě, dokážou prorůst domy, roztrhat skálu.
3: Inscenace měla premiéru i derniéru během festivalu Štetlfest. Na místě bývalé synagogy se kromě inscenace během něj odehrála také židovská tržnice, workshopy nebo koncerty. Oživení prostoru oceňuje i jeden z návštěvníků festivalu Ladislav Vokatý.
7: Přestože to místo je staveništěm a je to tady samé bláto a vykopávky a co všechno, tak prostě v tuto chvíli je úžasně funkční a to je jako bezvadný.
3: Různě zpracované střípky vzpomínek členů brněnské židovské obce, které posloužily jako podklad pro inscenaci, jsou k nalezení také v čerstvě vydaném almanachu Nenacházím žádné stopy.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Zuzana Bambušek je renomovaná kostýmní výtvarnice a držitelka Českého lva. Je to žena plná energie, která se nebojí překračovat hranice žánrů. Spolu se svým mužem, režisérem Miroslavem Bambuškem, se rozhodli oživit nevyužívanou faru v Obděnicích, místo spojené s poslední etapou života slavného rybníkáře Jakuba Krčína. Fara byla 25 let neobývaná. Před dvěma lety je zakoupila obec a následně vznikl spolek Obděnická fara, který se jí snaží vdechnout nový život. Jak se mu to daří, se přesvědčila Daniela Brůhová.
1: Obděnická fara je majestátní budova, která stojí pod kostelem, v němž má svůj náhrobek slavný rybníkář Jakub Krčín. Co se za poslední dva roky povedlo udělat, ptám se u nástěnky spolku Zuzany Bambušek.
2: Jezdí za náma Majda Borová, která dělá skupinový rezonance. Tadyhle jsou moje koťátka místní, děti, se kterými dělám dětský dílny. Tohle je dílna Hračka, nádoba pro duši přítele. Tady jsme dělali panenku s milým úsměvem.
1: Poměrně pravidelně zvete hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra France. Proč?
2: Vladimír je náš už jako dávnej původně spolupracovník, teď už i přítel. Dokáže jako mluvit o hudbě velice zapalujícím způsobem, který si myslím, že je nakažlivý.
1: Nejen hudba rozeznívá faru Obděnice, obnovili jste i duchovní cvičení.
2: Tady přijel Michal Podzimek, tak to je ještě takové skromné. Petra Beneše tady nemám zvětšeného, no ještě mám takový resty, to musím dolepit.
1: Exercicie tu vedl i kněz Tomáš Petráček.
2: Tady Benedikt Mohelník nám světí opravený kříž na návsi. No a tady jsou naše milé dámy ze Záboje, když přijeli zpívat na představení o Ladislavu Hladovi.
1: Připomeňme osobnost Ladislava Hlada trochu blíže. V roce 1950 byl tajně vysvěceným biskupem pro pražskou arcidiecézi. Ve stejném roce byl zatčen v souvislosti s čihošským zázrakem a dostal 3 roky kriminálu. Odsouzen byl i podruhé v roce 1960 na 9 let. Obděnickým farářem byl celých 16 let.
2: Narazili jsme na to, když se tady začalo zpracovávat ty pozůstalé materiály, tak se to tak nějak zvláštně vynořilo, to jméno, a můj muž se tím začal teda zabývat pečlivě a došlo mu, že to je osobnost, která přesahuje úplně takovouhle malou jako obec, jo? Že vlastně on byl světícím biskupem podzemní církve, byl ve vězení, přišel o nohu při jako hodně nepříjemným incidentu, který jako zorganizovala STB.
1: Tak vznikl scénický dokument Obděnický farář Ladislav Albert Hlad, který napsal režisér Miroslav Bambušek.
2: Každopádně nám nějak připadalo, když jsme to četli, ty různé paměti a vzpomínky na něj, že se tady otisknul nějak v těch lidech a že vlastně to, co cítíme tady všude jako nějakou takovou laskavost, tak že možná je i trochu jeho dílo, že to tady propsal do té krajiny a do těch lidí, protože ho měli rádi. Mu šlo o nějaký důležitý věci a šel za tím nějakým způsobem, který byl inspirativní.
1: To se odráží i ve scénickém čtení o Ladislavu Albertu Hladovi?
2: Na tom spolupracuje tady Igor Chmela, Saša Rašilov a Kuba Gottwald. Je to zvláštní spojení, myslím si, že šťastný spojení. Ty lidi tady místní skutečně mají zájem o to, co tady se dělo. Jsou na něj to Hlada vzpomínky, velice osobní, kolikrát tady slyšíme při těch diskuzích.
1: Zdá se, že duch biskupa a kněze Ladislava Hlada tady zůstává. Určitě by ho potěšila i nová knihovna.
2: A je tady teda krásný světlo.
3: A teď vstupujeme do knihovny.
2: Tu knihovnu jsme díky podpoře nadace VIA tady nechali udělat u místního truhláře. Zpočátku to vypadalo, že těch knih bude jako opravdu hodně, ale museli jsme hodně třídit, no. A do toho přišla taková zvláštní náhoda, že mně se podařilo jako získat pozůstalost knihovnu po Zdeňce Hadrbolcový. Velice dobrou tu knihovnu, takže ta tady tvoří velkou část toho, co tady teďko jakoby je v nabídce. Je taková samozřejmě idea, že to jednou nějak třeba digitalizujeme a že to bude někde viset na webu, ten seznam těch věcí, které jsou tady k dispozici, ale nějak těch úkolů je před náma moc.

0: Také Vanastové věci jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se vydáváme do česko-polského příhraničí v Královéhradeckém kraji. Tady najdeme řadu zajímavých poutních míst. Ještě dnes se vzájemně setkávají věřící z české i polské strany a navštěvují se. Silný duchovní odkaz je znát třeba na Broumovsku. S Vlastimilem Šimkem z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu právě o poutnictví natáčel redaktor Karel Sladký.
1: My jsme na česko-polském příhraničí a tady už se dá navázat hezky na ta poutní místa, jak na české, tak i polské straně.
2: Je to tak, vlastně hnedka od hranic, kousek od Broumova nebo Meziměstí, jsou úžasná poutní místa. Je to Křešov, Křesobor česky a Vandeřice. Tudyma prochází i ta sudecká, polská, svatojakubská stezka, která přechází přes to Broumovsko. No a po trase jsou místa, která si zaslouží návštěvu. To je zcela určitě benediktinský klášter v Broumově. Na celém Broumovsku tam potom, když se trošku odkloníte od té trasy, tak můžete navštívit i takzvanou Broumovskou skupinu kostelů, což jsou unikátní barokní památky otce a syna Nicenhoferových. Centrála cestovního ruchu i pořídila v podstatě virtuální prohlídky těchto kostelů. Když navštívíte ty kostely, nebudou otevřené, tak pomocí QR kódu na vašem telefonu můžete potom prohlížet vlastně ten interiér nasnímaný. Je to národní kulturní památka, stojí to za to. Samozřejmě po té trase potom, ať přímo na trase nebo kousek od ní, se nachází spousta poutních míst nebo míst, které jsou zasvěcené. Já bych doporučil Ticháčkovou kapli, to je nedaleko Suchého dolu. Doporučil bych zcela určitě některé kostely na trase, ať to je svatý Jakub v Červeném Kostelci, zcela jistě za to stojí hospitál v Kuksu a je to celá řada.
1: Ten duchovní odkaz je tady hodně znát.
2: Zcela určitě. To poutnictví jako takové vzniklo již ve středověku. Byla to v podstatě taková forma v té době ne trávení volného času, ale byla to forma cestování, poznávání, duchovního poznávání. Takže náš kraj je určitě tímhle prosicen.
1: Poutě se konají i v dnešní době?
2: Poutě se konají, například aktivní je v tomhle vlastně spolek Utriak, což je organizace, která se stará o tu svatojakubskou stezku po celé České republice. No a oni organizují různé poutě, vlastně několika denní i těch organizacích, které se o to starají, je více nebo jedinců. Takže určitě i dneska, když si budete dohledávat nebo budete chtít putovat, tak můžete buď to využít některých těch organizovaných poutí, anebo prostě se zbalíte a řeknete si, že chcete putovat a půjdete od bodu A do bodu B.
1: Když jsme zmínili to česko-polské příhraničí, setkávají se vzájemně i poutníci z Čech, z Polska?
2: Určitě setkávají a myslím si, že vždycky poznáte ty poutníci na svatojakubské trase, tak ty mají vlastně tu mušli svatého Jakuba, to je takové poznávací znamení, tady ji vidíme, nebo oblíbená je samozřejmě dneska i stezka české, která vede po hranicích České republiky, takže těch různých tras, jak trávit čas, ať sám nebo v partě lidí, tak je celá řada.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Nový školní rok nepřináší nové příležitosti ke vzdělání jen dětem. Rozšiřovat obzory si mohou začít i dospělí. A to například díky speciálním kurzům, které pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Noemi Fingerlandová natáčela s lektorkou kurzu Kateřinou Vébrovou.
1: Základy judaismu jsou opravdu úplně základní kurz, určený buď pro zájemce o konverzi k judaismu.
2: Říká lektorka kurzu Kateřina Vébrová a dodává, že ale kurz ani zdaleka není jen pro konvertity.
1: Většina účastníků je tam čistě ze zájmu, buď mají židovské kořeny a nevyrůstali v té tradici, chtějí se o tom něco dozvědět, nebo ani nemají žádné židovské kořeny, ale jsou to třeba průvodci, který provádějí mimo jiný třeba po židovském městě a zajímá je to, nebo jsou to prostě lidi, kteří to zajímá tak z různých důvodů. Je to kurz otevřený pro veřejnost.
2: Kurs nabízí širokou paletu témat od židovských dějin s důrazem na vývoj rabínské literatury a náboženství, přes to, jak různé směry v rámci judaismu přistupují k náboženské praxi až k židovským svátkům. Účastníci se také budou umět zorientovat při bohoslužbě v synagoze nebo porozumí událostem životního cyklu.
1: Jak vypadá židovská svatba, co se děje po narození, jak se vybírá židovské jméno.
2: Moderní hebrejština, ivrit, je klasický jazykový kurz. Méně tradičně je jidiš klub.
1: Jsme se vlastně na začátku dohodli, že to bude tak půl na půl. Půl skutečně jazyková výuka. Byť samozřejmě oproti třeba moderní hebrejštině trošku pasivně, je to víc zaměřeno na čtení textů a podobně. A ta druhá polovina té hodiny, že vždycky bude věnovaná nějakým kulturnímu kontextu. Děláme hodně jidiš písničky, bavíme se o takových tématech, jako třeba jakou roli hrálo jidiš na počátku 20. století ve Spojených státech, v integraci přistěhovalců, jidiš reklama, nebo jsme měli téma jidiš tango v Argentíně. Takže to má opravdu široký záběr.
2: Kurzy pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Čím jsou specifické?
1: Jsme reformní komunita židovská, takže samozřejmě třeba u těch náboženských otázek, když probíráme například liturgii, tak určitě kromě toho, že řeknu, jak to bude třeba v klasické ortodoxní synagoze, tak se hodně jaky zaměřuji na tom, jaké jsou odlišnosti v reformní synagoze. Když se bavíme o životním cyklu, tak jaký jsou odlišnosti třeba praxi sňatkové a rozvodové v různých směrech judaismu, jak je to v reformním jiné než v ortodoxii.
2: V čem se tedy liší třeba sňatek?
1: Čistě jednoduše řeknu, že v tradičním judaismu pouze manžel nebo ženich podepisuje svatební smlouvu, kdežto za nevěstu ji podepisuje její otec nebo někdo další, kdežto v reformním judaismu je to jaksi vyrovnané a podepisují oba snoubenci, řekněme, svatební smlouvu.
2: Ve stejném týdnu jako kurzy začínají také nejdůležitější svátky v židovském roce, takzvané vysoké svátky. Začínají novým rokem a po 10 dnech pokání vrcholí dnem smíření. Rosh Hashana letos začíná už v pátek 11. září večer.
1: To je den, kdy začínáme nový rok a kdybychom si měli v sobě trošku udělat pořádek, udělat si nějaké vyúčtování za ten loňský rok. Je to trošku jako, když si lidi dávají na nový rok předsevzetí po Silvestru, ale mělo by to být asi trošku vážnější a týkat se možná spíš věcí v oblasti etiky, chování k druhým, než typu, že budu chodit 5x týdně do posilovny. To tam může být asi taky, ale není to to hlavní. Je to přece jenom vlastně jeden z nejvážnějších náboženských svátků, tak tomu by mělo odpovídat to zamyšlení.
2: Zve k novoročnímu zamyšlení lektorka kurzu Kateřina Vébrová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti do Maslavice. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, v čase, kdy k vám nyní promlouvám, budu v reálném čase prožívat zajímavou souhru okolností a životních událostí. Nejprve oslavím se zasloužilými manželi 50. výročí jejich svatby a pár chvil na to budu oddávat mladou dvojici do manželství vstupující. Dvě různá místa, dvě různé dvojice, 50 let časového rozdílu. A tak se přímo nabízí pouvažovat nad tématem čas. Stojíme na prahu nového školního roku. Lonští páťáci přešli na druhý stupeň základní školy, lonští deváťáci na školy střední a maturanti nastoupili do práce nebo pokračují na třetím stupni na škole vysoké. Čas běží dál a dál a všechny nás unáší na svých vlnách. Čas je jako jeviště velkého dramatu zvaného život. Čas je to, co nám umožňuje být, rozvíjet se, realizovat sebe sama, cítit a zakoušet, že jsem a že moje bytí někam směřuje. Kam vlastně směřuje? Každý věk něco přináší a něco odnáší, jako tok řeky. V 10 letech pomalu odnáší dětství a přináší dospívání. Ve 20 odnesl čas her, zábavy, bezstarostnosti a přináší dospělost s náročnou, ale krásnou, svobodnou zodpovědností za vlastní život a život druhých. Ve 30 pomalu odnáší čas mládí a ideálů a přináší období, v něm se člověk učí vyrovnat s poznáním svých hranic a životní reality. Ve 40 odnáší stále více pocit síly a zdraví a přináší první známky životní moudrosti a zralosti. A tak bychom mohli pokračovat až na pomyslnou hranici, kdy člověk ještě dokáže držet krok s výkonem mladších a přitom víc a víc musí uznávat, že už jim přestává stačit. U někoho je tou hranicí 60 roků, u někoho 70 a někdo je při síle ještě v 80. Je však ještě něco, co čas nemusí odnášet, ale naopak prohlubovat. Víru, vytrvalost v dobrém a již zmíněnou životní moudrost. A ta pravá moudrost spočívá právě na víře a dobru. Víře v Boha a dobru k bližním. A tak se náš život podobá obrazu pole z Evangelia, kde hospodář nasel pšenici a nepřítel koukol. Obojí spolu roste, ale víc a více se ukazuje, co je co. Pšenice je to dobré, co se v nás rozvíjí s Boží pomocí. Koukol pak představuje naše hříchy a slabosti, které každý z nás nese ve svém srdci. Na konci života bude žeň. Ať se tedy v nás co nejvíce rozmnoží to dobré, a ať je co nejméně koukolů. A ať je k nám Pán milostivý a jednou doplní naše dluhy. To, co jsme mohli vykonat a nevykonali. A svým milosrdenstvím ať spálí všechny plevy.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 390.

0: Hrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Kvůli nedostatku vody teď Orlík vypouští jen tolik, kolik do něj přitéká. To je asi 15 metrů krychlových za sekundu. Menší odtok vody omezuje výrobu elektřiny v orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to ale podle mluvčího ČEZu Martina Šrajela vliv mít nebude.
1: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
0: Roli Orlíku teď poprvé v historii přebírá Slapská přehrada. Z jejich zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy. Festival Dočesná v Žatci na Lounsku dnes pokračuje sobotním programem. Podle webu města vystoupí na hlavním pódiu na náměstí Svobody například skupina Slza, Vohnout nebo Horký žeslíže. Součástí programu bude taky soutěž v ručním česání chmele a stržení prvního štoku na nejmenší chmelnici na světě.
2: Od stadionu Mládí vyrazí v 11:30 promenáda v barvách chmele. Ve skateparku se od 11 hodin uskuteční závody a turnaj ve streetballu. Klášterní zahrada nabídne dětské atrakce, hry nebo soutěže. Na Žižkově náměstí a náměstí 5. května budou pouťové atrakce a kolotoče. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Ústecký krajský soud poslal na 8 let do vězení ženu, která v bytě v Mostě několik měsíců týrala svou dceru. S násilím začala krátce po jejím narození. Žena na začátku hlavního líčení prohlásila vinu. Soud nařídil ženě psychiatrické ochranné léčení ambulantní formou. Žena musí zaplatit náklady na léčbu dítěte pojišťovně a náhradu za bolestné a nemajetkovou újmu dceři přes 1 000 000 korun. Rozsudek není pravomocný. Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc ve výši 1 000 000 000 eur. To je téměř 25 miliard korun, oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají ani krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná. Mezi nejpostiženější zemědělce patří pěstitelé ovoce a zeleniny nebo chovatelé drůbeže. Farmáři dostanou finanční pomoc, daňové úlevy a ze speciálního fondu budou moct čerpat peníze na osivo a krmivo.
3: Počasí.
0: Dnes přes den bude polojasno, ojedinělé přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V ulici Rabasova v Ústí nad Labem srazilo osobní auto chodce, projíždějte tam opatrně. Další komplikace hlásíte také v Lovosicích, kde se střetla dvě osobní auta. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobby redaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opilováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavalovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou hodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list, netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomořský, takový nižší strom, u nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy, bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě bez skleníku, krásně tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě a bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě, mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju, on třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný, krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takový červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je ta mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávajte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě taková obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mušce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešejí. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka
2: se jmenuje, pochází z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo. Aha. Takže on to je opravdu takový vůdce a říkám,
3: to vidíte, zakrslý kohout a dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, ano. Že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé. A to je taky na vajíčka, nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu podvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže... Tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to, tak jak to je?
2: Tak chytrý tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobbyredaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadaný a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak k tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině zvenku. Většinou, že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější. Co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat traková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta traková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a pobožit nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme se nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář. A to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: rybářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže, z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie, Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Tradice, která zakořenila.
3: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
2: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
3: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
2: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
3: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
5: V Chlumci na Ústecku dnes pokračují napoleonské dny. Návštěvníci uvidí rekonstrukci bitvy i dobový vojenský výcvik. Jablonec nad Nisou si připomene 160 let od povýšení na město. Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes zastavil silný vítr. Dnes čekejte polojasno, ojedinělé přehánky a teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Tereza Stříbrná. Hezké dopoledne.

0: a upomínkovými předměty. Lidé uvidí i fyzické divadlo nebo nový cirkus. Připravené jsou i koncerty, říká mluvčí magistrátu Jana Fričová.
1: Chystáme bohatý kulturní program, a to i večer, završený tedy velkými večerními koncerty, jak v pátek, tak v sobotu. A do oslav 160. výročí zahrneme i Den evropského dědictví. Nově se otevře třeba vela, kde je vzorkovna Preciozy, otevře se remiza.
0: V rámci Dne evropského dědictví bude v Jablonci nad Nisou přístupných celkem 26 míst. Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě celý den, informoval o tom vedoucí lanovky Jiří Špetla. Podle dat z poštovny Aneška měl dnes dopoledne na Sněžce vítr v nárazech rychlost až 90 km v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km v hodině. Na Sněžku se tak můžou lidé dostat pěšky z mezistanice Růžová hora. Trasa měří 2,5 km. Policisté našli 11-letého chlapce z Vysokého Mýta na Orlicko-Ústecku, je v pořádku. Policie to napsala na síti X. Vypátral ho policejní psovod. Chlapec v pátek okolo 21. hodiny utekl z náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě, kde byl se svou rodinou. Sport. V pořadí 68. podještěcké fotbalové derby ozdobí nedělní program Šance ligy. Jablonec v 15 hodin nastoupí proti Liberci. Jablonecký trenér Luboš Kozel věří, že se na domácích nepodepíše únava z náročného programu, kdy kromě ligy tým hraje taky na evropské scéně.
2: Já myslím, že budeme dobře připravení. V Teplicích jsme hráli po 120 minutách s Glasgow Rangers a teď po třech dnech znova. Já si myslím, že hráči jako třeba právě Martin Cedidla, Ríša Sedláček, Dušan Pavlovič, že na nich není vidět žádná únava, odehráli všechno a myslím si, že vypadali pořád stejně. Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno, ojediněle přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor, dejte na dálnici D8, mezi 46. a 47. kilometrem leží předmět na vozovce, tak projíždějte s opatrností.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Svět zvířat.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever a protože je sobota po 11. hodině, posloucháte náš pořad Svět zvířat. U mikrofonu je Dagmar Cestrová. A dnes si budeme povídat o tom, jak dostat po horkém létě plném slunce do kondice srst našich pejsků. Proto je naším dnešním hostem Jana Kimrová. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: No a já dodám, že nejsme dnes ve studiu, ale jsme přímo na místě, kde se právě úpravě srsti psů Jana Kimrová věnuje, a to v Řepnici.

0: sebe.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte Svět zvířat a naším dnešním hostem je Jana Kimrová, se kterou jsem teď právě v Řepnicí a je tady s náma i Benny. Ty zvuky, co slyšíte, tak to vydává on, protože tady mrská ocáskem, aby nás přivítal, protože Benny se právě upravuje a tak Benny právě olízal mikrofon, nevím, jestli jste to slyšeli. Takže co teďko budeme dělat?
2: Beníčka budeme upravovat, Beníček je po vykoupání, je to tedy už 2 dny, co byl koupán před úpravou.
1: Já tady doplním, Beníček je cocker španěl.
2: Ano, je to anglický cocker španěl, krásný, zlatý, je to hezký 4letý kluk. A Beníček, posluchači to nevidí, ale Beníček je již předupravený, protože jsme museli během toho léta, vlastně, kdy bylo to parné slunce a vlastně hřálo, tak jsme museli již tu srst trošičku upravit, takže dostával vlastně olejček a dnes ho budeme doupravovat, přelínává vlastně srst, takže budeme se zbavovat té staré srsti trimováním a úpravou a trošičku pečovat, aby jsme zase dostali tu srst do kondice.
1: On vypadá docela jako, že ani nepotřebuje něco, tak zkusíme schválně hřebenem, jak to vypadá. No a teď je vidět, že na tom hřebeně je skutečně spousta chlupů. Už začalo asi to podzimní línání.
2: Už v podstatě vidíte, že na poprvé, co vlastně tím hřebenem do té srsky vjedu, tak zůstává spousta chlupů. Takže určitě je vidět, že i když nevypadá, Beníček je pravidelně upravován, takže tím pádem on vlastně má tu péči neustále a stejně ta srst vlastně tu péči potřebuje každý den, byť jenom česáním, tak opravdu každý den.
1: Asi bychom mohli říct trošičku krátce, jak se sem Beníček dostal. Protože Beníček je útulkový pes, paní Kimrová totiž pomáhá stříhat a upravovat i pejsky v útulku.
2: Beníček je pejsek, který byl nalezený, je to vlastně, vidíte, krásný pes. Pravděpodobně si myslíme, že mu zemřel majitel, nebo že prostě někdo ho nechtěl, takže se ocitl v ulicích a v podstatě městská policie jej přivezla do útulku a je tady už nějakou dobu, takže bude už vlastně nabízen adopci.
1: On je moc pěkný a je velmi vstřícný, tady už olízal mikrofon mě.
2: Je velice přátelský, proto si myslíme, že někomu patřil, že pravděpodobně žil s někým, kdo se o něj staral, kdo ho měl rád a Beníček měl rád jeho. Takže tam to vlastně je naprosto vyrovnaný pohodový pejsek, asi i tou povahou, kterou má, protože je velice energický, ale někdy je trošičku výbušný na ostatní pejsky a to odrazuje některé lidi, třeba byť by museli na procházku, jinak je čistotný, nekálí doma, nic neničí a tak dále. Ale malinko štěká, takže ohlásí každého, kdo jde okolo, takže on musí hlásit. Samozřejmě ho i vítá, takže není to tak, že by ho chtěl kousnout, ale on ho vítá, on na sebe upozorňuje.
1: To jsem tady zkusila i já.
2: Ano. A taky vlastně tím, že nemá rád pejsky, ostatní, fenky mu nevadí. Fenky, a pokud je pejsek submisivní, tak mu taky nevadí.
1: To znamená, pokud se na něj nevytahuje a neštěká na něj.
2: Přesně tak. Takže pokud ten pejsek vlastně projeví přátelskou notu, jak já říkám, tak vlastně Beník je v pohodě, ale tohle to jsou věci, které prostě některé lidi odradí.
1: My se tady povídáme a Beník tady čeká na další úpravu, tak nám ve studiu pustí písničku a pak si budeme povídat dál.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Svět zvířat, Český rozhlas Sever a tentokrát přímo z místa, kde se upravují pejsci, to znamená z řepnice, a jednoho pejska máme na stole, Bennyho. Benny se tady snaží jako nás upoutat, strká nám pacičky a podobně. A tak si řekneme, co s tím pejskem se dělá. Teď je to kokr, to znamená, on se trimuje.
1: Ano, kokřík se může trimovat v případě, že ho máme na výstavu třeba, nebo chceme ho upravovat tak, jak se má, tak vlastně ten hřbet a ty boky se mu trimují, prostříhávají se a tak dále, podle toho, jak ten pejsek má hodně chlupů, jak jsou dlouhé. Po případě, když mám toho pejska jenom domácího a chci ho mít hezkýho, upraveného, prakticky, jak já říkám, teďka na ty podzimní lepíky, chodím s ním do přírody, můžeme ho i ostříhat a v podstatě potom ta vlastně úprava je rychlejší.
0: Takže je to vlastně i prevence proti tomu, aby se nám někde zasuchával někam do lepíků a podobně.
1: A nejen zasuchávání lepíků, ale vidíte teďka, že z Bennyho vlastně jsme vyčesali i osinku. Takže i tohle je vlastně důvod, proč ty pejsky upravit, aby třeba i ty osinky v případě, že zrajou ty trávy, se nezapichovaly do uší. Vystříháváme ty ouška i zevnitř, i zvenčí a vlastně i do tlapiček, kde to je nejrychlejší, nejčastější a potom to dělá paseku. Takže i to je dobrý vlastně na ten podzim nebo i to léto udělat.
0: My jsme se tady zmínili o tom, že vlastně už byla nějaká předpříprava. To je takhle složité, že se musím třeba na dvakrát nebo na třikrát?
1: Tak určitě před tou samotnou úpravou vždycky, ať je to trimování, ať je to stříhání, je vždycky lepší toho pejska opravdu zbavit takových toho prachu, různých nečistostí srsti. Takže určitě vykoupat to.
0: Můžu ho koupat doma?
1: Můžete ho vykoupat doma, vždycky dávat pozor na to, aby opravdu nám nenatekla voda, šampon do oušek, do očí, do čumáku, do tlamičky. Takže já vždycky těm lidem říkám, tady u Beníka je to dobrý, on má dlouhé uši, má je dolů, takže uděláme takzvanou pokličku a vlastně mu sundávám hlavičku.
0: Poklička, takže chytím ty uši pod krkem.
1: Chytím ty uši pod krkem a v podstatě mu je připlácnu vlastně nebo přilepím k té hlavičce a snažím se mu tu hlavičku dát směrem dolů a vlastně nelejt nebo nepouštět sprchu nebo nějaký ten...
0: Na hlavu.
1: Přímo na hlavu, ale vlastně na ten krk a na ta zádička a to hlavičku kryju a jenom vlastně rukou nebo takovou houbičkou nebo jenom tak navlhčím, abych nemusela opravdu tu vodu lít, aby se mu nedostala do těch otvorů.
0: Takže to je i návod, když koupíte pejska doma?
1: Určitě, když koupeme doma, pomůžeme si takovýmhle jednoduchým způsobem. Pokud má pejsek ouška nahoru, je to trošku složitější. Zase mu je se snažím chránit opravdu, aby mu tam ta voda nenatekla.
0: To znamená, dám na ně ruce.
1: Určitě, dám na ně ruce, nebo někdo z rodiny může pomoci jako druhý. Je to potom taková legrace rodinná, pokud ten pejsek opravdu má rád tu vodu a hraje si tam, takže vykoupaná celá rodina. Tak na Beníka jsme před samotnou úpravou jsme použili v podstatě při tom koupání běžný šampon pro zlaté pejsky, protože Beník je zlatý kokr španěl, takže na jeho srst, na typ jeho srsky, což je dlouhá jemná srst, a ještě potom kondicionér, ne olejíček. Olejíček budeme dávat až po úpravě, protože před tou úpravou ten olejíček tu srst trošičku, jak se říká, umastí. Takže tam by to bylo kontraproduktivní s tím, že potřebujeme tu srst mít hedvábnou, čerstvě umytou a tak dále. Tak ten olejček dáváme buď to teda přímo v tom salonu, anebo až potom vlastně po té samotné úpravě. Používáme kosmetiku, která je dneska na trhu opravdu ve velké hojné míře, takže když máme pejska mladšího, používáme pro štěňátka a tak dále, tam platí čím méně koupat, tím lépe, protože u těch štěňátek je to opravdu úplně nežádoucí. U těch pejsků máme typy srsky, máme barvy srsky, máme velikosti psa, takže samozřejmě i ta spotřeba, i vlastně ta kosmetika se trošičku liší, takže každý ten majitel toho pejska buď se poradí v tom salonu přímo s tím střihačem, anebo se dojde do Zvermexu, veterináři, a poradí se tam, která kosmetika ideálně je jít i s pejskem, aby ho viděli.

0: Naladili jste si Český rozhlas Sever a naladili jste si pořad Svět zvířat. A náš dnešní host Jana Kimrová nám tady radí, co udělat, aby po tom teplém, horkém létě, které máme za sebou, jsme nějak pomohli našim pejskům vylepšit srst. A teď si řekneme, co všechno vlastně zvládneme doma, co zvládneme sami a kdy už potom jít do salonu.
1: Určitě základ je kvalitní strava, která teda patří věku a plemeni a tak dále, velikosti. Dále potom pořídí si kosmetiku, která je vlastně k tomu pejsku adekvátní. Jestliže má malé štěně, tak samozřejmě tam ta kosmetika je šetrnější, používá se mnohem méně než potom u dospělého pejska.
0: Bo já si pamatuju, když jsem si pořizovala první štěně, tak mě varovali, že do půl roku určitě nekoupat.
1: Ano, dělávalo se to, slyšela jsem i do roka, že se nemá koupat a tak dále. Každopádně v dnešní době ta kosmetika pokročila tak daleko, že skutečně, já vždycky říkám, samozřejmě nemělo by se nikdy nic přehánět, mělo by se dávat pozor na to, aby pejskovi vlastně už od malička nezateklo vlastně voda nebo šampon do očiček, do uší, do nosu, do tlamičky, ale každopádně určitě už od mala, ještě dříve, než mu bude půl roku, bych už určitě nějakou tou štěněcí kosmetikou začínala, aby si i on zvykal. Tam jde o to, že to štěně čím dřív ho cokoliv naučíte, tím potom mu to přijde samozřejmě. Samozřejmě zase to musí být kosmetika, která je opravdu šetrná, je pro to štěně a nebudeme ho koupat každý týden, každý den. Čím méně, tím lépe, ale naučit ho to musíme.
0: A když někdo třeba toho pejska koupí, dejme tomu jezdit každý týden na chalupu, nechce mít doma nepořádek.
1: Tomu rozumím. Určitě, pokud jedeme na chalupu a pejsek tam pozbírá kde co v lese a hrabe tam hlínu a tak dále, a pokud je venku bláto, tak je to hrozně obtížný. Určitě doporučuji plažnou vodu, obyčejnou vodou, ideálně spláchnout ty nečistoty, zápachy i z toho vlastně podbříšku nebo z těch tlapiček a tak dále vyčesat. U pejska platí, že na rozdíl od člověka on se nepotí, takže jemu vlastně ta srst se vrací do původního stavu minimálně 7 dní. Takže minimálně 7 dní by se určitě koupat neměl, ani by se tam neměly dávat nějaké chemické přípravky, protože vlastně mu narušujeme takovou tu ochranou vrstvičku. Každopádně bychom mu odkrývali vlastně tu jeho přirozenou bariéru a může to být vlastně další potom vstupní brána nějaké infekci. Kožní infekci, plísním, čemukoliv.
0: Takže je třeba lepší opláchnout toho pejska jenom vodou.
1: Pokud to není nutné, že se nám někde v něčem opravdu vyválel s radostí, našel někde nějakou mršinu v létě, tak určitě je lepší jenom tou vlažnou vodou. Ne ani studenou, ne ani horkou, jenom prostě vlažnou vodou ho opláchnout a opravdu nechat tu srst, buď to teda usušit jenom ručníčkem a nechat jí vyčesatý a určitě nepoužívat ty šampony a nějaké jiné kosmetické přípravky, pokud vím, že toho pejska koupu nebo musím vyčistit vlastně častěji.
0: A pak tady máme taz, který jsme minule už nestíhali, protože máme vždycky jenom omezený čas. Když jste byla naposledy hostem, tady nejsme poprvé ve vysílání s Janou Kimrovou, tak jsme nezodpověděli jeden dotaz. A to byla posluchačka Jana, která se ptala, jestli si může troufnout ostříhat svého pejska doma, že už to viděla několikrát v salonu a jestli to hodně zkazí.
1: No tak jako samozřejmě vyzkoušet to může, to pokud to viděla a cítí se na to, že by si troufla, tak není to problém. Myslím si, že dneska v dnešní době různé strojky, nůžky a tak dále.
0: Takže potřebuje nějaké speciální nůžky. Nemá vzít ty kuchyňské, co má normálně doma.
1: Určitě je lepší vzít nůžky na srst. Nevím, zda, protože máme nůžky, které stříhají jenom papír. Já mám teda nůžky, které stříhají pouze tu srst a opravdu si je tak šetřím, že bych nic jiného s tím nestříhala. Z toho pejska určitě si může troufnout doma ostříhat a samozřejmě opatrně, protože i když to vypadá jednoduše, že to vypadá velice snadno, ten střihač nebo ten člověk v salonu už to má praxi a přece jenom ví, jak hluboko může šáhnout, jak a tak dále, jak kam stříhnout. Ten majitel přece jenom tu zkušenost nemá.
0: Když se nepovede, tak může do toho salonu. Už se vám to stalo, že takhle někdo přišel?
1: Ano, kolikrát se stane tak, že právě v létě, když ty pejsci lítají venku a běhají a každý si vlastně samozřejmě užívá toho léta po svém, takže mají všichni volnost, tak potom se stane, že jsou lepíky, jsou ty trávy a ten majitel to teda nevyčeše. Ono se to tam tak zacuchá, že to teda radši vystříhne. Takže se mi stalo, že takhle přišel pejsek a opravdu bylo to zvláštní, protože mají ty pejsci vlastně vystříhané chlupy, pak mají 10 cm dlouhé chlupy, pak zase mají vystříhnutou srst, takže vypadalo strašně legračně, kdy ten majitel sám opravdu říkal, no já se stydím, musím chodit venku. Někdy se dá ještě něco srovnat, někdy je to obtížný.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Svět zvířat.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte Svět zvířat, což je náš obvyklý sobotní pořad. A my jsme v Řepnicích s Janou Kimrovou, máme tady Beníka, což je cocker španěl, a povídáme si o tom, co se dá udělat po létě s tím, aby srst našich pejsků se opět dostala po té sluneční lázni a vlastně i slunečním stresu trochu do kondice. No a Beníkovi teď právě vystříháváme chloupky mezi prsty. Je to dobré? Má se to? Ty chloupky nejsou ochrana?
2: Tak, chloupky jsou ochrana určitě, když někde chodíme s pejskem po betoně nebo po nějakém tvrdém povrchu. Beník nechodí po tvrdém povrchu, beník chodí po trávě, kde právě ty osinky a různé trávy se motají i mezi ty prsty. Takže tam potom, když ta srst je upravená, on má jemné chloupky. Pozor, když má pejsek jako nějaký terjeři, když mají ty chloupky tvrdý, tak tam na to vystříhávání opatrně, protože i ty chloupky potom vlastně tam působí jako jehličky a toho pejska tam dráždí mezi těmi prsty.
1: Takže tam vystříhávat spíš ne mezi prsty, ale kolem prstů.
2: Kolem prstů a v podstatě jenom kolem těch bříšek. Samozřejmě v létě se snažíme vyhybat se horkým povrchům rozpáleným, jako je asfalt, beton a tak dále. Takže radši chodíme po té trávě nebo někde v zastíněných prostorách. A vlastně tam potom je dobré kor u toho kokršpaněla opravdu mít ty pacičky vystříhaný, protože tam je lepší kontrola i právě to, co se týče osinek. A na podzim zase potom začíná takové to počasí. Déšť, tráva je mokrá.
1: Bláto,
2: ano. Takže potom i ta vlastně, když přijdeme domů s tím pejskem z toho venčení, tak určitě i vlastně to ošetření nebo nějaká ta očistá je určitě snažší.
1: Takže i u těch venkovních pejsků je dobré asi se podívat, jestli nemají zaschlé bláto mezi prstama, protože to je tlačí.
2: Určitě. Je to tam pro toho pejska nepříjemný, někdy to bláto stvrdne, že je to opravdu hodně tvrdé. A potom ten pejsek se to snaží vykusovat a trpí tím a je mu to nepříjemný.
1: Beník je trpělivý. Beník tady stojí. Co se dělá s pejskem, když není trpělivý?
2: No, tak když pejsek není trpělivý, je to horší, protože samozřejmě vystříhávání takových těch citlivých partií kolem očí nebo i ty tlapičky, tak vlastně je komplikovanější. No tak potom musím toho pejska přesvědčit o tom, že to teda jednak musíme udělat, protože je to pro něj lepší, chce to i páníček, takže je to nutný. A jako tak ten pejsek, pokud je zvyklý, chodí pravidelně, tak nakonec to jakoby přetrpí. Sice trošku tady vidíte, že i Beník mě přemlouvá tím olizováním, jako nevšímej si ty dlabičky, všímej si spíš mě, hlaď mě. A tak ty pejsci většinou u toho stříhače jsou hodný. Doma trošičku zlobí, i ty majitelé říkají, no jak to děláte, nám doma nechce držet ani na česání a u vás je hodný. No, jsme cizí osoby, takže on neví, co si úplně může k nám dovolit, jako k tomu páníčkovi, kterého má úplně přečteného, který přesně ví ten pejsek, co na něj platí. Takže většinou v tom salonu se chová mnohem slušnějíc a bez problémů.
1: My se teď věnujeme té vnější úpravě Beníka, ale můžeme nějak pomoct pejskovi tomu, aby se mu ta srst dostala opět do kondice, protože přichází zima a bude tu srst opravdu potřebovat, hlavně pokud jde o venkovního pejska, krmením nebo prostě nějaké vitaminové přípravky nebo něco takového?
2: Dneska na trhu toho máme taky zase spoustu, takže zase pro různou kategorii. Určitě kvalitní strava pomáhá k tomu, aby ten pejsek měl i krásnou srst. Dřív za dob našich babiček a dědečků se tradovalo třeba žloutek, že se dává vlastně do krmení, takže může zase moderní technologie nebo moderní veterinární medicína doporučuje třeba aspoň ten bílek srazit, aby to nebyl úplně syrový bílek, ale aby byl vysrážený, to znamená trošičku povařený.
1: Takže vajíčko na měko.
2: Vajíčko na měko nebo prostě opravdu jenom tak lehonce tepelně upravit. Tomu pejskovi to klidně do toho krmení i přidat, to můžeme. Potom jsou různé lososové oleje nebo těch severských ryb, což je taky důležitý, nejenom na tu srst, na tu kůži, ale i pro tu jeho kondici, pro tu jeho psychickou pohodu, je to dobrý. Je to obohacený zase o vitamíny, takže to můžeme do té stravy taky přidat. Záleží taky, čím krmíme toho pejska, pokud mu tomu pejsku vaříme, nebo tam jsou potom nějaký masa a těstoviny, rýže a takovýhle, a nebo jestli tomu pejskovi dáváme čistě jenom ty granulky a do toho přidáváme třeba nějaké maso, vývar nebo prostě třeba takovýhle vitaminový doplňky.
1: Takže je dobré zamyslet se nad tím, že je podzim a trošičku přilepšit, pokud jde o vitamíny a to poradí veterinář.
2: Myslím, že tohle to platí v podstatě po celý rok, že de facto po celý rok bychom se měli starat o tu i stravu toho pejska, aby měl kvalitní nejenom na tu zimu, protože pak se to odrazí na jeho duševním zdraví, na jeho celkové kráse i zvenčí, pak potkáte venku pejska, který je opravdu krásný, má srst lesklou, hedvábnou, hezkou, vidíte, že je prostě zdravý, v kondici, opečovávaný. Takže pokud si nejsem jist, určitě vždycky se poradit s tím veterinářem.
1: A nebo zajít do salonu.
2: Zajít do salonu, nebo i ty zverimexy opravdu pomůžou. Dneska už jsou v podstatě tam školení lidé, školený personál.

0: Svět zvířat na Českém rozhlase Sever a my jsme tady dnes s Beníkem, je z útulku a Jana Kimrová, která se zabývá péčí o psí srst. Tady mu dělá jednu z posledních úprav takovou tu, aby dobře snášel to, co přijde teď, to je bláto, voda. No a my se blížíme ke konci v podstatě té úpravy. Co tady ještě nás čeká?
1: Takže teď už budeme vlastně jenom upravovat tou finální kosmetikou a takovou tu zkrášlovací tu srst, aby ta srst byla vlastně hezká a v podstatě lépe se rozčesávala. Dáme ještě rozčesávač a dáme ve finále ten olejček, o kterém jsme už mluvili.
0: No a protože už tady nemáme moc času, abychom si povídali dál a Beník už bude skoro hotový, co bychom tak mohli doporučit všem teď, takovou nějakou univerzální radu teď na konci toho léta a začátku podzimu?
1: No, univerzální rada, nevím, jestli existuje, ale tak určitě, pokud se o toho pejska opravdu staráme pravidelně po celý rok, tak na tu zimu tu srst připravíme velice snadno. A určitě univerzální rada, jak už jsme si říkali, kvalitní kosmetika, dobrá kosmetika a hlavně vždy se poradit na toho konkrétního pejska, ať je to jeho stáří nebo velikost nebo i typ srsti, tak určitě si myslím, že dostat jí do té kondice po tom létě, po tom sluníčku a před tou zimou, která nám přijde.
0: No a to už je asi všechno, co jsme si mohli nebo stihli s paní Janou Kimrovou a s Beníkem tady říct, takže určitě někdy zase naslyšenou.
1: Přeji krásný den, nashledanou.
0: A Beníku, nechceš taky něco říct? Nechce říct, olizuje jenom mikrofon. Takže hezký den, přejeme a naslyšenou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Ústeckém kraji startuje kampaň před říjnovými komunálními volbami. Návštěvníci zámku Duchcov se dnes a zítra dostanou i do sklepení. Speciální vyslanci amerického prezidenta přiletěli do Moskvy. Zítra by měli jednat i v Kyjevě. Dnes očekáváme polojasno s teplotou do 22 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré poledne. V Ústeckém kraji se naplno rozjíždí kampaň před říjnovými komunálními volbami. Kandidáti lákají voliče na billboardech, při debatách i na sociálních sítích. Strany a hnutí pořádají různé akce. Zatímco v minulosti oslovovali politici voliče zejména v ulicích, nyní se zaměřují na sociální sítě. V Ústeckém kraji letos kandiduje skoro 13,5 tisíce lidí. Je to o přibližně 400 méně než přes 4 lety. Komunální volby budou 9. a 10. října. Zámek Duchcov na Teplicku otevírá na víkend svá sklepení. Návštěvníci se dostanou do středověkých prostor pod zámkem nebo do barokních sklepů, které sloužily k úschovně potravin a nápojů.

0: opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo online téměř 780 lidí starších 18 let. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner jsou v Moskvě. Dnes by se měli setkat s ruskými představiteli a v neděli dorazit i na jednání do Kyjeva. Podle prezidenta Trumpa předloží plán na ukončení války na Ukrajině.
1: Průlom v rozhovorech o zastavení konfliktu se podle agentury Bloomberg nečeká. Podle zdrojů agentury blízkých Kremlu trvá zásadní rozpor v tom, že Rusko od Ukrajiny žádá územní ústupky, hlavně na Donbasu. Vedení Ukrajiny se ale odmítá vzdát jakékoliv části země. Kyjev vyhlásil na dobu konání schůzek až do poledne 8. září dočasný klid zbraní. Ke stejnému kroku ale nepřistoupilo Rusko. Nálety hlásilo letiště v Kyjevě a také mezinárodní letiště v nedalekém Borispilu. Witkoff a Kushner chtěli na jednání do Kyjeva přiletět a ne se dopravit po zemi. Není tedy jasné, jestli do Kyjeva vůbec dorazí. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Počasí.
0: Během dnešního dne bude převládat polojasno a jen ojediněle se objeví přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 22 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku na 22 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: K dopravní nehodě došlo na silnici u Frýdlantu na Liberecku. Havarovalo tam osobní auto a u nehody zasahují záchranné složky. Jeďte tam raději opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik pro pěkné víkendové poledne další z písniček, které nestárnou. To byl Valdemar Matuška a co děláš, to dělej rád. Od mikrofonu vám příjemný poslech i v sobotu přeje Miroslav Tartárek a pojďme si osvěžit kontakty do studia i do písniček na přání. Tak telefon sem ke mně do studia, ten má číslo 475 212 212, také můžete posílat SMSky, ty na 90 011 04 tvar, slovo zahrajte, mezera a váš vzkaz. A nebo si o písničku napište na e-mail, ta adresa sem k nám, sem ke mně je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a teď už nás čeká ta první písnička na přání. Ní tady mám e-mail. Zdravím, dnes má narozeniny moje sousedka Věra Novotná. Přeji hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu. Marie z Děčína. A ještě PS, vybrala jsem písničku od Hany Zagrové, Žízeň po životě.

Nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a básní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

0: Tolik tedy Hana Zagrová, písnička Žízeně po životě, no a nás už čeká ten první telefonát po 12. hodině. Je od Benešova nad Tloučnicí a ve vysílání vítám paní Marii. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Já také, dobrý den, zdravím vás, všechny posluchače a prosila bych písničku od Kučerovců, Kukuru Kuku. A pro vás, celé vaše Beza Rádio a pro všechny posluchače.
0: A také a pro vás. Pípaj. Budete si teď zpívat, až to pustím? Asi budete si zpívat
1: já
0: s rádiem.
1: Budu, já budu kukat.
0: Jo, dobře. Tak se mějte krásně, hezký víkend a naslyšenou, budu se těšit.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Kučerovci a kukurukuku, jsou tady písničky na přání. Pojďme se věnovat ve vysílání Českého rozhlasu Sever dalšímu telefonátu. A na telefonu je další paní Marie, tentokrát z Kamenického Ženova. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: Děkuju, děkujeme. Tak dneska si zahrajeme písničku, která se bude určitě také i líbit všem turistům, kteří rádi podnikají různé výšlapy. Tak jakouže písničku a komu ji pustíme?
1: Tak jsem poprosila o píseň Až na vrcholky hor od Věry Martinové.
0: Ano.
1: A tuto písničku posílám všem posluchačům a všem taky přeji krásný víkend a ještě hodně sluníčka a vám mnohokrát děkuji.
0: A vám také přeji krásný víkend a teď i hezký poslech té písničky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

tedy Věra Martinová až na vrcholky hor. Jsou tady písničky na přání, budou tady až do 13 hodin. Za námi první telefonáty, než tady bude další telefonát. Pojďme se také podívat na nějaký z mnoha vašich e-mailů. Hned to přečtu. Dnes má krásné 29. narozeniny moje kamarádka a bývalá kolegyně z práce Nicole. Známe se z Prahy, ale nyní žije na Českolipsku. I když je o 15 let mladší, máme podobný hudební vkus. Naší aktuální společnou písničkou je Vzpomeneš si od Evy Farné a skupiny Miraj. Můžeme si dát kamarádce Nicole a všem dnešním narozeninovým oslavencům, také Borisům k svátku, k vám do rádia a všem posluchačům. Sylvie z Prahy.

0: Miraj a vzpomeneš si a pojďme pokračovat dál v plnění písničkových přání. A jak jsem slíbil, vrátíme se k telefonní lince číslo 475 212 212 a na telefonu už je nachystaný hornický rentier, pan Karel s Ústí nad Labem toho času v Tise, jak jsem mi svěřil. Já vás zdravím. Dobrý den přeju. Tak my jsme tam vybrali tak jednu starší písničku také, to
1: no,
0: samozřejmě sem patří. Málo mě znáš, se to jmenuje. Tak komu zahrajeme tu písničku? Pro koho bude?
1: No hlavně pro mě, pro tebe, viď?
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače.
0: Tak, aby
1: a
0: bylo...
1: pro tisovský sousedy.
0: Jo, také to... všechny zdravím, jednu moji kolegyni, neřeknu, kterou schválně. Tak, můžou posluchači hádat. Tak písnička je nachystaná, tak ať i dál je všechno v pořádku na chaloupce, ať se tam i dál líbí, hezké počasí máme k tomu. Sice trochu fouká, ale já myslím, že to nevadí. Tak tady je Míra Dudáček a zase někdy u nás naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Tolik tedy Miroslav Dudáček a Málo mě znáš se tady zpívalo. No ale teď se tady zpívat chvilku nebude, bude se tady povídat, protože já už tady mám na telefonu nachystanou další tentokrát posluchačku a posluchačku Líbu, která je z Děčína. Zdravím, vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, Mirečku, já vás zdravím, zdravím všechny posluchače, ale zdravím vás hodně, protože zrovna jsme se bavili, kolik let už se známe, to už je strašně moc let, už je to hodně dlouho, ale to rádio furt je senzační.
0: Děkujeme.
1: Tak já bych chtěla dát zahrát, já jsem to poprosila, Jištušce a Michalovi Markovým na Kamenickou,
0: ano.
1: Potom pro Romana a Káju do Benešova, ať se snažej a že jim přeju všechno dobrý, ať to všechno dobře dopadne a jinak písnička bude i pro vás, Míro, a
0: děkuju.
1: Pro všechny posluchače, ať se mají všichni dobře.
0: A vy také se mějte dobře a vybrali jsme od Ivety Bartošové a Petra Sepešiho písničku Červenám. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
1: Děkuju a omlouvám se, že jsem se zakoktala.
0: A to bylo v pořádku.

Písnička, která opravdu nestárne, tak to byla Petra Janů a Už nejsem volná. Stále jsou tady také písničky na přání. Pojďme se teď také podívat na další z vašich e-mailů. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku od Evy a Vaška, a to k dnešním narozeninám Alence Krejčové. Hodně zdraví a pohody přejí Bichrťáci, Hrabáci, Martin a manžel Jaroslav. Já se přidávám a posílám písničku, která věřím, že se také bude líbit. Tady jsou Eva Vašek a Cappuccino.

0: Byly tedy dvojice Eva Vašek a písnička Cappuccino, ale pokračujeme teď s dalším vaším telefonátem. Na telefonu už je nachystaná paní Marie Zírková. Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den, Marie Zírková.
0: Tak.
1: Chtěla bych Marianu v originále pro potěšení.
0: Dobře, já to můžu na vás prozradit, co jste mi tady říkala mimo vysílání, že máte nějaké oslavy příští týden?
1: Narozeniny a svátek.
0: Tak vám takhle už k té písničce také popřeju dopředu všechno nejlepší a hlavně moc zdravíčka. K svátku i k narozeninám.
1: Moc vám děkuju vám, jste nejlepší rádio.
0: Děkujeme moc. Tak Dubrovačky, Trubadury, snad to říkám správně, a tady je skladba Mariádo. Tak si ji užijte a mějte se moc fajn a naslyšenou.
1: Děkuju moc, naschledanou.

Mariano, písničky na přání ještě chviličku pokračují dál a já tady mám ještě nachystané alespoň jedno čtení a jeden z vašich e-mailů. Srdečně vás zdravím z České Kamenice, moc vás prosím, zahrajte písničku Přátelství od Petra Reska. Tuto písničku posílám mým spolužačkám z let 61 až 65 a moc jim děkuji za vše, za účast na srazu, za to, že jsme ve spojení tolik let a že myslíme na sebe navzájem. Martina. Tak všem i Martině právě teď písnička od Petra Reska.

světem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Petr Hrzek dospíval, písničky na přání končí a ty další pro vás chystáme zase zítra ve 12 hodin. Za chviličku bude 13 hodin, to znamená, čekají vás další aktuální zprávy a po nich už začínají výlety s Pavlem Kudrnou. I nadále přeji všem hezký poslech Českého rozhlasu Sever a tu nejlepší víkendovou náladu. No a po 14. hodině se na vás u pohodového odpoledne těší Mirek Tartárek. Tak zatím naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
1: Tradice, která spojuje generace.
0: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
1: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
0: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
1: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
0: Zahradačech.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V ústecké Masarykově nemocnici se mohou lidé zdarma registrovat na preventivní vyšetření dutiny ústní. Zájemci si dnes můžou prohlédnout přehradu v Chřibské na Děčínsku. Supermarkety zavádí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Dnes očekáváme polojasno s teplotou do 22 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Lidé se mohou zdarma registrovat na vyšetření dutiny ústní, které se zaměřuje na včasný záchyt nádorových onemocnění. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem se připojila ke kampani Nestrať úsměv, která se uskuteční od 21. do 25. září. Zájemci o vyšetření se mohou objednat po telefonické domluvě.
3: Vyšetření obnáší prohlídku sliznic dutiny ústní. Lékaři k tomu využívají nově pořízený moderní přístroj Bioscreen, který dokáže detekovat přednádorové stavy a časné patologické nálezy. Na objednání není potřeba doporučení od obvodního lékaře. Z Ústí nad Labem Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
2: Vodní dílo v Chřibské na Děčínsku funguje 100 let. Povodí Ohře proto na dnešek přichystalo komentované prohlídky. Lidé tam můžou přijít až do 16 hodin. Kvůli přísnějším bezpečnostním opatřením ale návštěvníci nebudou moct jít do všech prostor, upozornila mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
4: Protože je vodní dílo Chřibská součástí kritické infrastruktury a platí nová bezpečnostní pravidla, návštěvníkům zůstane uzavřený věžový objekt. V domku spodních výpustí mohou nahlédnout do štoly, nikoli jí procházet.
2: Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat AI skenery. Týká se to třeba společností Albert, Kaufland a Globus, ve kterých teď umělá inteligence pomáhá na vahách u ovoce a zeleniny. Podle prodejců může

0: Beránky. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 22 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku na 22 až 24 stupňů Celsia. A dnes v noci bude převládat zmenšená oblačnost a teploty v noci klesnou na 12 až 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Zdržení očekávejte v Liberci v ulici Šumná. Stojí tam porouchané osobní auto a na vozovce je rozlitý olej. Zasahují tam hasiči. A hasiči zasahují také v Jablonci nad Nisou v ulici Široká. A to u nedohašeného ohniště, které je u silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
2: Přeji vám pěkný den. Během prázdninových měsíců jsme si užili krásné zámecké léto, ale protože už začalo září, vracíme se zpátky s našimi tradičními výlety, tak buďte pěkně vítáni. No a vzhledem k tomu, že počasí nám stále ještě přeje, užijeme si je dnes hlavně venku. Vezmeme vás na místo nedaleko středočeského hradu Valečova, kde nahlédneme do pískovcových skalních bytů, kterým se říká Valečovské světničky. Potom zamíříme na jižní Moravu do Národního parku Podyjí a využijeme toho, že tam po mnohaletém zákazu zpřístupnili vyhlídku zvanou Devět mlýnů. Co všechno je z ní vidět a proč se jí tak říká, to prozradíme za chvíli. Vypravíme se také na pastvinu u města Sušice v Plzeňském kraji, kde se bez problémů mohou pást lidé i zvířata. A to doslova i obrazně. A nakonec navštívíme cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě na jihu Čech, který ukrývá mimo jiné i jednu velice cennou relikvii. Pochopitelně máme pro vás i novou soutěžní otázku a nové ceny do soutěže. Tak vám přejeme dobrý poslech.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

Ze všeho nejdřív se dnes vypravíme do Středočeského kraje, jen kousek od skalního hradu Valečova. Najdeme tam do pískovce vytesané skalní světničky, které můžete znát z pohádky Lotrando a Zubejda. Ty ve filmu sloužily jako loupežnická obydlí. Kdysi dávno v nich ale skutečně bydlel.

0: byli lidé. Domov tu našla porodní bába i topič z nedalekého cukrovaru. Jak se jim ve skalách bydlelo a kolik lidí tam vlastně žilo, se vydala zjistit naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Nacházíme se nedaleko obce Boseň, poblíž Mnichova Hradiště. Minuli jsme hrad Valeťov a dostali jsme se mezi skály, kde se to nacházíme. Vypadá to tady trošku jako náměstí.
2: Nacházíme se v areálu skalních bytů, nebo někdy také můžeme slýchat název Valečovské světničky, potřeba nesplést si to s těmi drábskými, které jsou taky v této části českého ráje. A v podstatě máte pravdu, jsme na takovém náměstíčku nebo návsi, protože všude tady kolem nás jsou vlastně pozůstatky obydlí, která jsou ovšem dosti atypická, neboť byla vytesána do skály.
1: Archeolog Filip Krásný mě tady provádí a je vidět, že tady není poprvé, že ví kudy kam. K čemu to sloužilo?
2: Těch teorie víc. Jedna říká, že zde měli žít sloužící obyvatele hradu Valečova. Druhá varianta je ta, že jde o pozůstatky husitského zimního tábora. A o těch počátcích toho tedy moc nevíme, ale víme dost o závěrečných fázích osídlení tohoto místa, které vlastně skončilo až v roce 1892, kdy odsud byli v podstatě vyhnáni úřady mnichovohradišskými takzvaní skaláci, což bavíme se o několika desítkách osob, o několika rodinách, kteří zde žili a v tom roce 1892 tedy byli vyhnáni.
1: Tak jdeme na návštěvu.
2: Jsme u rodiny Koudelků, víme, že František Koudelka pracoval v Hradišti jako obuvník a víme to díky tomu, že se vlastně zachoval plánek, kde jsou zakresleny ta jednotlivá obydlí a je tam připsáno, kdo je obýval.
1: Dnes to tady vypadá hodně divoce, ale to bydlení mohlo být docela pohodlné.
2: Ano, určitě zde bylo dřevěné ostění, klasické dveře, dost pravděpodobně byly i stěny obloženy dřevem a taktéž podlaha, byla zde i okénka, jak můžeme vidět, a ve většině těch světniček jsou i stopy vlastně po nějakém otopném zařízení, po ohništi a po komíně, kde se mohlo vařit a samozřejmě v zimě bylo potřeba zatopit.
1: Filip Krásný si pro mne připravil průvodce starodávného.
2: Ano, je to úplně první nejstarší průvodce, Vrch mužský s okolím, napsalo František Kysela. A takovým docela romantickým slohem jsou zde popsány zdejší památky. Ve stínu Valečova leží četné obývané skalní byty, až donedávna se zde nalézaly. Strach před cholerou, spíše ale přízeň nelidská, obyvatelstvo odsud vypudila a brdlohy ty zničila na nemalou škodu zvědavců a mnohého přítele rarit a zvláštností. Že by se toto však dálo z ohledu zdravotních, nelze připustiti, neboť nebylo zdravějších lidí na světě nad tyto skaláky.
1: Vede o tu žilí.
2: Nepochybně.
1: Podíváme se tamhle ještě.
2: Byly tady jaký chlévy, to máme doloženo, tak můžeme asi si představit i nějaké menší zahrádky třeba oplocené, takže skutečně taková hobití vesnička.
1: Nejlepší představu o tom, jak se tady bydlívalo, si uděláte přímo na místě. Valečovské skalní světničky jsou přístupné po celý rok. Cestou se nezapomeňte zastavit také na hradě Valečov.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Skalní světničky i nedaleká zřícenina hradu Valečova jsou vyhledávanou filmovou lokalitou. Jak už jsem říkal, vidět jste je mohli třeba ve filmu V pohádce Lotrando a Zubejda, ale také v dalších pohádkách Rumpl, Cimpr, Campr anebo Dešťová víla.

Dneska, kdy poprvé vysíláme po prázdninách klasické výlety, pro vás nemám žádné vyhodnocení soutěžní otázky. Celé dva letní měsíce jste s námi mohli soutěžit každý den dopoledne. Ceny byly velmi lákavé. Cestovatelský balíček, kde byly sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Hrálo se také o soukromou prohlídku na zámku. A na závěr, to bylo minulý pátek, jsme vylosovali tři posluchače. Vlastně byly to tři ženy posluchačky, které si užijí pobyty na zámku Třešť. Vždycky samozřejmě pro dvě osoby. No a je k tomu spousta bonusů, třeba namátkou romantická několika chodová večeře při svíčkách. No a protože pokračujeme v našich známých, řekněme klasických výletech se spoustou reportážních typů, čeká na vás i nová soutěžní otázka. Pochopitelně, že máme připravené i zajímavé ceny. Tak poslouchejte dál a dovíte se, co jsme pro vás nachystali.

0: Jedním z míst, které byste rozhodně neměli vynechat při toulkách Národním parkem Podyjí na Znojemsku na jižní Moravě, je vyhlídka 9 mlýnů. Dlouhá léta se na ní nesmělo, protože se nachází v chráněném území, ale nakonec bylo rozhodnuto, že za dodržení určitých podmínek se tam zájemci podívat mohou. Jaké výhledy nabízí, se vydal zjistit náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: Příjemnou procházkou od obce Hnanice přicházíme s botaničkou Národního parku Podyjí Lenkou Rajtrovou k vyhlídce 9 mlýnů. Tady začíná klidová zóna.
2: Je to tak, někde Národní park začíná plochou, která leží mimo klidové území, ale tady, vzhledem k tomu, že jsme přímo na skalní hraně k údolí Dyje, už začíná klidové území přímo hranicí Národního parku.
1: Tohleto místo lidé dobře znají už dlouho, ale mám takový pocit, že dříve se sem snad i nesmělo.
2: Vzhledem k tomu, že to vždycky bylo v klidovém území Národního parku, anebo předtím v první zóně, která měla vlastně stejný návštěvnický režim a nebyla tady značená turistická stezka, tak tahle ta vyhlídka nebyla veřejnosti oficiálně přístupná. Ta vyhlídka samozřejmě byla známá mezi místními lidmi a postupně ji poznávali i turisti, zvyšovala se tady návštěvnost, která byla vlastně nelegální. A my jsme řešili na správě Národního parku takové dilema, jestli tu cenou vegetaci, která tady roste, víc střežit, posílat sem strážní službu a hlídat to, nepouštět lidi na vyhlídku, anebo jestli naopak udělat sem oficiální stezku. Nakonec jsme se rozhodli najít takový kompromis mezi striktní ochranou přírody a možností vstupu veřejnosti a na tom kopečku na vyhlídce jsme vymezili plochu takové okružní stezky pro turisty, pro návštěvníky, s tím, že je ohrazená zábradlím, proto aby návštěvníci nevstupovali do těch cenných porostů, které na té vyhlídce rostou.
1: My se pomalu blížíme k samotné vyhlídce. Jaké cenné rostliny tady rostou?
2: To nejcennější, co tady na tom kopečku na vyhlídce máme, je malá populace koniklece velkokvětého, což je evropský chráněný druh. A ta velká návštěvnost vedla právě k tomu, že populace koniklece začala ustupovat pod tlakem toho sešlapu lidských bot. Dneska, co je tady to zábradlí, tak populace koniklece tady zase prospívá a zase nám tady kvetou.
1: Když se budeme držet té stezky, která je vymezena, tak se nám otevírá nádherný pohled do údolí řeky Dyje. Co všechno odsud můžeme spatřit?
2: Můžeme vidět velký meandr řeky Dyje kolem vrchu Šobes. Kolem toho meandru je lokalita, která se říká údolí 9 mlýnů. Podle toho, že tady kdysi 9 mlýnů skutečně stávalo, zbyly po nich místy ruiny, někde na řece vidíme i původní jezy od těch mlýnů. A dál můžeme vidět krásný pohled na amfiteátr meandru Šobes se světoznámou vinicí. Kolem vinice potom zakrslé teplomilné doubravy, které jsou docela typickým biotopem Podyjí, nejenom Národního parku, ale těch skalnatých strání kolem Dyje tady vůbec.
1: Vyhlídka 9 mlýnů rozhodně stojí za návštěvu, ale vy určitě budete mít nějaký tip, kdy je nejlépe se sem vypravit.
2: Samotná vyhlídka je nejkrásnější brzy na jaře, když rozkvetou koniklece. Nádherné fialové květy po celém kopečku. Je ale dobré vyhnout se nejatraktivnějším termínům, jako jsou prodloužené víkendy, Velikonoce, svátky a podobně, protože to je tady opravdu hodně lidí a stát frontu na vyhlídku asi nechcete. Je třeba asi zdůraznit, že tady ten pohled do údolí je krásný po celý rok, takže vlastně jakýkoliv termín si vyberete, tak si tady užijete krásného pohledu do krajiny.
0: S botaničkou Lenkou Rajtrovou se na vyhlídku 9 mlýnů v Národním parku Podyjí vydal kolega Zdeněk Truhlář. A pokud si chcete udělat představu o tom, jak krásně to tam vypadá, můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Na pastvině za Sušicí v Plzeňském kraji se mohou napást lidé i zvířata. Celý název místa zní Pastvina, jedlý park a minizoo. A jeho majitel ho buduje a rozšiřuje už 10 let. Nachází se kousek od řeky Otavy a je kombinací volnočasového parku, přírodní zahrady a vzdělávacího prostoru. Kromě odpočinkových a herních zón tam funguje i sezónní vegetariánské bistro, točená zmrzlina z vlastního ovoce a nabídka bylinek, zeleniny a domácích produktů. Do jedlého parku jménem Pastvina nás vezme naše plzeňská redaktorka Jitka Doubravová.
1: První nápad přišel v roce 2014. Tehdy mě napadlo, že by bylo fajn vytvořit prostor, který by nebyl zaměřený na estetiku, ale na užitkovost jako takovou.
2: Popisuje majitel Pavel Šašek.
1: To znamená prostor, kde by se mohli lidi vyloženě napást. Proto asi i název Pastvina.
2: Já jsem si spojovala ten název Pastvina se zvířaty.
1: Samozřejmě je to několika významový. Chceme, aby se tady pásli nejenom lidi, ale i volně žijící živočichové, hmyz, půdní organismy, aby tady každý živáček měl něco svého k jídlu.
2: Jak to všechno začalo?
1: Ty pozemky byly vždycky buď pastvinou, anebo zemědělsky využívané. A my jsme zkrátka začali postupně na té holé louce budovat ohrady, zázemí pro lidi, sázet jedlé keře, jedlé stromy, bylinky.
2: Fungujete 10 let.
1: Ta zahrada vás učí trpělivosti. Zároveň tak trošku učí nepřipoutávat se příliš ke konkrétním vizím, protože se jí musíte přizpůsobovat. Jo? Musíte mít pokoru, musíte jí ustupovat. Takže plány se tady za 10 let změnily xkrát. Různý dílčí projekty vznikaly, zanikaly, měnily se. Kameny se přesouvaly z místa na místo, ohrady se přesouvaly. Ale ten základ jako pro ten jedlý park, pro ten prostor pro lidi, kde budou moc odpočívat, napást se, jak už pohledem, tak třeba i něco dobrého si koupit nebo sníst, tak ten zůstal.
2: Tady jsme minuli králičí výběh, tady je dokonce i klokán.
1: Jo, máme i klokánka, no. Co se týče zvířat, tak my se snažíme nebrat sem, nekupovat, neumístěvat tady exotická zvířata, spíš se snažíme o domestikované druhy a různá hospodářská zvířata.
2: Tyhle jsou ovce.
1: Jsou tady taky pštrosy, máme oslíky, máme kozy, husy, slepice jsou tady samozřejmě, morčátka, prasátka. Na ty nesmíme zapomenout, to je velký hit.
2: Některá z nich si můžou návštěvníci, zejména děti, prohlédnout opravdu zblízka.
1: Naše králičí ohrádky už jsou kontaktní, to znamená, děti můžou vstupovat přímo do ohrádek a všechna zvířátka si u nás můžou nakrmit. Některá zvířátka jsou tady na volno, jako kachny, jiná jsou v ohradách.
2: Zvířata i rostliny jsou závislé na vodě. Jak se tady vyrovnáváte se suchem?
1: Samozřejmě se snažíme tomu přizpůsobovat, ať už zachytávat dešťovou vodu, nebo co je velmi důležité, zlepšovat půdu, protože lepší, kvalitnější půda zadrží vodu lépe a na díl. A teď se tady zrovna vymýšlí projekt nějaké tůně velké, takže plány, co se týče toho vodohospodářství, jsou. Sucho se nás dotýká, ale není to zatím nic dramatického.
2: Přejdeme k rostlinám a k bylinám. Tady je kruh s vyvýšeným valem a uprostřed je nádherná bylinková zahrada.
1: Tomu se říká sluneční past. Ta expozice je dělaná tak, aby ty převážně původně středomořské byliny byly celý den nastavený sluníčku, kumulovalo se sluneční záření.
2: Procházíme kolem bylinkových políček. Vidím, že tady je velký záhon echinacei a naproti máte i sušárnu, kde si ty byliny sušíte.
1: Sklízíme a zároveň zpracováváme, děláme různé směsi, čaje, sirupy, těch produktů bylinných přibývá.
2: Krásně to tady voní, jaké jsou vaše plány a sny?
1: Já jsem vždycky chtěl, aby to byl živý prostor a v tuhle chvíli směřujeme k tomu, aby se stala Pastvina živou učebnou, živou hernou, živou lékárnou a živou uměleckou expozicí.
0: Na Pastvině se konají také různé kulturní akce a workshopy, jak pro děti, tak i pro dospělé. Navštívit můžete i sezónní ochutnávky. Jedlým parkem, přírodní zahradou i minizoo v jednom nás provedl majitel Pavel Šašek. Výlety. A je tu soutěž. Pokud si uděláte výlet do Karlových Varů, tak si určitě udělejte čas na cestu lanovkou. My vám ve výletech zítra jednu představíme. Půjde o vskutku netradiční podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. V tomto lázeňském městě ale najdete ještě jednu lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A otázka. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Za A. Na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, anebo za B. Do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Za A výšina, za B bazény. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Hraje se textovými zprávami, nikam nevolejte na rozdíl od zámeckého léta. Takže jak se píše ta textová zpráva? Pište si výlety, krátce vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko podle odpovědi a následuje druhá mezera. Pak připojte vaše křestní jméno, příjmení prosím v tomto pořadí, doplňte adresou, včetně poštovního směrovacího čísla a do nedělní půlnoci odešlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Takže o rychle schnoucí ručníky hrajeme vhodné na cestu, no a hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září. Ve hře je výletnický batoh, je to batoh s reflexními prvky vhodný na hraní či večerní či noční cesty, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, lahev, alulahev, tedy hliníková lahev, no a kniha Sedmi krásky na cestách, to abyste si mohli udělat na nějaké romantické zastávce a vyhlídce se třeba chvilku, kdy se podíváte do knížky, něco zajímavého si přečtete. Takže posílejte textové zprávy, vyhodnocení vás čeká opět příští víkend. Na konci dnešního pořadu otázku ještě zopakuji. Pochopitelně její znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak vám držíme palce.

0: A teď se ve výletech spolu s naším jeho českým redaktorem Zdeňkem Zajíčkem vydáme do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Čeká nás tam gotická kaple se secesními prvky, jeho české madony, rožmberská hrobka a nakonec pancéřové dveře, za kterými je uložena mimořádně cenná památka Závišův kříž.
1: S převodem vyšebrodského kláštera Justinem Berkou jsme v klášterní galerii. Pojďme ji představit a pojďme přiblížit alespoň část toho, co tu vystavujete.
2: Je to bývalá zpovědní kaple gotická, ale v secesní době ji pan opat Leopold Vačkář přestavěl na zvláštní tvar secesní. Vidíte ty lampy, ty jsme obnovili, ty jsou z roku 1890 až 1895 originál, vyzdobené secesně, což teda je taková jaksi rarita, gotika a secese, takovej příkop mezi tím, a je tady celá kolekce jihočeských madon, vidíte, krásná. Tamhle vidíte sochu svatého Mikuláše z kostela svatého Mikuláše v Rožumberku, dali jsme ji sem z bezpečnostních důvodů. No a potom takzvané ukřižování z Vyššího Brodu, je to od mistra Třeboňského z roku 1380 a tento obraz je opravdu vrcholné dílo mistra Třeboňského a v naší galerii také byl navrácen z Národního muzea 1991.
1: A teď projdeme dál do míst, která už tak přístupná nebývají. Stojíme v presbytáři cisterciáckého klášterního kostela. Pod nímž je ta slavná rožmberská hrobka. A v té hrobce, co je pod námi, tam jsou pohřbeni všichni Rožumberkové, kromě jednoho, kromě Viléma.
2: Ano, kromě Viléma jsou tady vlastně téměř všichni. I jejich ženy, že je tady královna Viola Těšínská, poslední také žena Kateřina z Luděnic, posledního Rožumberka, a i děti jejich někteří.
1: Ale co se týče slavných osobností, tak tady v Vyšším Brodě je pohřben jeden člověk, jehož jméno v té poslední době znělo v souvislosti s vyšebrodským klášterem velice často. Myslím tím Závišův kříž a Záviš z Falkenštejna. On tedy tady asi není pohřben celý, je to tak?
2: Jeho hlava je pohřbená v kapitulní síni. On je významným donátorem, poněvadž daroval tu nejzácnější relikvii klášterní, Závišův kříž, po něm pojmenovaný, že ano.
1: Můžeme se tam podívat?
2: Jdeme tam, ano.
1: Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů. Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy.
2: Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř vidíte ten korpus, tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Závišův kříž patří mezi 10 nejvzácnějších církví uznaných relikviářů. Je to potvrzeno papežskou bulou.
1: Když už jsme tady v této prostoře, vy tomu říkáte oratoř, ale co to vlastně je?
2: Tak, je to modlitebna. Tady za tím křížem bylo dříve veliké okno a tady seděli Rožumberkové a byli účastní na mši svatý, která byla dole v presbytáři v kostele. Proto se tomu je oratoř.
0: Říká převor Justin Berka, který nás provedl cisterciánským klášterem ve Vyšším Brodě na jihu Čech. Návštěvníci si mohou při prohlídkách projít klášterní galerii i další historické prostory. Na samostatné trase také rožumberskou oratoř se Závišovým křížem.

Posloucháte Výlety, čeká nás závěr, připomenutí soutěžní otázky. Možná ve Varech znáte lanovku, která vede buď to ze zdola nahoru, to znamená z divadelního náměstí k hotelu Imperial nebo obráceně. Je to docela zajímavá historie, protože ta lanovka byla vybudována vlastně pod zemí, protože původní majitel nechtěl platit výkup těch pozemků nahoře, na zemi, takže proto je to takové šikmé metro, které vede z vrchu dolů a samozřejmě obráceně. Tuším, že každých 15 minut. Jenže ve Varech nenajdete jenom tuto lanovku. V lázeňském městě je i druhá, její spodní hranice je v uličce Mariánská, víc nenapovím. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou dvě možnosti. Za A, na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B, do areálu venkovních bazénů nad hotelem Termal Ačko nebo Bčko. Všechna pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, ale já jenom připomenu přeci jenom aspoň dneska tu textovou zprávu, jak se píše. Výlety, krátce Vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko a opět mezera. Pak jméno, příjmení a adresa, včetně poštovního směrovacího čísla. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. To odeslání je za 4 koruny. A hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je pro dnešek všechno. Zítra vás mimo jiné zavezeme nebo dopravíme vzduchem, éterem na lanovku v Karlových Varech. Odpověď na soutěžní otázku se sice ještě nedovíte, ale za to se s námi můžete svést od hotelu Imperial na divadelní náměstí, tedy přímo dolů na tu kolonádu. Tak to je všechno. Pavel Kudrna za tým výletu vám přeje hezký zbytek soboty. Těším se zítra po 13. hodině opět naslyšenou. Do té doby vše dobré.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policie letos do konce srpna zaznamenala o desetinu případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce víc než za stejné období loni. Zoopark v Chomutově a Ústecká zoo nakupují kvůli suchu dražší seno. V Chlumci na Ústecku dnes pokračují napoleonské dny. Návštěvníci uvidí rekonstrukci bitvy i dobový vojenský výcvik. Převládá polojasno s teplotou do 22 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Meziročně o desetinu více případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos do konce srpna zaznamenali policisté. Přestupku se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo více než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
2: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takové to přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
0: Za 3 vteřiny podle něj auto v 50-kilometrové rychlosti ujede více než 40 metrů. Letošní sucha zkomplikovala některým zoologickým zahradám v Ústeckém kraji schánění sena. Podle Ústecké zoo vzrostla jeho cena oproti loňsku o víc než dvojnásobek. Problém je také dostupnost sena i jeho kvalita. Zdražení sena výrazně ovlivnilo náklady také v zooparku Chomutov. Uvedl to jeho ředitel Vít Lukáš. Naopak zoologická zahrada v Děčíně má podle jejího ředitele Romana Řeháka seno nasmlouvané rok dopředu. Letošní situaci tak děčínská zoo výrazně nepocítila. V Chlumci na Ústecku dnes pokračují napoleonské dny. Akce začíná na louce pod zastávkou Zálužanská v 16 hodin. Návštěvníci mohou vidět nejen rekonstrukci bitvy, ale také koně, výcviky vojsk a rychlopalbu. Pokračuje předseda historického spolku Bílina Jan Foyt.
3: My jsme tam vzali výňatek jakoby částí bitvy, která se učinila u Chumeckého hřbitova, takže tam máme třeba jako připravený kulisy, pestrou škálu replik uniform, které jsou vlastně totožní s těma z roku 1813.
0: Rusko v noci zaútočilo na ukrajinská letiště v Kyjevě a nedalekém Boryspilu. Na sociálních sítích to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Údery označil za reakci na plánovanou nedělní

0: Dům u Křimova na Chomutovsku zasahují hasiči u požáru vozidla. A na dálnici D8 na 44. kilometru u Siřejovic stojí ve směru na Ústí nad Labem porouchané osobní auto. Projíždějte tam raději opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je pár minut po 14. hodině, právě začíná sobotní pohodové odpoledne. Opět jsme pro vás nachystali spoustu zajímavého. V Povrlech na Ústecku dneska slaví 840 let od první zmínky o obci. Na oslavy se podíváme v této hodině vysílání, nebo v Meziboří na Mostecku se dnes koná gulášfest. Bude se ochutnávat i soutěžit. I o tom se dozvíte víc. Nachystali jsme i spoustu písniček, které nestárnou. Těšit se můžete na Vladimíra Mišíka nebo Karla Černocha, tohle už je ale skupina Krištof a Inzerát. Ať se vám hezky poslouchá Český rozhlas Sever.
1: Pohodové odpoledne s Miroslavem Tartárkem.

0: pro tu nejvíkendovou náladu s Českým rozhlasem Sever písnička, která nestárne. Tak to byl Vladimír Mišík a Jednohubky. A teď vás pozveme na návštěvu Austrálie. Vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Tolik písnička od Ivety Bartošové, Víš, lásko. Posloucháte Český rozhlas Sever a do Paverlu na Ústecku se teď podíváme na oslavy 840 let od první písemné zmínky o obci. Kde se slaví? Tak na to nám přímo z Paverlu odpoví Eva Bucharová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak hlavní program oslav je na Povrlském fotbalovém hřišti. Je tady velké pódium, kde probíhají koncerty. Asi bych měla zmínit ty největší hvězdy. K večeru zahrají třeba Laura a její Tygři nebo Janek Ledecký. No ale na tom hřišti je taky spousta her a soutěží, které provádí divadlo v pytli, dokonce staví Noémovu archu. A ještě další hudba v Povrlech je, další koncerty. Ty jsou na menším pódiu u restaurace Motero. A vstup na všechny akce je zdarma.
0: Obec slaví 840 let a základní škola Povrly 50 let. Jsme zváni i tam?
1: Ano, den otevřených dveří základní školy skutečně probíhá, je taky moderně opravená, takže návštěvníci se mohou kromě jiného projít třeba podívat se na bazén s protiproudem, to má málo která škola. Mají tady voliéry, akvária, zajímavé učebny a hlavně, co je nejhezčí dneska, tak to je setkání absolventů.
0: Důležitou součástí oslav je slavnostní otevření muzea Janačkého kovárna Muzeum Povrly. Kde ho najdeme?
1: Přímo v centru obce u Královského potoka. Jedná se vlastně o soubor 4 rázděných stavení z 19. století. Ruiny jsou zrekonstruovány, je tam třeba funkční kovárna, kuchyně s kachlovými kamny, pavláč, která spojuje další sednice i dvě půdy a dneska kovář v kovárně ková třeba hřebíky a těmi obdarovává návštěvníky a jinak jsou tu kmání pamětní mince, které si každý návštěvník vrazí sám. Pro turisty jsou kmání i magnetky a turistické známky. Janačkého kovárna Muzeum Povrly nese název podle prvního kováře.
0: Je součástí muzea třeba nějaké občerstvení?
1: Ano, v rekonstruované stodole je otevřená kavárna Cukrárna a v prostorách bývalé sušárny na ovoce je teď sociální zařízení vybudované. Jinak dlouhá povrlská tradice je dodržená. U kovárny rybáři udí po celý den pro návštěvníky pstruhy.
0: Muzeum je tedy pojmenováno po prvním kováři, který tu působil, Franci Janačkem, ale na oslavách figuruje ještě jiný Janačke.
1: To je pravda, to je Rudolf Janačke, kněz, fotograf a jeho fotky z Ústecka z doby před druhou světovou válkou jsou skutečnou raritou a jsou k vidění na výstavě v obecní knihovně v Povrlech. Kněz a fotograf Rudolf Janačke se narodil v roce 1879 v Neštěmicích. Janačke, náhodně tedy stejného jména, jako je jméno kováře, působil na více farnostech na severu Čech a před odchodem do Bavorska v roce 1946 i v Povrlech Českém Bukově. Jeho fotografie tedy můžete nyní vidět v obecní knihovně v Povrlech a to nejen dneska, ale až do konce října.
0: Na oslavě 840 let od první písemné zmínky o obci Povrly nás pozvala Eva Bucharová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever. Pro dobrou náladu jsme si od americké skupiny Big Mountain zahráli písničku Baby, I Love Your Way. No a teď se vydáme do Meziboří, kde se dnes vaří guláš, bude se ochutnávat a samozřejmě také soutěžit. Na místní sjezdovce se koná Guláš Fest, soutěž ve vaření guláše, do kterého se zapojují kuchařské týmy a jejich výtvory pak mohou ochutnávat i hodnotit návštěvníci. Vařit se začalo ve 2 hodiny a soutěž potrvá zhruba do 4. Na místě je i doprovodný program pro děti i dospělé a přímo v Meziboří je teď náš kolega Petr Beran. Petře, zdravím, jak to na Gulášfestu vypadá?
1: No, vypadá to báječně, ale doporučuju teda zaparkovat, pokud se sem ještě chystáte, někde jako níž v Meziboří, protože nahoru ke sjezdovce už se autem skoro nedostanete, nebo respektive dostanete, ale není už ho kde nechat. Je tady veliká fronta na takzvané gulášenky a v tuhle chvíli tady soutěží přes 6 kuchařských týmů. Vy si koupíte gulášenku a pak ochutnáváte u těch různých stánků a vyhlásí se vítěz. Mimochodem, narazil jsem tady i na kolegu Milana Krále, který tady hraje se svojí kapelou.
0: Zajímavé. Tak kolik soutěžních týmů dnes vaří guláš, jsme se dozvěděli, ale co všechno už je teď možné ochutnat?
1: Tak já jsem tady zatím vyzkoušel mexický guláš, babský guláš, no je toho opravdu spousta, ale samozřejmě nechybí ani normální občerstvení. Jak už jsme říkali, je tady doprovodný program pro děti, je to na sjezdovce, je tady pás, jsou tady skákací hrady, takže se dá koupit i normální občerstvení, samozřejmě to, co je vždycky k mání, nějaká ta klobáska, páreček a tak dál, kde má rád guláš. Ale hlavně je krásně slunečno, i když trochu fouká, a stojí to za návštěvu.
0: Tak to byl Guláš Fest Meziboří na místní sjezdovce a z místa se nám ozval kolega Petr Beran. Díky a užij si to tam ještě to dnešní odpoledne.
1: Určitě ano, díky a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Pro pěknou sobotu s Českým rozhlasem Sever jsme si zahráli další písničku, která nestárne. Tak to byl Karel Černoch a Sen kovbojů.
1: Křížem krajem.
0: A s Evou Bucharovou dneska také míříme do Dobrné na Děčínsku.
2: Dobrná je malá údolní vesnička s necelými 500 obyvateli v severovýchodní části Českého středohoří. Do turistického povědomí vešla v roce 2004, kdy na nedalekém Sokolím vrchu s výškou 506 metrů nad mořem byla vztyčena rozhledna. Ta se záhy stala hlavním symbolem obce. Blízké okolí Děčína tím získalo už třetí atraktivní rozhlednu vedle Sněžníku a Velkého Chlumu. Ze Sokolího vrchu je pohled na děčínskou kotlinu úchvatný. Je odtud vidět celé město s širokým okolím, nad kterým se tyčí výrazný masiv děčínského Sněžníku, největší pískovcové stolové hory ve střední Evropě. Rozhledna na Sokolím vrchu je typizovanou stavbou vysílače telekomunikačního operátora, která svojí konstrukcí plní tedy nejen technický účel, ale slouží právě i turistům. Místo pro rozhlednu bylo vybráno opravdu šikovně. Ve chvíli, kdy vítr rozežené mlžné opary, určitě stojí za to vydat se na Sokolí vrch autem, autobusem nebo pěšky. Protože odměna je lákavá. Za vynikajících podmínek je ze Sokolího vrchu vidět velká část Krušnohorského hřebene s Klínovcem, posvátná hora Říp, hrad Bezděz i Ještěd. Vidět jsou nejen Jizerské hory, ale dokonce i Sněžka v Krkonoších. V odpoledních hodinách se krásně výjímají vrcholky Lužických hor, jako je Studenec nebo Jedlová, kde jsou taky rozhledny. A pochopitelně uvidíme velkou část Českého středohoří s jeho nejvýraznějšími vrcholy. Tak hurá do Dobrné na Sokolí vrch!
0: A od turistického cestování nás teď čeká na Českém rozhlasu Sever to hudební. Tady je švédská skupina ABBA a Summer Night City.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, sobotní pohodové odpoledne je v plném proudu, dozněla nám písnička od skupiny Divokej Bill a pokud jste si v televizi dali reprízu dvou krimisérií Docent s Ivanem Trojanem, Terezou Ramba a Ondřejem Vetřím, můžete zítra zasednout k premiéře řady třetí. Říká se, že nevstoupíš dvakrát do téže řeky, ale to evidentně neplatí pro režiséra Jiřího Stracha. Tak se Slávka Bradlová ptala, proč po třetí ta stejná řeka?
1: Tak především to jsou skvělé texty Josefa Mareše, bývalého šéfa pražské Mordparty, který skutečně ty příběhy nemá vycucené z prsty, než ustí to tím papírem, ale naopak je to ukotveno v té policejní realitě, v té skutečné praxi. No a druhá ti moji milovaní herci, Ivan Trojan, Ondra Vetchý, Tereska Ramba a mnozí další, se kterými je mi tak dobře na place, že to by se člověk až rouhal a byl by to hřích nevstoupit do té vody znovu, protože život je krátký a já chci, aby mi při té práci bylo dobře a dobře je mi tam s milými lidmi.
2: Docent Ivan Trojan, tak to je postava, která už od té první řady byla dospělá, vyzrála. Kdežto kapitánka Fousová, to je střela naprosto neřízená, ale přece jenom třetí řada to předpokládá, že tam přibyly nějaké roky, přibylo trošku víc disciplíny. Mluvím teď o postavě, nikoli o Tereze.
1: Tak samozřejmě máte pravdu, všichni stárneme, tím se trošku vyklidňujeme, přestáváme křičet, i když já, abychom tu Fousovou úplně nestratili, tak jsem jednou v této třetí sérii ji taky jako jednou nechal zařvat, abychom ji na ní nezapomněli. Jinak zraje, stárne, dostává rozum a já si myslím, že jestli bude divácký zájem a jestli bude zájem České televize a jestli Česká televize bude mít dostatek financí a tak to jsou všechno věci ve hvězdách, ale já si myslím, že by to mohla do budoucna v 14., 15. sérii dotáhnout i na šéfovou prvního oddělení. Ta holka na to má, já jí věřím.
2: No a herci zřejmě věří vám. Omlouvám se za tu poslední otázku, ale nemohu ji nepoložit. Když jsem začala u toho obrazu, že rád vstupujete do řek, které jste už absolvoval, tak vy asi víte, na co se chci zeptat.
1: Anděl Páně 3 už ťuká na dveře.
2: Ale to je strašně dobrá zpráva. A pánové, Trojan, Dvořák?
1: No tak samozřejmě, že se musíme vrátit k tomu stejnému hereckému obsazení a tady zdůrazním, že se vrátí i pán Bůh jako Jiří Bartoška, protože máme některé věci předtočené. Takže pán Bůh ve třetí sérii vznikne-li, a já věřím, že ano, tak bude opět Jiří Bartoška.
0: Na Anděla Páně trojku si budeme muset ještě nějaký čas počkat, ale první epizoda třetí řady kriminálky Docent se objeví na obrazovkách prvního programu České televize zítra večer.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tolik na Českém rozhlasu Sever písničky od Petra Spáleného a Zdeňka Rytíře Dítě štěstěny. Pomalu se nám blíží 15 hodin a vás tím pádem čekají další aktuální zprávy. V Mostě bude další domovní správce. Preventista pomůže sociálně slabým obyvatelům, plus uslyšíte mnoho dalšího. Také po 15. hodině víkendové pohodové odpoledne na Českém rozhlasu Sever pokračuje a naslyšenou se těší Mirek Tartárek.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Mostě bude další domovní správce preventista. Pomůže sociálně slabým obyvatelům. Teplická botanická zahrada mění akvária v subtropickém skleníku. Ministerstvo dopravy zruší od října železniční vlečku v Mimoni. Převládá polojasno s teplotou do 22 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Obyvatelům bloku 376 v Mostecké oblasti u Věžových domů nově přibude domovní správce preventista. Podle primátora Marka Hrvola z Hnutí pro Most bude občanům pomáhat s každodenními problémy jak v domě, tak i v jeho okolí. Město dosud zřídilo 18 preventistů v 16 domech v sociálně vyloučených lokalitách. Na jejich mzdy vyčlenilo ročně přibližně 2 miliony korun z vlastního rozpočtu. Botanická zahrada Teplice obnovuje další akvária. Před rokem tam firma vyměnila nádrže v tropickém skleníku za necelé 2 miliony korun. Teď pracuje v subtropickém. Akvária tam fungovala 20 let a žily v nich ryby střední a jižní Ameriky. Z původních 3 nádrží jich po přestavbě bude 5 a každá s vlastní filtrací, říká ředitel botanické zahrady Jan Ptáček.
2: Co se teďka vlastně vytvářejí, tak tam je cena kolem 2,5 milionu, tam jsou trošku menší akvárka, je jich tam víc, ale ty technologie jsou vlastně stejné, takže jede to na stejném principu.
1: Příznivci vlakové dopravy mají zítra poslední možnost projet si železniční trať kolem starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy rozhodlo, že kilometrová trať bude od letošního října oficiálně zrušená. Pro cestující se tím ale nic nezmění. Úsek sloužil pouze jako vlečka. Poslední roky ji už nikdo nevyužíval.
3: Osobní vlaky na staré nádraží v Mimoni nejezdí už od roku 1899. Předtím tam byly v provozu jen 6 let, pak se osobní doprava převedla na novou trať Česká Lípa Liberec. Trať tak sloužila jen nákladním vlakům pro okolní podniky. Vlečka také fungovala jako spojnice s vojenským prostorem Ralsko. Zítra po ní vlaky pojedou naposledy. Rozlučkové jízdy pořádá společnost D-Länderbahn. Podrobnosti najdou zájemci na jejich stránkách. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Ruský prezident Vladimír Putin nařídil, aby armáda po dobu 3 dnů neprováděla útoky na ukrajinský Kyjev. Podle agentury Interfax to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Souvisí to s plánovanou nedělní cestou amerických vyjednávačů do Kyjeva. Zástupci Washingtonu Steve Witkoff a Jared Kushner dnes přiletěli do Moskvy. Tam by se měli podle agentury TASS setkat s Putinem. Zítra by pak měli přicestovat do Kyjeva.
0: Počasí.
1: Dnes převládá polojasno a jen ojediněle se mohou objevit přehánky. Teplotu dnes naměříme nejvýše 19 až 22 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku 22 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 stojí na 57,5 kilometru u Prackovic nad Labem ve směru na Ústí porouchané auto. Je tam uzavřená zpevněná

0: Arnou. Těšit se můžete třeba na skupinu Projektil nebo na Františka Nedvěda. Na úvod si ale zahrajeme jednu hodně známou od Michala Davida. Přeji vám i nadále tu nejlepší sobotu.
1: Pohodové odpoledne

0: Tolik skupina Projektil a Zahrada ticha. Posloucháte Český rozhlas Sever a v našem pohodovém odpoledni zůstáváme i nadále. Letošní prázdninová sezóna přilákala na památky v Ústeckém kraji víc návštěvníků než v minulém roce. Podle údajů Národního památkového ústavu si státní hrady a zámky prohlédlo téměř 75 tisíc návštěvníků. Více už nám řekne redaktorka Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kateřino, které památky patřily k těm nejnavštěvovanějším?
1: Jednalo se o hrad Házenburg a zámek Ploskovice na Litoměřicku. Házenburg v červenci navštívilo 6129 lidí, Ploskovice 6173. V druhé polovině prázdnin si památky pořadí vyměnily. V srpnu na Házenburg dorazilo skoro 6800 návštěvníků, do Ploskovic téměř 5800. Mezi další velmi vyhledávané památky patřil zámek Jezeří na Mostecku, který v srpnu navštívilo přes 4500 lidí. Velký nárůst návštěvnosti zaznamenali taky na zámku Libochovice na Litoměřicku, říká kastelánka Michaela Prokopová.
2: Příčinou toho je ukončení první etapy opravy střech zámku, Dárenské věže a kaple, kdy jsme tady měli lešení a velký jeřáb, takže to všechno zmizelo. Rozšířili jsme i pro návštěvníky návštěvnický okruh o dvě místnosti.
1: Podle Prokopové návštěvníky do Libochovic přilákala taky nová prohlídka trasa expedice Herberstein, která představuje předměty z cest posledních šlechtických majitelů zámku, například hlavy egyptských mumií nebo vycpaného nilského krokodýla.
0: Prázdniny na památkách už tradičně završila hradozámecká noc. Co nabídla letos?
1: Třeba ve Velkém Březně na Ústecku připravili kostýmované prohlídky o tom, jak hrabě Chotek organizoval poslední českou královskou korunovaci v roce 1836. Na Stekníku u Žatce průvodci v historických kostýmech představovali jednotlivá období zámecké historie. Návštěvníci se při scénkách setkávali například s hraběcí rodinou Kulhánků von Klaudenstein a na zámku Házenburg uspořádali táborák a svolali sraz bílých paní.
0: Do zámeckou nocí ale návštěvnická sezona nekončí. Co památky chystají na podzim?
1: V Ploskovicích připravují na 12. září dětské prohlídky s večernicí. Na Stekníku uspořádají 28. září program ke svátku svatého Václava. V Duchcově nabídnou 10. října večerní hranou prohlídku a v Krásném dvoře na Lounsku chystají 23. a 24. října strašidelnou cestu.
0: Říká redaktorka Kateřina Kučerová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Písnička, kterou si u nás také hodně vybíráte v písničkách na přání, tak to byly Tereza Mašková a Marek Lambora. I dál přeji všem pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Chystáte se dnes nebo zítra na nějaký víkendový výlet, na procházku, na nějakou z venkovních kulturních akcí a chcete vědět, jaké je a bude počasí? No dobrá, právě proto mám teď na telefonu Lenku Doškovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jaké je teď počasí na severu Čech?
1: Tak aktuálně v celém Ústeckém kraji nebo v severu Čech máme polojasnou oblohu. Ty teploty se nám aktuálně pohybují mezi 19 a 23 stupni Celsia. Těch 19 stupňů máme spíše na severu kraje ve Štuknovském výběžku. Čím vlastně více na jihu, tím máme tepleji. A na horách měříme nejčastěji kolem 16 stupňů.
0: A jak to bude vypadat v noci na zítřek?
1: Tak během noci očekáváme ještě, že bude málo oblačnosti, jen přechodně se může vyskytnout až oblačno, a to zejména na horách, ale neočekáváme žádné srážky. Ty nejnižší teploty ráno spadnou na 12 až 9 stupňů při slabším větru, a kde bude méně oblačnosti, hlavně v těch údolích, může být až 5 stupňů, takže budeme mít ráno celkem chladné.
0: Před námi ještě jeden víkendový den, tak zítra v neděli, jak to tedy s tím počasím bude vypadat?
1: Zítra budeme mít takové příjemné výletové počasí, bych řekla. Budeme mít slunečno, většinou budeme mít jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno. Zase nějaká zvětšená oblačnost se může jenom přechodně objevit, zejména na horách. A teploty budou trošku nižší než dnes, 18 až 21 nejčastěji. Zase na jihu, hlavně v tom Polabí, na Litoměřicku, tam by mělo být až 22 stupňů Celsia.
0: Tolik Lenka Došková z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji za vyčerpávající informace a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pro dobrou náladu jsme si zahráli písničku od skupiny Elán Čekám tě, láska. Sobotní pohodové odpoledne na Českém rozhlasu Sever pokračuje a teď už pro vás máme filmové tipy. Více o romantické komedii Dokonalý den nám poví Milan Král.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Filmové tipy. V kinech teď najdete novou českou romantickou komedii s Kateřinou Marií Fialovou a Vladimírem Polívkou v hlavních rolích Dokonalý den. Anna spěchá na důležitý pracovní pohovor. Má to promyšlené, naplánované a pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy se jí cestou pokazí auto. Anna tak místo kariérního vítězství končí ve vlaku, kde potká Edu, jehož humor a spontánnost jsou pravým opakem přísně zorganizovaného světa, ve kterém Anna žije. Eda vystoupí v místě, které pro něj má velký význam a přesvědčí nic netušící Anu, aby ho následovala. Zažívají nečekaná dobrodružství, vtipné momenty, trapasy, poznávají okolí i jeden druhého. Po noci plné vášně přichází ráno a s ním i vystřízlivění. Eda je krátce po rozchodu a Anna brzy odcestuje do Kanady. Je na čase se rozloučit, jenže život má pro Anu jiné plány. V práci o ní totiž projeví velký zájem Ellis, charismatický, sebevědomý muž, který působí jako přesný opak Edy. Stabilní, spolehlivý a správná volba. Anna se tak poprvé v životě ocitá mezi dvěma úplně odlišnými světy a dvěma úplně odlišnými možnostmi. Kam její život tedy může směřovat? To, co začalo jako náhodné setkání ve vlaku, postupně promění životy všech kolem a postaví Anu před zásadní životní rozhodnutí. V dalších rolích Tereza Kostková, Natalia Germany, Anna Dvořáková, Tomáš Jeřábek, Marek Taclík, Vojtěch Vondráček nebo Jan Nedbal.
3: Filmové tipy.

0: Tolik František Nedvěd s písničkou, která nestárne, Franky Dlouhan. A já už se s vámi pro tuhle chvíli loučím, je tady ten správný čas na pořad, o čem se mluví. Dnes na téma Lovosická házená. Slovo předávám kolegyni Lence Šobové.
1: O čem se mluví?
2: Za rok oslaví 70 let existence. Do nové sezóny vstupují s novým trenérem a chtějí útočit na čelo tabulky. Házenkáři z Lovosic mají stále ještě čerstvý pohárový titul, ale chtějí hlavně uspět v extralize. Lovosická házená jako dnešní téma pořadu O čem se mluví s Lenkou Šobovou.
1: Český rozhlas Sever, O čem se mluví?
2: Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad O čem se mluví s ředitelem házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěchem Srbou. Prožíváte 69. ročník své existence. Jaký je?
3: Je to takový náročný, vlastně je to pro mě jako pro ředitele, je to takový nekonečný boj. Já si připadám jako taková ta veverka v tom kolečku, která pořád běží, a když se to rozběhne, tak se to jenom točí rychlejš, takže je to pořád náročný.
2: Tu 60 už jste nějak řádně oslavili?
3: 60 let jsme oslavili řádně. Při příležitosti vlastně toho 60. výročí klubu jsme poprvé vlastně chystali házenkářský festival na zimním stadionu. A vlastně v rámci těch 60 let výročí přišlo na utkání 2500 lidí. Jsou to dvě souběžné akce, kdy jedna akce je házenkářský festival, což je jeden z největších turnajů dětských, mládežnických, který je vždycky na startu vlastně každého ročníku. A k tomu jsme přidali vlastně druhou souběžnou akci, a to je otvírák sezóny, a to je první extraligový utkání v té sezóně, kdy všichni ty účastníci vlastně jdou na unikátní utkání, který se odehraje na Lovosickém zimním stadionu.
2: Mm-hmm. Daří se házené v Lovosicích? Nabízelo by se, že když 60 let tradice, tak asi ano. Ale jak významné je postavení lovců na té městské sportovní mapě?
3: Tak na té sportovní mapě v Lovosicích samozřejmě jsme na tom topu, kdy jako jeden z mála sportů vlastně děláme vrcholový sport, profesionální, řekněme, na té mužské složce. V těch posledních letech my jsme si vytýčili před 10-12 lety ty cíle takový, aby jsme u každé složky měli profesionálního trenéra, což se nám u mládeže, což se nám jako podařilo, a chtěli jsme zprofesionalizovat vlastně i tu mužskou část, což si myslím, že v tom jsme taky udělali docela velký progres. Samozřejmě to přináší zvyšování rozpočtu, kdy vlastně ty peníze se schánějí všem hrozně těžko, protože prostě ta situace je taková, jaká je. Naštěstí říká, my jsme házená, je menší sport, který patří do menšího města. Myslím si, že to je pořád uměrný Lovosicím, a že tady v té sféře jsme udělali velký progres.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad O čem se mluví, dnes s ředitelem házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěchem Srbou. Už jste to naťukl, peníze. To je vždycky důležitá věc v každém sportovním odvětví. Daří se vám schánět finance?
3: No, samozřejmě daří se nám, ale představovali bychom si to určitě líp. Myslím si, že sport obecně je v České republice hodně podfinancovaný. Jo, bohužel. Myslím si, že jsme nějakým způsobem dotáhli náš rozpočet. Není to ani žádný tajemství. Náš rozpočet je 16 milionů korun, kdy necelých 20% dostaneme od města a víceméně v ostatní si scháníme sami. Jsme podporovaní krajem, jsme v takzvaných akademii na mládež, dostáváme od kraje peníze, ale říkám, určitě to jsou spojené nádoby, ta vrcholná házená i ta výchova té mládeže jsou prostě spojené nádoby a jeden bez druhého to nefunguje, a je potřeba, aby si to prostě ty politici uvědomili. A další věc je, že prostě tady není absolutně nastavený systém daňovej, kdy ty firmy nejsou moc motivovaný vlastně ten sport podporovat a je to většinou na osobních nějakých vazbách a nebo obchodních příležitostech.
2: Říkal jste 20% od města. Mohlo by dávat víc podle vás, anebo je ta podpora v téhle výši v kontextu města, jako jsou Lovosice, naprosto odpovídající?
3: Já si myslím, že samozřejmě rezerva je vždycky, jo, ale nicméně podpora od města je konstantní, je stabilní. Myslím si, že i co jsem zapomněl zmínit, je, že vlastně v Lovosicích všichni sportují zadarmo, jo? Což je naprosto unikátní záležitost. Ten, kdo je prostě členem oddílu, takže tam ta podpora toho města si myslím, že je veliká. Jo, můžeme se bavit o tom, že samozřejmě ten klíč se vždycky hledá strašně těžko, jo, ten spravedlivý, jo, aby teda všichni dostali to, co by dostat měli. Já si myslím, že v Lovosicích je to nastavený velmi dobře a je potřeba samozřejmě, aby ten stát pomohl jako hlavně tomu sportu, jo, jako takový, protože dneska se všechno škrtí, zkracuje, jo, infrastruktura vlastně těch sportovišť na šílených úrovních a je potřeba se o to starat.
2: Jak to máte s halou, s místem, kde hrajete nebo kde trénujete? Je to majetek klubu, je starost na vás, a nebo je to městské zařízení?
3: Ne. V Lovosicích je to výhradně všechno městské zařízení. My to máme k užívání, takže jak jsem říkal, jak jsem zmínil, všechny ty sporty, vlastně myslím si, že v Lovosicích je unikátní sportovní areál, který kdysi historicky vybudovala Secheza. Pak to předala vlastně, když se privatizovalo, tak to předala všechno městu. Bohužel ten areál je obrovský a samozřejmě myslím si, že tím, jak skočily energie v posledních letech, jo, jak ta náročnost vlastně i těch profesí a tady těch věcí se všechno zdražuje, tak si myslím, že i město bude pomalu jako na křižovatce, jako co s tím vším jako dělat, jo, protože rozhodně na velikost Lovosic je až moc komfortní, třeba, že tam máme zimní stadion.
2: Sporty na vrcholové úrovni, kromě toho kvalitního zázemí, taky potřebují širokou dětskou a mládežnickou základnu, aby měli z čeho vybírat ty nejlepší. Láká házená dnešní děti?
3: Já myslím, že máme konstantní nějaký přírůstek vždycky v té členské základně. Máme velmi dobrou spolupráci se základními školami, děláme ukázkové hodiny, spolupracujeme i s mateřskými školkami, kdy se propojím různě. Teďka konkrétně vlastně nás čeká, kromě toho házenkářského festivalu, kde budeme hrát vlastně extraligový utkání pro základní školy, kdy bude 25.9. tuším v pátek, budeme hrát v 10.30. Jsme domluvení s první, druhý třídy, vlastně místo výuky budou fandit na házenou, takže to bude taky další takový propojení vlastně a nějakým způsobem cíl těm dětem ten sport ukázat, tak aby se k tomu sportu dostali. Jo, a obecně za to náš cíl je, aby to dítě začalo sportovat. A to, jestli si pak vybere házenou, fotbal, florbal nebo jakýkoliv jiný sport. Cílem je, aby těch dětí u toho sportu bylo dneska jako co nejvíc, protože poluční sport jako takový v podstatě zmizel.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
2: Jste s Českým rozhlasem Sever, posloucháte pořad O čem se mluví dnes s ředitelem házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěchem Srbou. Já jsem v úvodu zmiňovala nového trenéra, toho máte od května, jím Petr Mašát. Představte ho našim posluchačům.
3: Tak Petr je dlouholetý hráč, prošel reprezentacemi mládežnickýma, posléze pak trénoval v Jičíně, pak v nižších zahraničních soutěžích. My jsme dlouhodobě hledali nějaký impuls, nakonec vlastně jsme vytvořili trenérský duo Mašát Hlavatý a jsme na začátku, mají za sebou v podstatě měsíc přípravy nebo finishou teďka šestý týden, takže na nějaký hodnocení určitě ještě čas a já věřím tomu, že to bude dobře fungovat a že do té sezony vkročíme tou správnou nohou.
2: Přesto, že je působení nového trenéra v samém začátku, dá se už teď říct, jestli se něco změnilo?
3: Tak já se přiznám, že nejsem úplně na blízku tomu tréninkovému cyklu. Jo. Mám samozřejmě nějaké informace, ale v současné chvíli samozřejmě, jak se poznávají ty obě dvě ty strany, tak je to jako ze vším. Prostě na začátku si myslím, že to trošku, že všichni jsou ostražití, všichni, jak se ty nový systémy učej, nebo nový návyky, tak je každý ostražitý a všechno dělá tak, jak má. Já si myslím, že to, jestli to bude fungovat, se právě ukáže spíš jako trošičku pozdějiš, až si ty návyky prostě sednou a budou ty hráči skutečně dělat to, co ty trenéři chtějí, a budou to dělat automaticky.
2: Všechno ukáže až soutěž samotná. Kdy vám začíná nový ročník?
3: Tak jak jsem zmiňoval už na začátku, my startujeme 5.9. vlastně souběžně ty dvě akce, kdy 4.9. začíná mládežnický festival, který děláme pro tři nejmenší složky, což jsou minižáci, mladší žáci, starší žáci. To je zhruba 900 účastníků vlastně, který odehrou téměř 300 utkání během pátka, sobota, neděli. A extraligový utkání je otvírák sezóny a ten je 5.9. v sobotu od 8 hodin z HBC Jičín, kdy ta sezóna startuje a je to taková naše chlouba vlastně toho klubu, kde jsme vybudovali. Tuším, že teď už je to 10. otvírák a vlastně i ta akce je spojená s charitou.
2: Když charita, tak koho podpoříte letos?
3: Letos se náš otvírák a házenkářský festival spojil s nadací Pink Bubble. Pink Bubble pomáhá výhradně mladým lidem s rakovinou a já věřím, že ta pomoc bude veliká, že to bude mít dobrý dosah.
2: Když charita, tak vybírání peněz, jakým způsobem k těm penězům vlastně přicházíte?
3: Děláme společnou tombolu, která se vlastně probíhá od pátku do toho sobotního utkání, kde nazbíráme, vlastně každý los vyhrává. Všichni účastníci si můžou za 30 korun zakoupit a 100% té tomboly vlastně jde na tu charitu. Potom další velká část je dražba dresů, která probíhá většinou týden před akcí. A nemalá část jde i ze vstupného, i vlastně v obě dvě ty družstva, kdy za každý gól, který v síti to družstvo, tak ty hráči přispějou 100 korunou.
2: Tak ať se vydaří ten charitativní začátek a i sezóna, která je před vámi. Hostem pořadu O čem se mluví byl ředitel házenkářského klubu Lovci Lovosice Vojtěch Srba. Děkujeme.
3: Moc děkujeme. Příjemný den.
1: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecká sociální agentura v pondělí otevírá nové místo k podpoře duševního zdraví. Při úpravách parku u Severočeského muzea v Liberci objevili dělníci neznámou šachtu. Ruský prezident Putin vydal rozkaz k třídennímu zastavení útoků na Kyjev. Zítra čekáme slunečno s teplotou do 21 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Sociální agentura v Ústí nad Labem v pondělí otevírá nové místo k podpoře duševního zdraví TerraPoint. Lidé s podobnou osobní zkušeností si tam můžou navzájem pomáhat. Budou se potkávat sami bez odborníka. Podle spoluzakladatelky Kateřiny Cibulkové už v agentuře funguje skupina se zaměřením na psychické zdraví.
2: Člověk, když má nějakou těžkou životní událost, prochází třeba psychiatrií, tak to může být pro něj velmi náročné. A svépomocná skupina může být takový jako přechod, zastavení se, potkání se s lidmi, které jsou na tom obdobně a může mu to hodně pomoct.
0: Při úpravách parku u Severočeského muzea v Liberci narazili dělníci na 7 metrů hlubokou šachtu před vstupem do muzea, o které nikdo nevěděl. Podle ředitele muzea Jiřího Křížka musela vzniknout ještě před rokem 1897, kdy se budova muzea začala stavět.
3: Bylo velké veřejné koupaliště, to zachytávalo vodu z takzvaného kasárenského potoka, který tam pořád je pod tím terénem, a my jsme narazili na tuhle neznámou šachtu, která byla stále funkční, takže ji vyčistíme, zachováme a bude zase schovaná pod terénem, jako byla doposavat. Je přesně v průčelí za takový zelený ostrůvek.
0: Do konce srpna policisté přistihli při telefonování s mobilem v ruce víc než 26 tisíc řidičů, přibližně o desetinu víc než za stejné období loni. Za přestupek přitom hrozí 4 body a pokuta 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Nepozornost navíc může mít vážné následky. Ruský prezident Vladimír Putin nařídil pozastavení útoků na Kyjev. Ruská armáda by na ukrajinskou metropoli neměla útočit další 3 dny. Informuje o tom ruská agentura Interfax s odvoláním na mluvčího Kremlu. Do Kyjeva by zítra měli přijet američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou dnes v Moskvě, kde mají v plánu schůzku s ruským prezidentem Putinem.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme většinou slunečné počasí a jen lokálně přes den zvětšenou oblačnost. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů, v Polabí a Poohří až na 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem došlo k dopravní nehodě v ulici Klížská. Bouralo se také v Krupce na Teplicku v ulici Revoluční. Srazila se tam 2 osobní auta. A se zdržením počítejte na silnici číslo 13 u České Kamenice na Děčínsku. Kvůli díře ve vozovce na křižovatce se tam tvoří kolona.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
5: Co říkáte, Praze?

0: stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
1: Hledáme zpěváka pro Brno.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A co začít brněnskou skupinou Syncopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.

Antáta Franta Haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z kafkanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafane jak malá kráva, a šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka Haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác. Padla rána. Pan táta Haštal zná dát na frak. Hajná Haštalka šla na kvap na hrách, a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána, v rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala. A pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky.
1: Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
2: Hvězdné návraty.
1: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovný pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prý tma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Díví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. Wow. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supu oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvilku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá.
0: To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mně vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: to je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, já jdu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte, až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, ale prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump. Vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore. A tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bychom mohli jít letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tuhle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička a Karliček pláče. Povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiný. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

peníze do krámu, abych si tam koupil kousek salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku tak len z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Ale anekdoty, jí má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: Vyběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Are, are, are, are, kdo ti má každý rád? Are, are, are, are, kdo si dovedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Ale kdo ti má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale kdo ti má každý rád? Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale kdo ti má každý rád? Ale kdo ti to vedou?
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchače Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla na polo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, prima, jenom co si spal.
2: Tak to jeli dva na motorce, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, přece to bylo jináč, tak ten, co jel dál, se vrátil a
4: on už byl člověče mrtvej.
2: Protože zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. To je bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
2: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Vole, co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well, léto jsem totiž, drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba, tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti, ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my, chvála Bohu, nemáme lordy, ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratéře, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví, o lordu Pembertonovi, ještě jedna zajímavá historka. Lord Pemberton, se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát: prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

tvejch synů i tvejch dcer, černý jsou jako ter. Tak co ti zbývá, swing, to mě baví, swing,

0: pěkně vař, sednout hrncům a pěkně vař, sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď!
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, tmink.

0: chtěl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží.
2: Swing, swing, swing, swing, swing.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Terezíně letos na podzim začnou další opravy pevnosti. Povrly na Ústecku dnes otevřeli muzeum v bývalé kovárně. Obec je zachránila před demolicí. Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Zítra čekáme slunečno s teplotou do 21 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Letos na podzim začnou v Terezíně další práce na záchraně pevnostních památek z 18. století. Kromě střech velkých budov se budou opravovat například unikátní stavidla, poterna nebo další části opevnění, upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
2: Soutěžíme jednu větší zakázku, asi 35 až 40 milionů na opravu těch pevnostních zdí a úpravy terénu, tak aby jsme to uvedli do původního stavu, tak jak to bylo v době, kdy se pevnost stavěla.
0: Stát na záchranu pevnostních památek v roce 2024 vyčlenil přes 2 miliardy korun. Povrly na Ústecku dnes při oslavě 840 let od první písemné zmínky o obci otevřeli nové muzeum v bývalé kovárně. Schátralou budovu obec zachránila před demolicí. V muzeu jsou k vidění výrobky spojené s kovářstvím i výrobou mědi, která pokračuje v místní továrně. Jde například o činely nebo nedávno objevenou historickou pánev na roztavenou měď. Informuje o tom ČTK. Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny SPD Tomia Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun vládě předložilo ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
3: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda s účastí SPD to nejlépe škrtla celé.
0: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO ale už dříve řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Podle ministerstva práce třeba za rok 2024 převyšovaly příjmy z daní a zdravotního pojištění od Ukrajinců náklady na humanitární dávky o skoro 10 miliard korun. Některé obchodní řetězce zavádějí na pokladnách nebo na vahách AI skenery. Ty mají pomoct lidem rozpoznat zboží, aby ho nemuseli dlouze hledat v seznamech. Obchody si od toho slibují mimo jiné to, že budou zákazníci ochotněji využívat samoobslužné pokladny.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme většinou slunečné počasí a jen lokálně přes den zvětšenou oblačnost. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů, v Polabí a po Ohří až na 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ústí nad Labem zasahují záchranáři v ulici Londýnská u dopravní nehody. Srazilo se tam osobní auto s cyklistou. A ke srážce dvou osobních aut došlo v Krupce na Teplicku v ulici Revoluční. Projedete tam s opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legendy.

0: Dobrý den, na Českém rozhlasu Sever začínají hudební legendy. Pravidelný sobotní pořad, ve kterém se věnujeme největším hitům 80. a 90. let. Od mikrofonu vás zdraví Mirek Tartárek.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: V narozeninovém okénku zaspomínáme na Freddieho Mercuryho, který by dnes oslavil 80 let, nebo na Hanu Zagorovou, která by zítra oslavila taktéž 80. V abecedním seriálu se zastavíme u písmene M a zahrajeme si 3 písničky americké zpěvačky Mariah Carey. Před námi je první písnička z podzimu roku 1983, kdy hudební scénu ovládali melodické

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Teď už pro vás mám slíbené narozeninové okénko. Právě dnes, 5. září 1946, se narodil jeden z největších hlasů rockové historie. Freddie Mercury by dnes oslavil kulaté 80. narozeniny. Frontman kapely Queen prožil s kluky v 80. letech absolutní vrchol slávy. Plnili stadiony, bořili hitparády a jejich vystoupení na Live Aid v roce 1985 je dodnes považované za nejlepší živý koncert všech dob. My si jeho genialitu připomeneme hitem I Want to Break Free, ke kterému vznikl legendární videoklip, kde celá kapela uklízí dům v ženských šatech. I want-

narozenin ještě chvíli zůstaneme a také tentokrát to bude velká vzpomínka. Své kulaté 80. narozeniny by totiž zítra, v neděli 6. září, oslavila jedna z nejpopulárnějších tváří naší hudební scény, devítinásobná zlatá slavice Hana Zagorová. Její písničky provázely generace posluchačů a Hanička písnička, jak ji všichni s láskou říkali, dokázala svými texty a neuvěřitelnou energií okamžitě zvednout náladu. To platí i pro 90. léta, kdy posluchačům naservírovala obrovský hit plný životního optimismu. Tady je Hana Zagorová a je naprosto nezbytné.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách teď následuje pohled na zářijové zahraniční hity 80. a 90. let. Začneme v roce 1987, kdy světové hitparády na dlouhé týdny naprosto ovládl tehdy 21-letý mladík s nečekaně hlubokým hlasem Rick Astley. Tenhle kluk ze severu Anglie se stal přes noc globální senzací. Přitom ještě krátce předtím pracoval v nahrávacím studiu jako obyčejný pomocník, který slavnějším kolegům vařil čaj a kávu. Producenti v něm ale objevili obrovský talent a zrodila se legenda, jejíž debutový single Never Gonna Give You Up se stal nejprodávanější písničkou roku.

Teď se posuneme do září roku 1996, kdy v klubech a rádiích vrčela slavná Macarena. Pamatujete? Velkou konkurencí pro ní ale tehdy byla jedna neuvěřitelně jemná a chytlavá popová písnička. Vydala ji velšská zpěvačka s křehkým hlasem Donna Lewis. Vsadím se, že když tuhle písničku tehdy pouštěli v rádiu, hned jste měli lepší den. Zaspomínejte si se mnou, tady je Donna Lewis a I Love You Always Forever.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: V hudebních legendách teď otevíráme náš abecední seriál. Dnes se zastavíme u písmene M, pod kterým se skrývá americká popová diva Mariah Carey. Zpěvačka s naprosto neuvěřitelným hlasem, která vládla 90. létům a dokázala vyspívat takové výšky, že z toho až mrazilo. Začínáme v roce 1993. Tehdy z její slavné desky Music Box vyšel skvělý letní kousek, který má v sobě spoustu sluníčka. Vsadím se, že vás i po letech okamžitě roztancuje a zvedne vám náladu. Jmenuje se Dream Lover.

písmene M a Mariah Carey zůstáváme i dál. Od rychlého tempa se ale posuneme k té největší romantice začátku roku 1994. Pokaždé, když tuhle skladbu pouštím, vzpomenu si na skvělou atmosféru tehdejších diskoték, kde tohle byl ten nejžádanější ploužák celého večera. Možná máte tuhle písničku dokonce spojenou s první láskou. Tady je Mariah Carey a nádherné Without You.

Posloucháte hudební legendy na Českém rozhlasu Sever a naší trojici hitů od Mariah Carey teď uzavřeme naprosto bombastickým způsobem. Přesuneme se do podzimu roku 1998. Tehdy se v nahrávacím studiu potkali dvě největší popové rivalky té doby, Mariah Carey a Whitney Houston. Bulvár sice dlouho tvrdil, že se tyhle dvě divy nenávidí, ale pravda byla jiná. Holky si lidsky neskutečně sedly a společně naspívali emoční silný duet pro animovaný film Prince Egyptský, písničku When You Believe, za kterou dokonce získali i filmového Oscara.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách teď dostane prostor domácí scéna, která byla v té době vlastně scénou československou. Přesuneme se do podzimu roku 1985, kdy slovenská skupina Elán zažívala naprosto gigantický vrchol své popularity. Kluci tehdy vydali své v pořadí čtvrté album Hodina slovenčiny, které bylo doslova nabité hity. Určitě i vy jste tehdy dokola poslouchali pecky jako Stušková nebo Královna bělých tenisiek. My si ale zahrajeme věc, která na podzim roku 1985 totálně ovládla tehdejší hitparády, televizní pořad Triangel a hlavně všechny diskotéky. Tady je Elán a jejich nesmrtelný hit Zalubil sa chlapec.

Od Elánu se v čase posuneme o necelou dekádu dopředu a skočíme do roku 1994, kdy český éter naprosto opanovala jedna z nejhranějších skladeb celého roku. Skupina Buty tehdy vydala své druhé album s příznačným názvem Pomalu a z něj pochází i skvělá věc Mám jednu ruku dlouhou. Její obrovskou popularitu navíc znásobil filmový hit Jízda režiséra Jana Svěráka. Písnička v něm fungovala jako hlavní motiv a frontman kapely Radek Pastrňák si ve filmu dokonce zahrál jednu z hlavních rolí. Myslím, že tenhle pohodový song s geniálním textem si rádi zaspíváte i dneska.

0: Hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Dále jsou na řadě zahraniční taneční hity. V čase se vrátíme do září roku 1985, kdy západoněmecké diskotéky a tamní klubovou scénu doslova drancovala jedna obrovská pecka. Italský producent a DJ Lee Mero tehdy vydal single s chytlavým syntetizátorovým riffem a typickým asijským motivem. Pokud jste v téhle době chodili na diskotéky, tak určitě tenhle energický kousek vás nenechal sedět na židli. Tady je Lee Mero a jeho velký hit Shanghai.

zůstaneme, ale posuneme se do září 1996, kdy v hitparádách královal jeden rakouský Eurodance projekt. Formace Unique tehdy vzala starý hit z 80. let a předělala ho do moderního tanečního rytmu s lehkou příchutí reggae. Výsledek byl neuvěřitelně chytlavý. Písnička po celé září neochvějně vládla hitparádám a stala se symbolem tehdejších večírků. Tady jsou Unique 2 a jejich verze hitu Break My Stride.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Dnešní hudební legendy pomalu končí. Na úplný závěr se ale ještě podíváme do britské hitparády. Konkrétně do týdne od 1. do 7. září roku 1985. První místo tam tehdy s novinkou obsadilo naprosto jedinečné rockové spojenectví. David Bowie a Mick Jagger se dali dohromady pro charitativní účely a během jediného dne ve studiu nahráli tuhle energickou bombu Dancing in the Street, která se stala okamžitě celosvětovým hitem. To už je pro dnešek z hudebních legend opravdu všechno. Přeji skvělý zbytek víkendu a u dalšího vydání se na vás příští sobotu opět těší Mirek Tartárek. Naslyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Ústeckém kraji startuje kampaň před říjnovými komunálními volbami. Teplická botanická zahrada mění akvária v subtropickém skleníku. Ruský prezident Putin nařídil od dnešní půlnoci přerušit útoky na Kyjev. Reaguje tak na chystanou návštěvu amerických velvyslanců. Zítra čekáme slunečno s teplotou do 21 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý podvečer. V Ústeckém kraji se naplno rozjíždí kampaň před říjnovými komunálními volbami. Kandidáti lákají voliče na billboardech, při debatách i na sociálních sítích. Strany a hnutí pořádají různé akce. Zatímco v minulosti oslovovali politici voliče zejména v ulicích, nyní se zaměřují na sociální sítě. V Ústeckém kraji letos kandiduje skoro 13,5 tisíce lidí. Je to přibližně o 400 méně než před 4 lety. Komunální volby budou 9. a 10. října. Botanická zahrada Teplice obnovuje další akvária. Před rokem tam firma vyměnila nádrže v tropickém skleníku za necelé 2 miliony korun. Teď pracuje v subtropickém. Akvária tam fungovala 20 let a žily v nich ryby střední a jižní Ameriky. Z původních 3 nádrží jich po přestavbě bude 5 a každá s vlastní filtrací, říká ředitel botanické zahrady Jan Ptáček.
2: Co se teďka vlastně vytvářejí, tak tam je cena kolem 2,5 milionu, tam jsou trošku menší akvárka, jich tam víc, ale ty technologie jsou vlastně stejné, takže jede to na stejném principu.
0: Jablonec nad Nisou upraví v Korejské ulici dopravní značení. Změny se budou týkat prostoru u základní umělecké školy. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové mají úpravy zlepšit bezpečnost dětí. Před budovou školy bude zákaz zastavení. Další změny se dotknou parkoviště před školou. Ruská armáda nebude smět od dnešní půlnoci po 3 dny útočit na Kyjev. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova to nařídil ruský prezident Vladimír Putin. Rusko to odůvodňuje návštěvou amerických vyjednavačů Jareda Kushnera a Steva Witkoffa. Ti se po dnešním jednání v Moskvě v neděli setkají také se zástupci Ukrajiny v Kyjevě.
3: Kushner a Witkoff měli dnes podle Kremlu na programu schůzku přímo s prezidentem Putinem. Američané se snaží obnovit mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Oba zvláštní vyslanci v uplynulém týdnu o moskevských jednáních mluvili s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten uvedl, že Ukrajina v souvislosti s jejich cestou přeruší vzdušné údery v Rusku a o to též požádal i Moskvu. Ruská armáda ale ještě v noci na dnešek zaútočila na letiště v Kyjevě a v nedalekém Borispilu. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme většinou slunečné počasí a jen lokálně přes den zvětšenou oblačnost. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů, v Polabí a po Ohří až na 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ústí nad Labem došlo k nehodě v Londýnské ulici. Osobní auto se tam střetlo s cyklistou. Projedete tam se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
4: Příjemný poslech Českého rozhlasu Sever vám od mikrofonu přeje Petr Liftner. Máme tu opět seriál Hudební hledání a dnešním dílem začínáme jeho 5. stovku. Prostor teď dostane klasický rock z Anglie z 80. let.

Nedávno jsme si povídali o kytaristu Johnu Squireovi, který na přelomu 80. a 90. let zářil s kapelou The Stone Roses. Jejich debutová deska, pojmenovaná jednoduše The Stone Roses, vyšla v roce 1989 a ovlivnila zástupy dalších kapel, nejen těch z Anglie. O Johnu Squireovi jsme mluvili ve spojitosti s novou deskou, kterou natočil společně nedávno s Liamem Gallagherem. A za chvilku si budeme povídat právě o kapele Kamenných růží, která se zrodila v roce 1983 v Manchesteru. Teď už She Bangs the Drums.

Stone Roses vznikly v Manchesteru v roce 1983 a jejich nejslavnější sestavu tvořil zpěvák Ian Brown, John Squire jako kytarista, baskytarista Money a bubeník Renny. Za svou první éru stihli natočit vlastně jen dvě studiová alba. The Stone Roses z roku 1989 a Second Coming z roku 1994. Především to první se ale zapsalo do historie britského roku a pomohlo odstartovat celou manchesterskou hudební vlnu. V roce 1990 pak na jejich slavný koncert na Spike Island u Widnes dorazilo kolem 27 000 lidí. Teď píseň Bye Bye Batman.

Posloucháte pořad Hudební hledání na Českém rozhlase Sever a tentokrát kapelu Stone Roses. Ta se v roce 1996 kvůli vnitřním sporům, jak už to tak bývá, rozpadla. Ale v roce 2011 se její členové dali znovu dohromady. Ian Brown tehdy sebevědomě prohlásil, že budou znovu vládnout světu. Následovaly velké koncerty v Manchesteru a pak další okolní, ale v roce 2017 přišel ten poslední v Glasgow. O dva roky později John Squire potvrdil, že definitivně je konec. Ale víte, jak to je. Jeden nikdy neví.

Pětkrát platinové debutové album skupiny The Stone Roses jsme dnes doposlouchali, tedy skoro. Na závěr si totiž myslím, dáme to nejlepší. Jen v Británii se této desky prodalo přes 1 000 000 kusů a písničky z něj frčí dodnes. Přestože od jeho vydání uplynulo už více než 37 let. Deska se navíc pravidelně objevuje mezi nejlépe hodnocenými britskými alby všech dob a její vliv byl později slyšet například i u Oasis a celé následující britpopové generace. Tak teď už má nejoblíbenější skladba od tohoto uskupení jménem This is the one.

Tolik pro dnešek kapela The Stone Roses a my se za chviličku po písnice přesuneme přes půl světa za mou oblíbenou písničkářkou do Mexika.

jsou tvoje plány, kam se poděli? Kde je tvoje víra, že jednou bude líp? Kde seš ty, jak tě znám? Nějak si splynul s davem a bez vidiny žiješ ze dne na den. Život je dar, na který jsi vypsal rezignaci. Nevíš, kam nout se dál, tak dál se v něm ztrácíš. Probuď svý cíle, rozvaž jejich uzly. Neumřeli v tobě jenom usly. Kde jsou časy, kdy ses nebál rizika? Nějak rezivíš, jenže život utíká. Když jsi žil si svý sny a chtěl jsi něco víc, tak odvaž se a vyraš jim zase vstříc.

kde jsi a ať si teď kdo jsi. I ty můžeš být Messinovej Valentino Rossi, Kronin, Delon nebo Giovanotti. Tak co ty, postrácel si starý noty? Podle nich jsme nemožným uvěřili a honili se za zázraky jako zběsilí. Proč je všechno fuč a skutečnost je šedá?

jsou tvoje plány, kam se poděli? Kde je tvoje víra, že jednou bude líp? Kde seš ty, jak tě znám? Nějak jsi splynul s davem a bez vidiny žiješ ze dne na den. Dneska jsi jak jeden z těch, co hněje zaživa, a věříš to, že sebe důvěru doženeš u piva, kde plejtváš časem v jednom kuse, řešíš kraviny, dal bez výčitek házíš svůj neúspěch na jiný. Lkáš na svět kolem, že dal ti hodně ran, přitom dobře víš, že si za ně můžeš sám. Máš to ve svý hrsti, lavita to je boj, tak sakra zabojuj, anebo se jen boj dá.

Julieta Venegas je mexická zpěvačka, skladatelka a multiinstrumentalistka. Narozená 24. listopadu 1970, překvapivě ve městě Long Beach, což je tedy v USA. Když už nějaký Mexičan mezi těmito zeměmi cestuje, tak to bývá většinou opačně. Nicméně Julieta vyrůstala v Tijuaně, kde začala svou hudební kariéru. Studovala klavír a věnovala se i dalším nástrojům, včetně akordeonu. Ten mě samozřejmě jakožto harmonikáře hned v jedné z prvních písniček zaujal. A když jsem se ponořil do alba Algo Sucede, které dnes budeme poslouchat, tak jsem byl překvapen, v kolika písních je tento božský nástroj slyšet. Tak teď už pro mě ta zlomová Tu Calor.

Ese Camino nám dospívala Julieta Venegas. Její hudba kombinuje pop, rock a latinsko-americkou hudbu. Na začátku 90. let byla členkou mexické kapely Tijuana No, která kombinovala i ska, punk a porůznu tak politicky angažované texty. Po odchodu z kapely se ale vydala na sólovou dráhu a v roce 1997 vydala debutové album Aki. To získalo pozitivní ohlas kritiky, ukázalo její schopnost psát osobní a takové, dalo by se říct, introspektivní písně a začala si budovat pevnou pozici nejen na scéně latinskoamerické. Teď už ta písnička, která dala albu, jenž dneska posloucháme, název Algo sucede. V překladu Něco se děje.

Posloucháte hudební hledání na Českém rozhlase Sever, tentokrát mexickou písničkářku a multiinstrumentalistku Julietu Venegas, která si řadu nástrojů, včetně právě akordeonu v písničkách, které nám znějí, nahrává sama. Když jsem byl v únoru v Buenos Aires, tak její skladby tam pravidelně zněly. A tak jsem si říkal, po zjištění, odkud pochází, že musím vědět její vztah k hlavnímu argentinskému městu. No a vcelku jednoduše se všechno vysvětlilo tím, že právě do této metropole se Julieta načas přestěhovala, aby čerpala inspiraci a znalosti a objevovala místní hudební scény. Protože v celé Latinské Americe je právě Buenos Aires považováno za jedno z kulturních center, podobně třeba jako kdysi Paříž v Evropě.

Ke svému konci dospěl další díl hudebního hledání. Já doufám, že jsme vám písněmi The Stone Roses a Julietou Venegas zpříjemnili sobotní podvečer a opět za týden se na vás od mikrofonu bude těšit Petr Liftner. Příjemný zbytek dne.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Ústecké Masarykově nemocnici se mohou lidé zdarma registrovat na preventivní vyšetření dutiny ústní. Zoopark v Chomutově a Ústecká zoo nakupují kvůli suchu dražší seno. Při úpravách parku u Severočeského muzea v Liberci objevili dělníci neznámou šachtu. Zítra čekáme slunečno s teplotou do 21 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý večer. Lidé se mohou zdarma registrovat na vyšetření dutiny ústní, které se zaměřuje na včasný záchyt nádorových onemocnění. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem se připojila ke kampani Nestrať úsměv, která se uskuteční od 21. do 25. září. Zájemci o vyšetření se mohou objednat telefonicky.
2: Vyšetření obnáší prohlídku sliznic dutiny ústní. Lékaři k tomu využívají nově pořízený moderní přístroj Bioscreen, který dokáže detekovat přednádorové stavy a časné patologické nálezy. Na objednání není potřeba doporučení od obvodního lékaře. Z Ústí nad Labem Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
0: Letošní sucha zkomplikovala některým zoologickým zahradám v Ústeckém kraji schánění sena. Podle Ústecké zoo vzrostla jeho cena oproti loňsku o víc než dvojnásobek. Problém je také dostupnost sena i jeho kvalita. Zdražení sena výrazně ovlivnilo náklady také v zooparku Chomutov, uvedl to jeho ředitel Vít Lukáš. Naopak zoologická zahrada v Děčíně má podle jejího ředitele Romana Řeháka seno nasmlouvané rok dopředu. Letošní situaci tak děčínská zoo výrazně nepocítila. Při úpravách parku u Severočeského muzea v Liberci narazili dělníci na 7 metrů hlubokou šachtu před vstupem do muzea, o které nikdo nevěděl. Podle ředitele muzea Jiřího Křížka musela vzniknout ještě před rokem 1897, kdy se budova muzea začala stavět.
3: Tam bylo velké veřejné koupaliště, to zachytávalo vodu z takzvaného kasárenského potoka, který tam pořád je pod tím terénem, a my jsme narazili na tuhle neznámou šachtu, která byla stále funkční, takže ji vyčistíme, zachováme a bude zase schovaná pod terénem, jako byla doposavat. Je přesně v průčelí muzea, takový zelený ostrůvek.
0: V Česku dnes začíná kampaň Aktivní září. Letos se koná po čtvrté a po celý měsíc bude motivovat děti i dospělé ke sportu. Zapojit se můžou také celé organizace a pracovní kolektivy. Součástí Aktivního září jsou i náborové akce, které mají za cíl udržet lidi u pohybových aktivit dlouhodobě.
1: Počasí.
0: Dnes v noci bude převládat zmenšená oblačnost a teploty v noci klesnou na 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra očekáváme většinou slunečné počasí a jen lokálně přes den zvětšenou oblačnost. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 18 až 21 stupňů, v Polabí a po Ohří až na 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 8 u Dubí na Teplicku poblíž benzínové pumpy došlo k nehodě. Osobní auto se tam srazilo s motorkou. Jeďte opatrně a nadále vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO a o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný, tak čím?
1: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesli světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohly město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako

0: poslali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku, a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je do dneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila. Nicméně sloup přežil a je stále tady s náma a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
1: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
0: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém základu. Koně takto v kapli připomenout.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si předsevzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních sousvědců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýhle událostí.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v téhle té velikosti, z téhleté doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění, doktorce Heleně Zápalkové, za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky, paní doktorko, a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Už jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
2: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval, a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autorem nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlapnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svaté Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuji, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijal jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji od jak živa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: V našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů. U Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůžkům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pořadu přeje Goranka Oljača. Znovu se setkávám s příjemnou spolubesednicí, kterou jsem poznala v Žižkovské komunitní zahrádce v Praze. Tento pozemek se zeleninou, ovocem a kytkami se právě díky Natálie Šelachovské a podpoře městské části Praha 3 vklínil mezi nové moderní stavby sídliště Central Park. Jako spoluzakladatelce se jí daří ukázat dětem, jak to v přírodě opravdu chodí, že naše prostředí není jenom asfalt s obchodními centry. Zkrátka, je to něco na způsob učebnice na vlastní oči.
2: Proto to dělám. To byl důvod, proč jsem se do toho pustila. Loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky a jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce a jak jsme to pak sklízili a jak jsme dělali polévku z toho.
1: Migrační úředníci by předchozí ilustraci asi prohlásili ukázkou efektivního přínosu začleněných migrantů společnému suživotu. Pro náš pořad je to ale pobídkou dozvědět se více o takových lidech. Kvůli tomu vznikl dnešní rozhovor s Natálií Šelachovskou. Čila, činorodá, stále v pochybu, vstřícně a často se smíchem odpovídá na otázky. To jsou první dojmy o hostitelce.
2: Původem jsem z Polska, z Varšavy.
3: 10 let jste už tady.
2: Skoro 10 let bude v dubnu příštího roku.
3: Ale čeština vám nebyla cizí ani před příchodem sem. Vy jste studovala bohemistiku, že jo?
2: Ano, ta čeština mě vždycky bavila a nebylo to jenom o jazyku, ale já jsem četla knížky, dívala jsem se na filmy, znala jsem i dokonce nějakou českou hudbu. Dávalo mi smysl, že to je něco, čeho bych se chtěla naučit.
3: Ale odkud zájem k češtině a k české literatuře a kultuře? Kde to roste v Polsku?
2: Já si myslím, že to je tím, že ta čeština vždycky byla jako trochu alternativní jazyk, jakože jsem byla schopna pochopit, o čím to je, ale pak, že ty slova, které v polštině jsou jako archaický, jsou používané v češtině a naopak. To mě moc bavilo, jak ty Češi mají i ten smysl pro humor.
3: Ano, to je opravdu výjimečné. Aha, my jsme ty to zavřeli. Můžeš? My jsme utekli před deštěm. Josefinka, paní Natálie a já jsme se schovali u dveří.
2: Asi vchod do nejbližšího baráku.
3: Ano.
2: A teď to hodně prší.
3: No.
2: Já jsem studovala ve Varšavě. Nejdřív jsem studovala zdravou výživu, konzumací a pak jsem odjela do Francie na půl roku, kde jsem studovala enologii a tam jsem měla pocit, že ta kultura, tradice a jazyk jsou mnohem líp, jak by to mohl říct, opečovaný. Zároveň Polsko, jak i Čechy, to jsou takové státy, které mají jako pěknou kulturu, ale moc se o tom neví. Takže jsem si řekla, že polštinu až tak moc ráda nemám, aby chtěla se naučit další jazyk. Takže ta čeština byla pro mě nejvíc přirozená. Poprvé jsem bydlela v Praze během studií na bohemistice a byl to rok 2011, když jsem dělala praxi v rámci pražského kvadrienále. A to byl další důvod, proč se mi tady líbilo.
1: Natália Šelachovská soudě podle průběhu dosavadního rozhovoru umí hezky zdůvodnit rozhodnutí, na kterých jí záleží, ale i přizpůsobit se. Když si prý uvědomila, že se její jméno Natália tady spíš vyslovuje jako Natálie, nenamítala nic. a zvykla si bez problému. Její mladší 3letá dcerka Josefinka je asi po mamince. Trpělivě a milé nám asistovala u dialogu.

0: jak rodina přijala tu vaši nenádalou blízkost s češtinou a českou kulturou a státem?
1: Oni asi si mysleli, že to bude na chvilku a že já se pak vrátím. Asi všichni pochopili, že ta kultura česká je hezká. Tak už samostatně se začali učit tu češtinu pokaždé, když tady přijeli s návštěvou za námi.
0: Vy jste opustila Varšavu a Polsko. Není to na stále? Neboj.
1: No, neřekla bych, že opustila, protože pořád mám tam neziskovku, kterou vedu spolu s mojí mámou. Máme tam dva projekty, které rozšiřujeme každý rok. A teď máme v plánu i polsko-českou spolupráci na podzim. Celý projekt se týká poválečného umění ve veřejném prostoru. Takže jsou to mozaiky, sochy, grafita. Tematicky je to blízko Čechům, protože komunistické období bylo podobné v obou státech a situace ohledně mozaik taky je podobná.
0: Uděláme přestávku, takže přestane pršet.
1: Chceš otvořit?
0: Ona je veselá a spokojená s deštníkem, jako chračkou. Navíc je růžový.
2: Zelený.
1: No, ještě zelený.
0: Máš pravdu, promiň.
2: Zelený.
0: Máme deštníky, jsme šťastní.

0: Maminka říká, že má ráda neziskovky. Jak to vzniklo? A i vaše maminka.
1: Ano, to. Moje máma dospěla až potom, jakože já jsem jí říkala, že mám tu svoji neziskovku, ale protože jsem v Praze, tak je to na délku těžký, aby něco rozvíjet. Takže během covidu jsme vyzkoušeli online projekt, který se povedl, a taky naší spolupráci rodinnou. Pak mama zjistila, že to je ten chybějící prvek v její životě. Ona studovala kulturu, takže to taky měla o to zájem a ta neziskovka jí dává svobodu. Můžeme si vymyslet, co nás baví, a je to právě to umění ve veřejném prostoru, že nemusíme to dělat jako velký projekt, ale že začněme na čím menším, pak uvidíme, jak to můžeme rozstřižovat. Mm-hmm. Asi to začalo ještě od dědečka. Taky vedl neziskovku zaměřenou na zdravotnictví. On byl doktor, lékař, jako měl pocit, že chce potřebovat lidem a hlavně dětem, takže ten neziskovku převzal, když už byl na důchodě.
0: Bylo zapotřebí, aby se otevřel ten demokratický prostor a proces, aby neziskovky ano. začaly kvést. Ale chybí nám ten iniciální krok, jak jste se sem dostala před 10 lety. Mm-hmm. Má to co společného s láskou?
1: Ne, jako láskou k Praze. Já jsem už byla ve vztahu, když jsem se tady přestěhovala a řekla jsem přítelovi, že dostala jsem nabídku práce. Přemyslím o tom, kam se odstěhovat, že bych chtěla ještě využít tu část života a zkusit bydlet někde mimo Polsko. Takže jsem mu řekla, že přemyslím o Paříži, Londýnu nebo Praze. A samozřejmě on řekl, že Praha je hezká a je blízko, takže to by byl dobrý nápad. Takže když jsme to společně odsouhlasili, tak já jsem ještě měla kamarády, kteří tady bydleli, já jsem jim zavolala a řekla jsem, že chtěla by zkusit práci v Praze, a oni řekli přijet a pomůžeme.
0: Tato slova mají pro migranty cenu zlata. Mít poradce s osobnými zkušenostmi a spolehlivé servisy pro domácnost velice usnadňuje běžný život v novém prostředí.
2: My a oni.
0: Bylo zapotřebí, aby pomáhali?
1: Na začátku je, protože já jsem ani byt neměla, tak tam byla potřeba, aby našel se ten pokoj, ve kterém budeme mohli bydlet. Během 2 týdnů asi právě díky pomoci kamarádu jsme našli byt tady na Praze 3, ve kterém bydlíme pořád.
0: No, opravdová Žižkovánka. A práci tu jste měla?
1: To byla nabídka ze soukromé univerzity, ve které já jsem měla starat o studentskou komunitu. Takže nebylo to vzdělávání. Já jsem měla jim pomoct, aby projekty zvládali, aby přiházeli s nějakými svými věcmi.
0: Týká se to tematicky?
1: To záleželo na každého studenta, ale bohužel tam nebylo ani ten prostor na to, aby ten program komunitně vytvořit. Takže já jsem tam ukončila a pak jsem našla další práci, dělala jsem Refufest festival, pracovala jsem ve Wikimedii pár let a vedla jsem komunitní programy zaměřené na editování článku na Wikipedii. Teď, protože už mladší dcera začne školku na podzim, tak já taky začínám přemýšlet, co bych mohla dělat pracovně.
0: Momentálně jste v nějaké organizaci, pokud vím?
1: Nadace VIA je to velká organizace. Já jim pomáhám s jedním projektem, který se opakuje už po třetí. Ale není to jako práce.
0: Starší dcera už je ve škole?
1: Je ve základní škole a teď bude ve 2. třídě. Mm-hmm. A kromě toho jsme dostali dobrou zprávu, že taky se dostala do polské školy, takže bude ve 2 školách a dokonce i ve 3, protože je ještě na Zušce.
0: Co dělá na Zušce?
1: Hraje na houslích.
0: Tak nám zahraje na zahrádce, že?
1: doufám, jako, že pokud bude chtít, já jim k něčemu netlačím, to pokud jí to baví, snažím se to podporovat, protože si myslím, že když někdo zná hudbu a má z toho radost, tak ten život je takový lepší. A pokud jde o mě, tak já jsem dostala možnost ještě spolupracovat, zatím je to menší úvazek nebo menší část, ale nevím, jestli znáte další místní iniciativu, což se jmenuje Art Reuse Centrum. Tam mám být zodpovědná za mezinárodní projekty.
0: S očividnou spokojeností řekla na závěr našeho rozhovoru Natália Šelachovská. Děkuji za pohostinnost a vstřícnost, s jakou přijala nabídku mluvit o svém životě v Praze. Samozřejmě zvlášť děkuji Josefínce, radostné průvodkyni žižkovskou komunitní zahrádkou, kterou spolu založila její matka. Na další setkání v pořadu Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí. Fotbalisté Slávie zvítězili nad zbrojovkou Brno 4-0, drží si neporazitelnost a vedou tabulku. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, v němž odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
2: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% míň než loni. Říčanská nemocnice získala 3 lůžka pro jednotku intenzivní péče a nový rentgen, který umožní lékařům pořizovat snímky během zákroků. Vybavení stálo více než 3 miliony korun. Většinu nákladů zaplatil Středočeský kraj. Pokračuje Andrea Jalůvková, PR manažerka společnosti Agel, která nemocnici provozuje.
3: Díky detektoru s vysokým rozlišením vidí chirurg detailní strukturu velkých kostí i drobných úlomků. Přístroj také snižuje vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření. Druhou novinkou v nemocnici jsou 3 lůžka, která disponují funkcí polohování do stran pro omezení proleženin u pacientů.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný a zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let. Sport. Fotbalisté Slávie zvítězili v Šancelize nad zbrojovkou Brno 4-0, udrželi si neporazitelnost a vedou neúplnou tabulku o 4 body. Dále v 7. kole nejvyšší soutěže Olomouc porazila Bohemians 3-0. Hanáci tak vyhráli 4. z posledních 5 kol a jsou druzí. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Počasí. V noci bude polojasno až jasno na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov je stále uzavřená. Na 62. kilometru hasiči překládají náklad ze schořelého kamionu. Provoz je odkláněn na exitu 56 Trhový Štěpánov. Před odklonem čekejte dlouhé kolony. Možná objízdná trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Stislavice, Čechtice a najedete zpět na dálnici na exitu 66. A na silnici 12 z Kolína do Prahy pozor v Úvalech. Na křižovatce do Úval se srazilo auto s motorkou a projíždí se kyvadlově. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu Slavíci v krabici s Martinem Hrdinkou.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu vodu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
5: Je naprosto

večeře talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Know We Me, Know We Knew.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969, hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74, hostování v divadle Semafor, a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči had.

chci tě. Jednoho jsem chtěla já, a když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá.

dvakrát za den padlá pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána,

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli o desetinu řidičů víc než za stejné období loni. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy v Bruselu pátá. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
2: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně. Od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Sedlčany na Benešovsku opraví lávku přes potok Mastník mezi Sokolovnou a tenisovými kurty. Ocelové více než 60 let staré přemostění převezli do strojíren, kde ho budou opravovat. Obě sportoviště zatím propojuje dočasná lávka.
3: Stavaři zatím opraví taky pilíře lávky. Práce jim usnadňuje fakt, že v potoku Masník není téměř žádná voda. Práce na obnově lávky vyjdou na 2 miliony 200 tisíc korun. Hotovo má být do 2 měsíců. Zasedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: V západním městě v pražských Stodulkách funguje nová mateřská škola Švestka. Chodí do ní přes 60 dětí. V budoucnu se má ale kapacita navýšit téměř o stovku. Na vlastní náklady školku postavil soukromý developer, který předal k užívání radnici Prahy 13. Městská část podle mluvčí Lucie Steinerové pořídila vybavení za asi 5 milionů korun.
4: Západní město, kde nová školka vznikla, je nejrychleji se rozvíjející lokalitou v Praze 13. Proto je více než důležité, aby současně s bytovou výstavbou vznikla také potřebná infrastruktura. Ve stejné lokalitě vznikne také základní škola pro více než 1000 žáků. Sport.
0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy v Bruselu pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marie-Lady Paulinová z Dominikánské republiky.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov zůstává uzavřená. Na 62. kilometru probíhá likvidace následků požáru nákladního auta. Specializovaná firma překládá náklad a hasiči provádějí dohašení. Na 50. kilometru dojedete do Kolony před odklonem na 56. kilometru. Možná náhradní trasa je ze sjezdu na exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici. A v centru Prahy vrcholí večerní běžecké závody. Připomínáme omezení dopravy v okolí náměstí Republiky, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše, na Dvořákově a Rohanském nábřeží. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu Hobby magazín s Arturem Kubicou.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich

0: Borovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte prosím vás pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupit jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opilováním. No a co si dáme dál?
1: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
0: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
1: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
0: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavalovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
1: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
0: Nemusíte prosím vás sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meduňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
2: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Vyhaďte všichni novní, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka
2: se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to, když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: No vidíte,
2: už,
3: zakrslý kohout a dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodchov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomile a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách, je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, které mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobbyredaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadaný a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, a nebo jedině zvenku. Většinou je spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco tam ještě jo, ale pokud to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat laková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten zákop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový zákop. Většinou zákopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někdy v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: rybářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Supermarkety zavádějí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Mezi zastávkami IP Pavlova a Italská v Praze opět jezdí tramvaje. Dělníci dokončili stavbu nové tramvajové křižovatky. A zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty 18 až 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Některé obchodní řetězce nově zavádějí na prodejnách AI skenery s automatickým rozpoznáváním produktů. Zákazníkům to má pomoct při výběru ovoce, zeleniny nebo pečiva. Například společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách asi v polovině poboček. Na zbytek ji chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá u vah ovoce a zeleniny a plánuje ještě v tomto roce rozšíření na samoobslužné pokladny. Pokračuje jeho mluvčí Zdeněk Vesecký.
2: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
1: Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
3: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Teď tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky a to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
1: Vedení Rakovníka chce zlepšit ovzduší ve městě. Pomocí ankety na webových stránkách města do konce září zjišťuje, čím lidé nejčastěji topí. Dotazník je anonymní. Za 2 roky radnice anketu zopakuje a zjistí, zda se něco změnilo. Výsledky město zveřejní na webu. V Moskvě začalo jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Potvrdil to Kreml. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednavači přivezli do Ruska plán na ukončení války na Ukrajině. Putin před jednáním podle agentury RIA uvedl, že situace, kterou budou řešit, je složitá. Witkoff a Kushner by hned zítra měli zamířit do Kyjeva k rozhovorům s Ukrajinci.
0: Časí.
1: V noci bude polojasno až jasno, na severu a severovýchodě výjimečně přeháníky. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D2. Na 37. kilometru ve směru na Brno je porouchané vozidlo a jsou tam lidé na vozovce. A na dálnici D11 mezi 63. a 55. kilometrem ve směru na Prahu probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do jednoho jízdního pruhu. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
5: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
4: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
5: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
4: No vida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
5: Kdo to udělá?
4: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
5: A co za to chtěl?
4: Jak co? Je to jeho práce, musí to udělat.
5: A ty?
4: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem.

0: dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
1: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
0: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavě chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
2: To není pravda, ty klevetníku,
3: říkám, mám znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
4: A jak to můžeš dokázat?
3: Je tady pan důkaz, na vlastní oči jsem to viděl.
4: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnala?
3: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
4: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
3: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svatý oče.
4: Kéž by jí tlama pekelná.
5: Poslouchejte, pane poustevník,
3: třeba ještě není pozdě.
5: To by jsme byli divný musky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
4: Tak zíšná Káča se taky upsala.
5: No?
4: Bolej by je Radach sám napích na nejspičatější tento.
5: Dejte pokoj, pane poustevník.
3: Neberte všecko tak
5: Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
4: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
3: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
4: Mlčíš, rouhači?
0: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označící jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Heger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
3: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovatět, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je po všem. Lidi jsem zachránil, Vaši moc zlomil.

0: A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
2: Že ale máme krásné ráno,
3: no.
2: Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
3: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
2: To proč?
3: Žací strojek je nový,
2: ale
3: že
2: prosím
3: jo,
2: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka,
3: no,
2: který
3: no,
2: už nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
3: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, jo. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny, manžel.
2: Prosím tě, koukaj, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pusmě k tomu.
3: Ne,
2: to... Pusmě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
4: Tati, není tam benzín.
2: No tak ho tam nalej.
4: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
2: Proč?
4: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
2: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
3: Se divíš.
2: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
3: no,
2: to samý.
3: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
2: Božem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně. Perfektně.
4: Tati, nádrž je plná.
2: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
3: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
2: Chytil!
3: Běží!
2: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
4: Tati, jeď rovně.
2: A neraď.
4: Uber plyn. No,
2: proč?
4: No přehřeješ to.
2: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
4: Tati, tak to není.
2: Ale to je známý fyzikální úkaz.
4: Ne, tati, ne.
2: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Teď nech se hodinom potýce, no vidíte to? Jedu a seču.
3: Fando, vyhni se sedmikrát skálám. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
4: Už je v růžích.
3: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
4: Zatočil do brambor.
2: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
4: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
2: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
3: Kde je tatínek?
5: Já ne. Je na střeše.
3: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
3: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
2: Jsem Tifa Straf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš, vaďo, keš, jo, persi, megamata. Sono sano e to bene. Jestem z rufi, pa voči mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
3: Ne, to ti zakazuju.
4: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
2: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.

0: svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před 2 lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátky. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy 2 rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Ano. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
2: 18. Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 620 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Toto situace. Slavný soude, obžalovaný bez zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte.
3: Ale já nic, slavný soude, to je jich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
6: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a dekolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknou. Na víc prostáku a podešla. A za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti na usnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, bo to stihne. Tak to stihli, on podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
3: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak ať jsem byl takový a dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mít dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tý jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končejí nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spolu a co tomu Bekovi lepíte za reťofa, když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky a tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pol porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepaděl, ředitele Akademie výtvarných umění, a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mě za něj rveš, a ten Řepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
7: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
8: Přijde na to o za to.
9: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
7: Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
8: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
9: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
8: Ono to jde o Kristýnku.
7: Serenádička pro Kristýnečku.
8: Zaspívá mi
7: na dluh
8: zadarmo.
10: Ostatně je to za jedny peníze.
7: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Hladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček. Píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marsu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte. Přátelé, ten muž je s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: Jo, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, jo. Pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral. To jsem trouba, víte?
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Já pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třas prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oblídačky.
5: Ne, to už je vyřízený. S ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte mi pokoj.
0: Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, Ergot Banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
1: Tato!
0: Můj stará vykopávka se ozývá. Co pak chceš, maminko?
1: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
6: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. Udělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který ho pak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, myslí maskérovi, hele, dej Pepičku, vy Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška pá, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracený. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po ty jeho premiéře, po ty dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takový to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejchavičnou a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dál, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokain a pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. On třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. A je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Toho chorobáka, malý ten majeteček, to hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bál, to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bál, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní. Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým naturelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou se hráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Vidíte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám, ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobudete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte, hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha, a kde, Zdeníčko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durichově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepi Klankmiller. No co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne. On měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Život někdy přinese chvíle, kdy musíme opustit to, na co jsme byli dlouhá léta zvyklí a začít znovu. Někdo se přestěhuje do jiného města nebo země. Jiný po letech změní zaměstnání, začne podnikat nebo se vybuduje nový domov. Někdy si takovou změnu vybereme sami, jindy nás k ní přinutí okolnosti. A přestože může být nový začátek těžký, často nám přinese něco, co bychom jinak nikdy nezažili. Kdy v životě jste museli začít úplně od začátku vy? Bylo to kvůli práci, stěhování, rodině nebo jiné životní změně? Měli jste z nového začátku strach nebo jste se naopak těšili? A co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Pomohl vám někdo překonat první těžké období? A když se dnes ohlednete zpátky, udělali byste to stejné rozhodnutí znovu? Svůj příběh volejte z celého Česka do zlínského studia Jarce Barboříkové. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomeneme dnešní téma. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Zich, který zaspíval jako první ve 23. hodině v noční lince Českého rozhlasu. A jako první volající je tady pan Robert z Olomouce. I vám krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Téma, můžeme ho možná připomenout. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
1: Tak u mě to bylo nejtěžší před 3 rokama. Umřela mi manželka, nic horšího mě potkat nemohlo. No a našel jsem si kamarádku, je to moc prima holka, mám ji moc rád. A udělám všechno, co bude v mých silách, aby jsme spolu šli na rande, protože je to fakt moc prima holka.
0: Dobře, Roberte, takže my teď máme otázku jasnou, kdy v životě jste začínal od začátku, tak je to tedy po tom, co odešla vaše žena. Kdo vám to pomohl zvládnout, jak jste to překonal, kdybychom mohli třeba teď poradit něco posluchačům, kteří prožívají nějaké podobné období?
1: Tak pomohla mě víra, protože jsem věřící člověk, takže se hodně modlím. Pak mě pomohlo to, že chodím se synem na bohoslužby a plavat, čili trávím se synem více času. No a
0: dobře.
1: To jako pomáhá.
0: Roberte, myslíte si, že s přibývajícím věkem je těžší začínat vždycky znovu, anebo je to lehčí díky tomu, že máte tolik zkušeností, že už si umíte říct, no tak když to nevíde, nevadí?
1: No, je to právě těžší, jo, protože myslím si, že když má člověk 30, tak má větší pravděpodobnost, že půjde s nějakým děvčetem na rande, než když má 49, jo. To je, jako je markantní rozdíl.
0: Mm-hmm. A pomohl vám při vašem novém začátku nějaký konkrétní člověk? Vy jste teda mluvil o synovi a ještě někdo další?
1: Tak moc si vážím Radima, je to moc prima kamarád, protože taky to nemá lehký, on se ze ženou rozešel a to by bylo zase jiné příběh, no tak má taky syna s ní a to jsou osobní tahanice od toho kluka, takže my jsme v podobné situaci, jo. Když, jako když se člověk rozejde, tak je to jeho volba, ale já jsem si to nevybral.
0: Mm-hmm. Nový začátek je často také spojován se stěhováním. Tak to vás někdy také potkalo? Nějaké takové zásadní stěhování vašeho života?
1: To mě nepotkalo. Akorát třeba by bylo zajímavý téma, možná, že už to v rádiu bylo. Nemám nápad, jak překonat strach ze zubaře. Vždycky, když tam jdu, tak se bojím. Stačí, když zubařka zapne vrtačku, už brečím. Jako já jsem upřímný, já mi to nenosí v dnešní době.
0: Takže dobře, máme tady i tip na nové téma. Děkujeme, Roberte, za návštěvu.
1: No, a jinak pozdravujte všechny vinkaře a to je tak všecko, nebudu to dál rozebírat a jmenovat. Děkuji vám a naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď nám zaspívá kapela Elán, Voda, čo ma drží nad vodou, tak se jmenuje písnička. No a potom si budeme opět povídat o nových začátcích. O chvílích, kdy jsme něco známého museli nechat za sebou a začít znovu. V práci, bydlení, vztazích nebo třeba úplně jinde. Kdy jste v životě začínali od začátku vy?
3: Keby bolo nie.

0: Žoráš zpívá v Noční lince a vlastně i on dostal šanci začít po druhé. V roce 1999 měl v Bratislavě těžkou nehodu na motocyklu, byl v kritickém stavu a dlouho se zotavoval. Později sám mluvil o tom, že po nehodě dostal od života další šanci. A právě o takových chvílích je dnes Noční linka Českého rozhlasu. Kdy v životě jste začínali úplně od začátku? Na to se ptáme teď konkrétně paní Helenky, která volá. Odkud? Praha? Haló, slyšíme se?
1: Ano, tady Helena z Prahy.
0: Už jsme krásnou... ve vysílání.
1: Ano, ano. Krásnou Noční linku všem. A já se chci jenom podělit o tom, že já jsem se jako vdávala z velké lásky. Jsme teda spolu do teďka. 45 let jsme nedávno oslavili. A když mi bylo 25 let, tak jsem se stěhovala, protože manžel byl napůl Maďar, napůl Slovák do jižního Slovenska. A musela jsem se tam i naučit trošku maďarsky, protože jeho babička neuměla ani slovo. Takže jako tu jsem tam pak jako byla, jako vařila jsem s ní a naučila jsem se i od ní pěkný maďarský říkanky dětský. A mrzí mě, že jako manžel děti, měla jsem dva syny, že nenaučila mluvit maďarsky. Takže já jsem na ně někdy mluvila maďarsky. A jako pár slov, jako spíš rozumím, než... A pak jsem tam jako chodila do práce a po 5 letech jsme se vrátili zpátky do Prahy, protože manžel zůstal u stejného podniku, ale jako tady prostě měl výhodnější jako pozici pracovní. Takže
0: vy jste tam ani nestihla zažít to nějaké období, kdybyste si řekla, tady jsem doma, protože jste po 5 letech jeli zpátky.
1: Já jsem si tam celkem zvykla. Právě, že jsem tam měla i hodně kamarádek. Aha. A nejlepší kamarádka tam byla Maďarka, která se tam vdala za takového maďarského Slováka a já jsem ji učila jako slovensky, jo, protože ona pak šla do práce a potřebovala se naučit slovensky, jako v úřadu pracovala. A byla šikovná a my jsme si psali celý leta, i když jsem se rozstěhovala a stále si píšem a minulý rok za mnou přijela s manželem a letos tu byla taky na jaře s manželem. Takže jako krásný přátelství s ní mám.
0: Takže vy jste vlastně začínala pořád někde znovu od začátku. I když jste se vrátila, tak paradoxně jste musela začít ještě jednou, protože jste opět měnila práci.
1: Vstoupila jsem u stejného podniku. Aha. Já jsem byla pracovala ve zlatnictví a pak jsem teda odešla kvůli synovi. Jsem odešla z té práce jako a to bylo potom 90. roce, jak už se pak rušily taky prodejny, jo. A tak jsem pak odešla, i když každý jako kamarádky se dívali, že teďka každý si drží pracovní místo a ty prostě máš tady dobrý místo, ty jdeš pryč. A pak jsem postupně zase jako získávala práci v jiných zlatnictví a nakonec, co jsem byla v dobrým zlatnictví, tak prostě ono se zrušila ta prodejna. A já potom jsem potom už šla dokonce do Lahůdek. Jo, to bylo úplně něco pro mě jako novýho. A já jsem byla spíš jako, víte, v tom zlatnictví člověk jako ty výhody, že člověk jako pomalejší, má trpělivost na lidi, jo, v klidu všechno. A já jsem v těch Lahůdkách, já jsem musela pracovat rychle, jo. A to pro mě bylo taky prostě něco novýho, protože já jsem spíš pomalá, a teďka jsem si musela zrychlit, jo, ale byl tam dobrý šéf, tak prostě jsem tam vydržela a dokonce potom jsem odtamtud teda odešla a pak jsem i nastoupila do pekárny a do prodejny pekárny a tam jsem dokonce chodila, jsem opravdu stávala asi ve 3 ráno,

0: a to byl teda fofr. Tam to jsem teda fakt kmitala, úplně neskutečně. Jsem říkala, není možný, že já takhle dokážu, já pomalý člověk, pracovat. Jo? Takže to byla prodejna u metra a tam to teda sypalo, jo. Tam prostě opravdu peníze, rychle podávat, jo. Tam člověk lítal opravdu jako šmetrlink, opravdu neskutečně. Ale tam jsem, protože jsem tam pak jako byla, byli jsme tam nejdřív ve dvou a pak jsem tam byla i sama a to jsem nedala. To jsem říkala, ne, tady jako nechám asi duši, tak jsem taky odtamtud odešla. No, takže já už jsem pak vystřízla hodně potom tak různých těch zaměstnání a jak už je člověk starší, jo, po té 45, 50, tak to už těžko opravdu schání nějaký dobrý místo a už do toho zlatnictví už jsem neměla šanci se dostat, protože už tam chtěli mladý holky. Jo, i když tomu nerozuměli ty holky, tak oni radši chtěli, když ta prodavačka nějak vypadá a bylo jim jedno, jestli tomu rozumí, nerozumí a prostě, jo, jako koukali na tohleto.
1: A kde jste tady nakonec pracovala? Kam jste šla?
0: Tam jsem patřila, dělala jsem, taky jsem dělala doručovatelku poštovní. Jo, to taky jako mě zajímá, protože...
1: Helenko, to je jeden nový začátek za druhým, nová práce. Ano, a opravdu úplně z jiného soudku.
0: Jo, to bylo opravdu
1: zlatnictví,
0: nový...
1: Zlatnictví, lahutky, pekárna, pošta.
0: Ano, jo. Dokonce jsem skončila ještě v mateřské školce nakonec.
1: A mateřská školka. No, jak jste mluvila o tom Slovensku, tak nové prostředí, trocha maďarštiny, to rozhodně nebyla jednoduchá cesta, ale vy jste nám to podala tak, že to přesto, i když to bylo pouhých 5 let, pro vás byla důležitá životní etapa. Děkuju za milé povídání, ať se vám daří, Helenko, zavolejte zase příště, až budete mít prostor, ano?
0: Jo.
1: Děkuju, mějte se dobře.
0: Mějte se pěkně a všem jako zdravím všechny a dobrou noc.
1: Malinko jsme přetáhli čas, ale chtěli jsme si to doposlouchat, co říkáte. Každý z nás má v životě nějaký pomyslný první den, nová práce, třeba jako paní Helenka, nové bydlení, nové město, úplně nový životní styl. Začínali jste někde opravdu od začátku a co vás k tomu vedlo? Na to se dnes ptáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy člověk zavře jedny dveře a vůbec netuší, co ho čeká za těmi dalšími. Začínali jste někdy v životě úplně od začátku? A jak na tu dobu dnes vzpomínáte? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude na tuto otázku odpovídat paní Anička z Miroslavy. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásný večer, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a všechny ještě moc ještě jednou zdravím. No já si myslím, že takový přelom, velký přelom je jednak, když se žena vdá, to je úplně nový začátek, že jo, začínají starosti a já si pamatuju, když jsme se zařizovali s manželem, já jsem teda bydlela s maminkou, ale přesto jsme se zařizovali s manželem, protože maminka nám ten domek darovala a tak jsme měli za... No ale ten největší takový přelom v tom mládí je, když se vám narodí dítě a já stále vidím, jak si nesu toho svého prvorozeného synáčka a on už bude dneska letitý, nebo už je dnes letitý a já ho stále je to moje dítě a stále ho vidím, jak jsem ho nesla poprvé ve fusaku tehdy, protože se narodil v prosinci, ve fusaku zabublany a stále ho vidím, jak jsem ho rozbalila s hrdostí, si ho prohlížela a zulíbala. A to byl takový velký přelom, pak po roce a půl přišla dceruška a to bylo to stejné, to byly takové změny životní a myslím si, že jsem jako matka obstála a že jsem o děti se postarala dobře a uvedla je taky dobře do života, dobře se jim daří, jsou zodpovědní, pracovití. No ale pak různé překážky, začátky byly, pak jsme si postavili dům, takže jsme se přestěhovali, ale i s maminkou, maminku jsme nenechali moji samotnou, takže to taky to byla změna, ale ne tak velká, protože jsme byli všichni pohromadě a jenom v novém bydlení. No ale myslím si, že největší zlom bylo, když jsem ztratila zrak. To mi bylo 56 roků a bylo to úplně rychle, během 3 měsíců jsem se ocitla ve tmě, takže to byl začátek opravdu, opravdu velký, bych řekla o 380, možná i více stupňů, jak se říká, ale bylo to zpočátku opravdu kruté. Já jsem, i když jsem byla doma ve známém prostředí, ale ta tma je opravdu jako omezující a člověk musí si najít cestu a chvíli to trvalo, než jsem si řekla ne, má, i když už děti, maminka už byla po smrti a děti už vylétly z hnízda, byli jsme sami dva, ale přesto jsem si řekla, že po určité době, nebylo to samozřejmě hned, trvalo to možná rok, možná dva, už si to nepamatuji, ale protože už je to 21 roku, ale já jsem si potom, tak jsem se nějak zařekla, že je má rodina nesmí poznat v těch základních věcech, že jsem nějak zrakově omezená, že ne to. Takže kdykoliv přišli a stále to tak je, že je navařeno, uklízeno, takže já vypráno, vyžehleno, takže já nepotřebuji, nebo nepotřebujeme s manželem, protože manžel mi pomáhá, pomáhal mi vždycky a postavil se k tomu jako chlap. Žádný pláč, žádné stesky, to u nás nebylo a postavili jsme se k tomu oba čelem a zvládli jsme to a bez jakýchkoliv nějakých psychologů nebo psychiatrů a jedeme tak dál a snažíme se stále. Takže to byl opravdu takový velký zlom v mém životě, abych se z toho nevidomého člověka stala funkční a platná v rodině jako každá jiná žena.
0: Paní Aničko, já když vás poslouchám, tak mám z toho takový pocit, že život občas zamíchá kartami. A já mám pocit, že u vás zamíchal, ale vy jste to vyhrála i s těmi dalšími kartami. Protože vy jste si to v hlavě poskládala tak, že je zase všechno v pořádku.
1: Jo,
0: i když je to jiné.
1: Je to asi tak, já mám tu povahu takovou, že jsem velice ctižádostivá a když se do něčeho zakousnu, tak to, i když to není hned, tak já to musím zvládnout nějak. Samozřejmě jsou věci, které nezvládnu, to jako připouštím, jo, ale hodně věcí, když se zakousnu, tak prostě nějak se k ním dostanu, nějak se k ním doplazím. Já říkám,
0: když se není... Po kom jste, Aničko? Říkáte, že jste
1: po
0: taková ctižá
1: dostivá. Po mamince. Maminka měla těžký život a já si myslím, že je mi stále vzorem. Já na ní vzpomínám velice často a často si říkám, jak by to ona udělala, jak by... Ale víte, jsem ráda, že... Už když jsem ztratila zrak, takže už nebyla, protože myslím si, že to by ji velice trápilo tady tohleto. Takže osud to tak zařídil, že prostě ji odešla dřív, než nastalo mé velké trápení. Takže tak to asi tak by bylo všechno. To bych chtěla říct.
0: Tak něco z té maminčiny síly se nesete celý život.
1: Jo, měla těžký život a tvrdě pracovala. A nakonec i já jsem tvrdě pracovala a když jsem tu práci musela jít do invalidního důchodu, tak taky jsem to těžko snášela. To by vám pověděl můj muž, jak já jsem brečela. Já jsem ani, když jsme jeli v autě kolem Vinohradu, on mi řekl, teď jedem kolem Vinohradu, tak jsem na něho hučela. To doslova, proč mi toto říká, protože už mi tekly slzy jako hrachy, protože pak jsem teprve poznala, jak jsem tu práci měla ráda. To byla taky jedna věc, že jsem ztratila práci, kterou jsem měla ráda, aniž bych si to uvědomila, jo, ani uvědomovala. Chodila jsem do práce, snažila jsem se, ale že bych ji tak měla ráda, to jsem si neuvědomila, protože to byla denodenní taková povinnost chodit do práce a tu práci jsem jako měla ráda. Byla na vzduchu, byla v přírodě, byla ve Vinohradě, prostě tak to bylo a tak jsem to brala a až jsem ji ztratila, tak pak jsem toho velice taky jsem to těžce nesla. To byla taky jedna věc, kterou prostě, když ztratíte práci, já jsem nebyla zvyklá měnit práci, já jsem pracovala v jednotném zemědělském družstvu a tam jsem i skončila. V tom Vinohradě jsem pracovala přes 20 roků a předtím jsem byla pět roků v ovocné školce, kde se pěstovaly stromečky malé. Byla to taky zajímavá práce, ale šla jsem odsud, protože jsem měla problémy se zádama už tehdy, protože tam v té práci jste, jak se říká, zadkem nahoru pořád, jo, u země a to mi nedělalo dobře na moje záda, takže a měla jsem možnost do toho Vinohradu a tam to bylo daleko lepší a bylo to krásnější a Aničko, na to také ráda vzpomínám.
0: Vlastně takže, s tím, že jste se stala nevědomou, tak jste musela absolvovat mnoho nových začátků, protože vlastně každá oblast vašeho života se proměnila. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, těším se, že se uslyšíme zase v příštích vydáních Noční linky, jsme tady, číslo znáte.
1: Všichni moc zdravím a neví nikdo, co nás čeká, že jo, ještě. Takže buďme připraveni.
0: Buďme připraveni a buďme a spolu.
1: Hezkou noc a hezkou neděli a hezký týden nastávající.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: První noc v novém bytě, první den v novém práci, první ráno v neznámém městě. Zažili jste něco podobného? Kdy jste v životě začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Srdečně zdraví Jarka Barboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou chvíle, kdy za sebou necháme skoro všechno, na co jsme byli zvyklí. Museli jste někde udělat tlustou čáru a začít někde s někým úplně od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám další návštěvu. Tou je...
1: Anna Zábířová.
0: Paní Anička, vítejte a povídejte.
1: No tak, když jsme se s manželem brali, tak prostě jsme byli domluveni, že budeme bydlet u mých rodičů. Tam to bylo jako v pohodě, no ale po roce se stala taková událost, že prostě jsme se jako s manželem rozhodli, že prostě se odstěhujeme. Byla možnost, že manžel dělal na šachtě a byla možnost, že se dostavovali ve Frenštátě byty, takže že bychom se do 3 měsíců mohli odstěhovat. Stěhovala jsem se nerada, s rodičmi jsme jako vycházeli jako dobře, ale tam byly jako jiné okolnosti. No tak jsme se do toho Frenštátu jako přestěhovali. Narodili se nám tam postupně 2 kluci potom. No a v roce 91, když jsem byla na mateřské, tak se rozhodlo definitivně, že šachta Frenštát se neotevře. Utlumovaly se šachty na Prýdeckém Místecku, takže vlastně jediné šachty, které celkem ještě šly, byly na Karvinsku. Takže vlastně potom jsme to dělali tak, že vlastně manžel v 91. v létě šel dělat na Karvinsko, do Karvinských dolů. No a já jsem byla s klukama sama v bytě ve Frenštátě, manžel sice dojížděl jednou za týden, no ale prostě nebylo to, no a nechtěla jsem jako, aby jsme byli jako rozdělení, takže vlastně, jak mi končila mateřská, tak vlastně jsme se stěhovali vlastně do Havířova. Pro mě to bylo zase trochu, protože jsem z vesnice, tak pro mě to bylo větší město, i když dřív jsem jezdívala do Ostravy jako a tak jako to, tak jsem si to tak trochu dovedla jako představit. No a hlavní problém byl, že vlastně půra lidí tady mluvila vlastně po našemu. Jestli víte, jako co to je, to je nářečí vlastně polské, to je vlastně čeština, slovenština, aha, polština, prostě jako v obchodech jako mluvili normálně jako česky, ale prostě jako ti starší prostě jako nerozuměla se jim jako vůbec. A nejhorší to bylo, když jsem se dostala do nemocnice, ležela jsem na prostřední lůžku a prostě ženy se kolem mě bavily, jako tím nářečím, a prostě pak ve finále mi řekli, jestli náhodou, jako česky, jestli nejsem hluchá, nebo co je mi, že se s nima jako nebavím. A já jsem říkala, proč bych se s váma bavila, já vám vůbec nerozumím. Tak vlastně
0: ano,
1: potom
0: se snaží. Ano, bariéra, to je opravdu velký
1: jako,
0: problém.
1: Jako, bylo to těžké, no a tak snažili se potom jako mluvit česky, jako, tak jsme to tam nějak jako přežili těch pár dnů. No a potom, když vlastně jsem šla začínala jsem vlastně v domově důchodců jako pečovatelka, tam to taky bylo jako hodně polštiny jako a toho nářečí. Pak jsem byla v obchodě, tak to už bylo lepší. No a pak jsem dělala vlastně v prodejně, která byla velká, ale tam ty před lidma jako ty pracovnice, které už měly kolem 50, mluvili jako česky, ale prostě mezi sebou tam to ty starší prostě švitočili pořád jako po polsky, jako. A do dneška já prostě jsme tady už přes 30 let a já jim jako nerozumím jako vůbec, jako když se s někým bych potkala prostě po polsky něco jako bych řekl, tak jako nerozumím, jako.
0: Paní Aničko, a to nebyl nějaký způsob, jak se to naučit, anebo z jakého důvodu jste k tomu nepřistoupila?
1: No, protože prostě já jsem z Vážka, tam je zase jiná nářečí, takže vlastně jako nechtěla se. Myslela jsem, že tu budeme dočasně, jenomže z dočasnosti se stalo už přes 30 let a prostě pak jsem začala mít stále být jako mladší v těch kamarádech, které prostě už jako mluvili celkem jenom česky. Jako.
0: A řekněte, po jaké době jste se tam začala cítit doma?
1: No tak asi až tak po 10 letech. Mi to jako trvalo jako strašně jako dlouho. Jako.
0: Vy jste se stěhovala víckrát, jak jste říkala. Co jste udělala vždycky jako první, aby vám v novém bydlení začalo být dobře? Aby vám to nové bydlení začalo připadat vaše?
1: No snažila jsem tu domácnost vlastně přizpůsobit jako, abych to měla jako co jako nejlíp jako udělané jako, protože vlastně my jsme se vždycky stěhovali s nábytkem i od našich jsme se stěhovali s nábytkem, takže
0: vy jste si vlastně díky tomu vybavila vždycky tu domácnost podle svého a vytvořila tak pocit domova.
1: No. Takže jako.
0: Aničko, to je příběh. Pořád mám v hlavě, že po tolika letech, jako co vám poradit, abyste, vy jste vlastně jako, máte pocit, že jste nezapadla do toho světa tam, když vlastně se s nimi nedorozumíte, tak jak se vám tam žije, jak tam fungujete?
1: A jo, funguji, tak teď už jsem v důchodě, takže jako v pohodě.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši návštěvu, za to, že posloucháte Noční linku, ať se vám daří, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Byl by hřích, Jiří Korn teď bude zpívat. A o čem si budeme povídat? Stále na téma, kdy jste v životě začínali úplně od začátku. Telefon je 731 809.

0: Jsou změny, které plánujeme dlouho, jiné přijdou ze dne na den. Začínali jste někde od začátku, aniž byste si to sami vybrali? Co se tehdy stalo? I o tom můžete povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která má název Kdy jste v životě začínali úplně od začátku? A ptáme se také paní Marie z Hradce Králové.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a poslouchám, sice nevím, jestli se zachovám se svým povídáním, ale řeknu vám asi tolik. Já jsem končila v roce 1953 školu. Nepustili mě, protože jsme měli pár hektarů pole, musela jsem ostat doma. A vycházela jsem společně se svou láskou od šestého roku školy. A ten nastoupil do učení a já ostala doma. Musela jsem do zemědělského družstva. Začínala jsem na poli, pak jsem se dostala do kanceláře a pracovala jsem tam do roku, do svých let 75. Neměnila jsem, byla jsem velice spokojená, i když byly těžké podmínky docela. A vzala jsem si teda manžela z ty školní lásky, ten se vyučil, pak si udělal průmyslovku, nakonec si dálkově udělal ještě vejšku a já si musela udělat dálkově účetnickou školu. Oba jsme pracovali v jednom podniku, ale každý v jiným, ale celý život. Vůbec jsme neměnili zaměstnání a dělali jsme do 75 let, když jsme byli jako důchodci. Nelituju toho, vzpomínám na to s láskou, protože za tu dobu jsem měla asi 4 vedoucí, který se měnili tím, protože se mnou, když já jsem tam nastupovala, tak jsem měla vedoucího, který byl asi o 40 let mladší, starší než já, a končila jsem, že byl zase o 30 let mladší než já. Byli jsme velice spokojeni a prostě...
0: Dobře, paní Marie, abychom se nebavili o práci, ale o tom tématu, které je nový začátek. Naučila jste se třeba někdy v dospělosti něco úplně nového, na co jste si třeba předtím netroufala?
1: No tak ani jsem snad nic nového nezkoušela, abych vám řekla pravdu. Měla jsem možnosti, ale byla jsem spokojená, rovněž tak manžel. No, víte co, když si na něco zvyknu, tak s tím žiju a zajímám se o to. A vlastně my jsme začínali oba stejně v tom podniku a celou dobu jsme tam vydrželi a byli jsme spokojeni. Mm-hmm. To je asi všechno,
0: takže
1: co bych vám chtěla říct.
0: Máte ráda své jistoty, zaběhnutý řád a změny nejsou
1: ano,
0: nic pro vás.
1: Měli jsme dvě děti, že jo. Byly těžké podmínky mateřské školy, tenkrát to neexistovalo ve vesnicích. Tak jsme museli, maminka dělala taky, tatínek mě brzo umřel, maminka dělala taky v družstvu. Tak podle mě se musela přizpůsobit, musela jít do kravína, aby mě pak ty děti hlídala. Uh-huh. Bylo to velice těžké na ty vesnici, ale... Prostě byli jsme spokojeni.
0: Bylo to
1: by
0: tak.
1: Bylo asi tak všechno, abych to dlouho neprodlužovala.
0: Tak vlastně možná je dobře, že jste těch nových velkých začátků nemusela v životě absolvovat tolik, když říkáte,
1: ano,
0: že máte raději.
1: Ano, velice ráda jsem byla.
0: Svou jistotu a klid.
1: A byli jsme spokojeni. Pozdravuju všechny, ráda vás poslouchám a mějte se moc hezky. Přeju všem dobrou noc.
0: Děkujeme za telefonát. Pojďme se podívat na web noční linky, tam píše Jana. Zdravím linkaře, téma se aktuálně týká i mne. Potkala mě životní změna a nezbývá, než se k ní postavit čelem a jít dál. Ve svém věku se musím otřepat a nechce to vzdávat. Nikdo vám to neulehčí. Pochopila jsem, že je třeba se vzchopit. Tak Jani, Vy jste neprozradila, jaká životní změna vás potkala, ale z vašich slov je cítit, že teď neprožíváte úplně jednoduché období, ale píšete, že to nechcete vzdát, tak to je dobře. Ono to ani jinak nejde, vidíte.

0: za námi, začala neděle 6. září a před námi je druhá hodina noční linky. Ze zlínského studia vás stále zdraví Jarka Barboříková. Dnes v noci otevíráme vaše příběhy o chvílích, kdy se život změnil natolik, že jste museli začít znovu. Nové bydlení, práce, cizí prostředí, ale třeba i událost, kterou jste si sami nevybrali. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku, úplně od nuly? Co vám tehdy pomohlo udělat první krok a jak se na svůj nový začátek díváte dnes? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Budu ráda za vaše příběhy. A teď vítám prvního posluchače dnešního dne a je to paní Vlastina Skrnova. Je to tak?
1: Vlastinko, dobrý večer.
0: Už jsme ve vysílání, povídejte.
1: Dobrý večer, paní Jarunko. Tady Vlastina Skrnova. A pozdravuju Pepína a jeho paní do Velký Karlovic. Mě kolikrát pozdravovali.
0: Tak Vlastinko, pojďme k tématu.
1: A pak Roberto Rolomouce a Danuš Blatné. Odjímávám. A teď bych chtěla svoje říct. Já jsem se vzdávala, bylo mě 21 roku a byla jsem vyučená kuchařka a chtěla jsem jít jako na lékařku. Bohužel mě to nebylo umožněno, protože náš tatínek nechtěl jít do KSČ, tak mě nepustil, i když jsem měla samé jedničky. Tak mě nepustili vůbec do toho učení. Tak jsem ze zlosti šla se vyučit kuchařkou. Že to budu jednou v životě potřebovat a v momentě mě nic nenapadlo. Ale naše o tom nevěděli, přihlásili mě do zemědělské školy, ale já jsem šla na brigádu na rok do Obile, nad Bydnavkou, aby si vydělala na to, aby měla na cestu. Protože řekl mě tatínek, že kdyby šla do Prahy, že on by mě nemohl přispívat na to, že měli zemědělství, začínali. Že? Takže oni byli na nábor v 40. takže začínali. No a tak... Tak jsem třeba se vyučila tu kuchařku, chvíli jsem ji dělala, ale pak jsem byla ve Velké Karlovicích na pouti a tam přijmuli dojičku do krajinu a že dostanou domeček rodinu jako.
0: Vlastníko, a o kterém konkrétním začátku si budeme povídat?
1: Tak se šla moje manželi, jsme šli do těch Velkých Karlovic. Nešli, tak jsme chtěli jít a nevyšlo to. Už raz si přeběl. Tak jsem byla nešťastná z toho, ale to nevadí. Stejně jsme od sebe odešli, proto byl krutej člověk, takže bohužel musela jsem od něj. Doktoři mi to nedoporučili, takže musela jít od něj. No pak jsem si našla druhého partnera a ten zase se mi zabil v autě. Já jsem malýho Honzika půlročního, on se zabil v autě. Takže jsem měla samou svůj, ale do práce jsem chodila postivě. Když jsem dělala v té kuchyni, v Olomoucu, jo.
0: Ano, Vlastníko, tématem ovšem není práce, ale nové začátky, tak vy těch začátků jste měla hodně těch pracovník, jak jste o tom mluvila, určitě po ztrátě partnera, to musel být obrovský zásah do života a obrovský velký začátek. Tak který začátek byste chtěla probrat, abyste nám popsala, kdo vám pomohl, co vám pomohlo? Třeba se někdo bude nacházet z posluchačů Českého rozhlasu v podobné situaci.
1: No, Já na Ústraku je to lepší, ale neslyšela se vás pořádně. Jo. No, pomohli mě hodně, měla jsem dobrý kamarádky, ty jsme začínali, já už 62 roku, jsou věrná Českému rozhlasu, takže první jsme začínali chodit na tři dní na srazy, to bylo nádherné, když si to užili.
0: Dobře, tak Vlasinko, děkujeme za to, že posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, že jste nám věrná dlouhou dobu, jak o tom teď vyprávíte. A poslouchejte dál, protože pro vás máme krásné písničky, které nestárnou. Teď Marcela Holanová, Jestli je na nebi Bůh. I pro vás ze Zlína do Krnova. Loučíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Druhou šanci můžete dostat v práci i v osobním životě, ale někdy také doslova od života. Dostali jste ji někdy vy a znamenala pro vás co? Že jste museli začít opravdu od nuly? Volejte Noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Máme 8 minut po půlnoci.

0: Krásný večer v noční lince Českého rozhlasu. Kolikrát se podle vás dá během jednoho života začít znovu? Jednou, dvakrát nebo klidně mnohokrát? Kdy jste začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Hynek, který volá z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já jsem začínal několikrát, protože to vyžadovala situace. A malý moment, já si zasnu rádio.
0: Dobře, potom se k nám vraťte, teď se to
1: tak,
0: poslechneme.
1: Tak, už jsem tady. Já jsem se vyučil číšníkem, protože jsem si nedovedl představit, že bych stál někde u mašiny a obsluhoval ji od rána do večera. Takže jsem se dal tady na to povolání a měl jsem je rád. Ale potom přišlo manželství, přišlo dítě a zjišťoval jsem, že prostě je z toho číšnického platu asi budu problematicky vyhybovat. Takže jsem se vydal do stavebnictví, když se vedle nás začala stavět jaderná elektrárna Dukovany, tak jsem se tam vydal na stavění věží. To byl hodně velký zlom a hodně lidí se mě divilo, jak to, že já vlastně z tepla a se relativní pohody jdu do stavebnictví, kde teda vlastně začíná zima. No, no ale stalo se, že...
0: A co bylo nejtěžší? Ta fyzická práce nebo naučit se něco úplně nového? Nebo možná i ty komentáře lidí kolem vás?
1: Zaprvé ta fyzická práce a v chladu, v podmínkách venkovních. No ale postupně jsem se vypracoval až na vedoucího skladu, takže jsem se do toho tepla zase dostal a tam se mě líbilo. Jenže přišla doba, kdy Dukovany měli všechny čtyři věže postavené a odjížděli do Temelína. A protože jsem v té době současně začal stavět dům, tak povídám, hoši, já s váma nepojedu. A začal jsem hledat zase jiné zaměstnání.
0: Uh-huh. No tak vrátil jste se k tomu číšníkovi?
1: Nevrátil jsem se, nebo dal jsem se na cestu hasičiny. Hasič s povoláním.
0: Aha. A to je další teda velký krok a skok. Ale to nevím, jestli jste si pomohl tím, že jste musel pracovat na směny, ne? Nebo jak to bylo?
1: No tak to zkusil jsem se přizpůsobit tomu, vlastně tam jsme byli ve dne v noci, že jo? Takže to tam se sloužily 24-hodinové směny a ten režim byl úplně o něčem jiným prostě. Ale zase postupem času jsem se vypracoval až na pozici, kterou jsem chtěl dělat, protože se mi to líbilo, a sice z bojařinu, a dostal jsem se na místo dispečera.
0: A to je zase v teple, to se vám líbilo?
1: Zase to bylo v teple samozřejmě, ale bylo to zase náročné po psychické stránce a dostal jsem se do toho tak dobře, že jsem tam vydržel až do důchodu. No. A tam už jsem dneska, samozřejmě. Je mě 70 let, takže už jsem důchodce.

0: Tak to byly skoky opravdu velké. Číšník, stavebnictví, hasič. Dělal jste teda na dispečinku, jestli jsem to pochopila dobře.
1: A mám ale tu paměť, že jak pravý klasik, všetím jsem byl rád.
0: Tak to má být. Hinko, a když se ohlednete zpátky, bylo rozhodnutí opustit tu svou původní profesi správné?
1: Já si myslím, že ano, protože postupem musel jsem tomu něco věnovat, určité znalosti znovu pochytit a zapracovat se, a potom se jelo dál, že? Takže nemůžu naříkat, jak říkám, skončil jsem v důchodě vlastně od té hasičiny jsem odešel do důchodu po 32 letech, takže to si myslím, že je dostatečně dlouhá doba.
0: Tak těch nových začátků jste zažil opravdu několik, tak vám děkuju, že jste nám o nich dnes v noci vyprávěl v noční lince a přeji, ať vás už čekají jen samé dobré životní změny a hlavně žádné velké. Naslyšenou, pane Jinku.
1: Ta změna bohužel přišla, když jsem přišel o manželku a zůstal jsem tady sám, takže to byla poslední a radikální změna, ale bohužel to už je život, no.
0: Tak to nás mrzí, ano. Tak já vám přeju, abyste i tady tuto životní změnu zvládl stejně jako ostatní lidé, mnozí posluchači, kteří jsou na vašem místě. Vážím si toho, že jste se s námi o to podělil. Přeji hodně sil a klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: K novému začátku někde potřebujeme odvahu. Jinde nám život příliš na výběr nedá. Stejně jako teď třeba o tom hovořil. O té poslední změně, pan Hinek. Jak to bylo u vás? Začínali jste někdy od začátku? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat.

0: Někdy až s odstupem času zjistíme, že konec něčeho starého byl vlastně začátkem něčeho dobrého. Stalo se vám to? Museli jste někdy začít úplně od začátku? Pan Franta ze Vsetína je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Až teď jsme, pane Franto, ve vysílání, takže zdravíme vás a rádi si poslechneme vaše vyprávění.
1: Tak já jsem to měl daleko horší, jak to tady všichni říkají. Já jsem přišel z vojny, za rok jsem se oženil, tak jsem si koupil za ten první rok, co jsem dělal postenky, šaty. Býval jsem doma s rodičema a s bráchama. A když jsem došlo, tak jsem se měl ženit za ten rok. Bylo to v červenci, 29. července. Tak jsem si kupil ty šaty a to, a tak se mě nabídla kmotřenka, abych šel bývat k ní. Protože doma jsme měli dvě místnosti a takovou malučku, jenom tam spával taťka. Tak jsem šel spávat k kmotřence. Manželku jsme neměli nic, vůbec peněz. Nám bylo po svatbě 300 korun a svatbu nám platili. Ten měl rodiče, nebyla to nějak veliká svatba, ani taková skromnější. Měli jsme to na dědině. Tam v lidečku, jak se řekne.
0: Mm-hmm.
1: Tak jsme spávali na... Motra nám tam nechala jenom postel, šporák, kde jsme si museli nosit dřevo, topit. Tak jsme spávali na té takové železné posteli, jak byli v nemocnici. Ona to nějak neměla vybavené. My jsme měli chudobně, nás bylo mamka do 35 roku. Onemocněnou po dvoře 100 korun brala od národního výboru, teďka dělala sám na dráze. Tak my jsme neměli nic dobrého, cukrové jsme dostavili za měsíc balíček a jedno cukrové. My jsme něco dělali, pomáhali, někom dal nám korunu, stalo kino tedy. Takže jsem byl v bídě. První půl roku jsme dělali, jsme si koupili televizu černou. Tak dále jsme pokračovali, až její rodiče, protože moja manželka byla sama, měla ještě bráchu, tak měli trošku víc, tak nám koupili ložnicu. A já jsem na rok dostal byt na té dědiny, jsem šel bývat na Vsetín. Jako stava jsem dělal pozemní stavete. Tak nám koupili ložnicu. No a já jsem denně přišel z práce a do večera na fuškách a pomáhal jsem tak, aby jsme si mohli zařídit tak za rok a půl, dva roky jsme si zařídili obývák. Dětský pokoj se nám narodil. Kluk, co se nám narodil. Právě před svátka po novém roku a na svátky mě zemřela moja mamka v té dědině.
0: Aha.
1: Tak toho ani si nasadat se těšila, se nedočkala. Tak o to jsme to měli těžší zase. A do druhého roku ta matka mojí onemocněla rakovinu, umřela také na svátky, tak jsme zostali sami. A moja manželka byla taková ještě trošku z dědiny, tak měla trošku to oba přebalování a tak se naučila. Musela zůstat doma chvílku. Potom nám hlídali sousedi dětku, aby jsme si něco přijeli a tak jsme dělali. Dělali společně všechno šetří, pak jsem měl dělat do světa, do Prahy, do Německa, abych vydělal peníze, ona dělala tady doma, to děcko bylo ve školce, my jsme měli jedno, druhé už jsme nemohli mít, protože měla něco na prosok, nějaký tento, tak nedoporučili druhé děcko, tak jsme měli to jedno, tak jsem vydělával penízky, jsme šetřili, všechno koupili, koupili jsem si a auto. Jsem měl dokonce 4 auta, jsem si koupil podle doby, aha, jak postupovali. jsem jezdil do Prahy autem, aj do Německa, aj do Liberca, do Bratislavy, všude se dělal. Tak jsem něco vydělal. No a tak jsme zařídili, žilo se nám to celkem dobře. Akorát to, že manželka byla dost často doma sama.
0: Ano, to, když jste pracoval ve stavebnictví, tak to bohužel tak bývá. No, měl jste těžký manželský rozjezd. Z nuly jste s manželkou ale vybudovali domov pro své dítě, takže to stálo za to. A měl jste naštěstí kolem sebe ty, kteří vám pomáhali, jako třeba ta vaše teta.
1: Tak dělal takového šéfa, tak jsem měl 20 lidí pod sebou. Tak jsme tady na Stepině zateplili, kde jsem dělal nemocnicu, tak chlapi mě to pomohli zateplit. A i tady ten barák, jak děláme z těch 16 rodinného podíje, že to udělali zadarmo, manželka jim navařila. Tak jsme ušetřili, tady neměl nikdo nějakých peněz moc tedy. To jsme šli šetřit do jednoho baráku mladí lidi, co jsme tam nastoupili kolem 25 roku. Jsi ženatí s dětskem jedný nebo bez dětek. No, žije nás tu už tak polovita. Já jsem žil v manželku 55 roku, teďka před dvouma, třema rokama mě zemřela. Tak to jsem nesl tak těžce, že jsem chtěl skončit životem. Protože jsem byl na ní zvyklý, jsem byl v důchodě, tak jsme si pomáhali. Máme tady před sebou na posteli před obrazem moju fotku velikou vystavenou a i všechny fotky. Protože já jsem velice nemocný, mám neuropatii. Teďka jsem, včera jsme byli u doktora, mě zavezli kamarád, protože sanitka nebyla v dispozici a špatně mě nakládají, tak mě na vozíčku dal do auta, tak mě převezl tam. Jsme jeli na neurologii a paní doktorka mě objednala. Loni jsme si už objednávali tu postel polohovací.
0: Franto, s dovolením vám do toho vstoupím. Tak 3 roky to mohou znít jako dlouhá doba, ale když člověk s někým prožil velkou část života, tak se to nedá měřit kalendářem. Já děkuju, že jste se nám svěřil, že jste o tom dokázal mluvit, že jste si s námi povídal. Z vašeho vyprávění je znát, jak důležitá pro vás manželka byla, pořád je. Tak přeju, aby těch těžkých chvil postupně ubývalo a přibývalo těch, kdy si na společné roky dokážete vzpomenout i s úsměvem. Mějte kolem sebe svoje blízké, jsme tady i my, Český rozhlas, zavolejte někdy znovu, budu se na vás těšit. Ano, Franto?
1: Mám vám zavolat?
0: Určitě, určitě se zase ozvěte, budeme čekat a hlavně se budeme těšit. Teď zaspívá Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: začít znovu se dávat 20, v 50 i v 70. Začínali jste někde od začátku i vy? A bylo to s přibývajícími roky těžší nebo naopak snazší? Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Lidušku, která volá tady od nás z Moravy, z Rakové. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásnou noc. Doufejme, že už nebude tak horká, jak byly ti předchozí.
0: Liduško, musíte si bohužel stlumit to rádio.
1: Jo, vidíš, co děláš. Zapomínám.
0: Zapovídali a nestlumili. No a potom se těšíme na vaše povídání, jestli jste se někde musela zbalit kufra a odjet někam, kde jste to třeba vůbec neznala. Uvidíme, z jaké strany se k tématu postavíte. Tak povídejte, jak vypadal váš začátek.
1: Jo. A jak se říká, on není peříčko. A já jsem teď poslouchala toho pana Františka ze Vsetínách, tak se mě srdce rozbušilo, protože moje první láska se jmenoval z hodou okolností taky František. No a znali jsme se dlouho, chodili jsme spolu a nechodili asi 17 let. Nakonec jsem poznala manžela, dal si inzera, no a jsme se seznámili. Vzali jsme se a přišla jsem do Zlína, kde jsem to měla trochu ulehčené tím, že jsem tady měla kmocenku, to byla maminčina sestra. A ta se mě ujala, protože jsem dala výpověď, já pocházím z Karolínky, tak tam jsem pracovala v kartonáři ve sklárně a dala jsem výpověď, že když jsme se vzali s manželem, no a přišla jsem do Zlína, no a tady hledají místo bydlení, nebylo, manžel býval na internátě, že to by svobodný. Tak jsem se musela navstěhovat zatím na internát. Manžel býval na druhém, já na čtvrtém. Tak jsme čekali, že manžel byl družstevní být zažádané, teda o družstevní být. Tak jsme čekali, chodili, žádali jsme se, protože manžel nemohl za mnou a já za ním na internát tenkrát. Se to nesmělo. No a děvčata, jako co mě tam znali na internetě, tak říkali do prčic, už a vem tedy, už se 3 roky nacházáte, koukáme na vás tady, jak se lůčíte na rohu internetu a já říkám, buďte v klidu, já už 3 roky ani hodana. No tak jsme čekali na byt, a stavili se byty na jejich Šmavíř, tak konečně se dočkali po 3 letech. No, tak jsme si ho zařídili, protože já jsem měla ohromné rodiče, kteří mě šetřili, že a já jsem vlastně dělala s maminkou v kartonáři, ale ne, jako ne, no, jestli jsem přispívala, nebo ne, to bylo na našich. Oni mě prostě ty peníčky střádali, takže když jsme se vzali, tak jsme si jenom objednali nábytkovou stěnu do obyvacího pokoje a měli jsme to uskladněné u našich. No a když jsme potom dostali konečně ten byt dvoupokojový, tak náš manžel pocházel z velké rodiny z 9 dětí a byl nejmladší, takže byli ohromná rodina, teda dobře jsme se vdala, že mě přijali mezi sebe, tak nás pomohli na odstěhovat ten nábytek do toho bytu. No a žili jsme spolu, jak se říká, dobrým veřlem, jelikož nám nebylo psáno, že jsme neměli děti. Ale manžel mě ještě bratra a ten byl taky bezdětný, a taky doopatřoval manželku, ta zemřela a potom pár let po ní zemřel taky. A, no a nakonec jsme spolu byli 43 roku až do roku 21, kdy přišel ten hrozný covid. No, manžel se dostal do nemocnice a už bylo pozdě, že ta nemoc už byla v takém stádiu, že mu nemohli pomoct, mě říkal potom primář, tak zemřel v pondělí, jako se dostal do nemocnice a 24. března 21 zemřel. No a já na druhý den přišel na noc domů, si říkala, kde je, že on neměl šatnu, on chodil, on byl zaměstnancem magistrátu, oni se starali o čistotu města. Víte. No nepřišel, no tak jsem si lámala hlavu, kde by mohl spát. No a na druhý den ráno v 9 hodin zvonili policie. No tak jak jsem ležela, jsem ho měla taky, samozřejmě když jsme bydali v jedné domácnosti, jsme měli pronajatý byt. No a přišla jsem jim otevřít jenom, jak jsem byla v noční košili a v županu. No a nevím, jako jak se to stalo, nebo prostě jsem se ocitla v nemocnici, byla jsem měsíc v komatu. A když mě potom překládali na LDN-ku, tak mě říkala sestřička, paní Horáková, vy jste nám dala zabrat. Vy jste utekla hrobníkovi z lopaty.
0: Paní Leduško,
1: a já jsem si dělala ještě legraci, víte, no. Že se aspoň konečně vyspala.
0: No, tak těch nových začátků vám život přinesl opravdu hodně, takže berete některé s humorem, jako teď, že jste se dobře vyspala po měsíci v komatu, tak to je jenom dobře. No ale ten nejtěžší nový začátek jste se nevybrala, přišel se ztrátou manžela. O to víc vám přeji, aby už před vámi byly jenom změny, které si sama zvolíte a které vám přinesou něco hezkého. Děkuji, že jste nám zavolala a přeji klidnou noc, paní Lidko.
1: Dobře, já vám taky děkuji a přeju všem klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste změnili profesi, přestěhovali se, nebo vybudovali nový domov po letech. Kdy jste měli pocit, že skutečně začínáte od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Emma, která volá z Javorníku.
1: Javorníku, Jeseníku, abyste
0: ano.
1: upřesnila, už jsem párkrát s váma mluvila. Jako nový život jsem začala, opravdu. Já jsem se ve 30 letech poprvé vdala, narodili se mi dva synové a po 5 letech jsem zjistila, nebo jsem, no, našla manžela s nevěrou, což jako jsem zásadně proti. Takže manžel si skončilo. A když měli synové 10 a 11, tak jsem díky pošťačce, která mě chodila, poznala jejího tatínka, který byl vdovec, a získala jsem pro své děti výborného tátu, výborného partnera. Už jsme spolu 25 let a musím říct, že i když jsme toho, už jsme i manžele 15 let, 10 let jsme spolu žili, a když můj nejmladší syn slavil 20 let a udělal maturitu a měl narozeniny, maturitu, všechno, tak říkám manželovi, nebo manželovi, říkám Františkovi, ty, a co kdyby jsme jako kulturní vložku vložili naši svatbu? On říká, já nejsem proti. Tak jsme se na narozeniny mého syna vzali a můžu vám říct, že lepší život jsem si opravdu neměla představit. I když po rozvodu s prvním manželem jsem si říkala, že už v životě chlapa nechci vidět, že si vychovám děti, budu se jim věnovat. Tak jsem
0: to
1: šťastná.
0: To jste, Emo, v kolika tě letech poznala toho svého druhého partnera?
1: Mě bylo už skoro 40.
0: Mm-hmm.
1: Já už jsem důchodě, já už jsem stará
0: baba. Mladá, to jste byla pořád
1: mladice. Ale chodím pořád do práce. Já tou svojí práci žiju, to jsem tady taky říkala na určité téma.
0: No, vy jste zvedla ten telefon a představila jste se mi Emma Hospodská. Slyšela jsem dobře?
1: Ano, já jsem Hospodská od 18
0: tak
1: let.
0: To by mě taky bavilo, to bych taky dělala do
1: já
0: důchodu.
1: Já jsem si splnila svůj životní sen.
0: Otevřela jste si vlastní hospodku?
1: Ne, pracuji už 26 roku v jedné restauraci. Vyzkoušela jsem spoustu restaurací, ale 26 let pracuji v Jeseníku v jedné restauraci. A jsem nadměru spokojená, chodí u mi stáli klienti, vrací u se mi turisti a to vždy řešíme. A kam na výlet? Říkám, kde je do Javorníku, na náš krásný zámek, na Stančírnu, na Radši údolí. A pak oni večer přijedou a říkají, no, paní Emo, super, super, dneska jsme Borůvkovou, zítra jdeme na Borůvkovou. Prostě já tou práci žiju, ale to není téma práce, to je téma jako začít nový vztah. Bala jsem se toho nového začátku a to, ale musím říct, že nelituji lepšího manžela, bych v životě asi nepotkala. Díky němu jsem získala i dceru, vnoučata, už jsem i prababičkou díky tomu. Dcera mi říká normálně maminko, protože František byl dovezen, jsme se poznali. Vnoučata mi říkají babičko, pravnoučata taky babičko, jo. A já jsem prostě se zem nebyl úplně spokojená, šťastná.
0: To je krásné.
1: Máme krásnou rodinku.
0: A já jsem se nemohla přát lepší závěr dnešní noční linky. Paní Emo, moc vám děkuju, že jste zavolala.
1: A jestli bych mohla, tak bych strašně ráda do Krnova pozdravila jednu paní. Bylo nějaké téma jako vaše rodné město a to. A já pocházím původně jako z Valach, ze Vsetína. A ona to potom volala, že taky ze Vsetína. Tak jestli poslouchá, tak paní ze Vsetína strašně zdravím, protože já když jedu na Valachy a projedu Vsetínem a blížím se k Hovězímu a to, a takom vidím ty naše kotáry, já brečím, já jsem tak šťastná, že jsem zase doma, jako, když jsem to třeba podařit díky práci a tomu, že manžel je vážně nemocný po rakovině. Jednou, dvakrát do roka, ale prostě jak jdu na Valachy, tak
0: Tak přijďte, přijďte někdy k nám. Děkuju, že jste zavolala a loučím se i s vámi, milí posluchači. Celou noc jsme poslouchali vaše příběhy o chvílích, kdy jste museli začít znovu. Někdy z vlastního rozhodnutí, jindy proto, že život prostě rozhodl za vás. Z vašich vyprávění bylo znát, že nový začátek nemusí být vždycky snadný, ale často s odstupem zjistíme, co všechno nám přinesl. Děkuju, že jste zavolali, napsali nebo jenom poslouchali. Loučí se Jarka Barboříková ze Zlínského studia. Zdravím ale do celého Česka. Klidnou neděli přejím a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
2: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
2: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
1: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
2: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
1: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
2: A jste si tím opravdu jistý?
1: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
2: Nechcete třeba pomoct diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem. No.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79. V Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumseis, Element, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který my musíme splnit.
4: No, to je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No jo, no to já chápu, ale...
3: Co máš,
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný,
4: co?
3: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí
3: další
4: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších zbyl potom jedinej hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
3: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No, no.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale... To když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Herrgott, do nevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně, jasně, jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No, no.
4: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou, a poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom černém dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní. Soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruho, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může je? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda?
3: Je to pod,
4: co?
3: Akorát ty vaše hory jsou, soudruho, dobrý pro ty podvratný živly.

0: To jako, že tak řve?
1: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A s tím nikdo si nezávidí, že?
0: No ale přece jenom, soudru, teda jo, je to dobrý nápad, ale je přece paviány v Krkonoších.
1: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
0: Jo, jo, jo.
1: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden, cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný, soudru Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšenej klobásama. Soudr Husák říká, co jsem tam řekl? Ale tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
0: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono...
1: Co?
0: Nebudeš rodit, ne?
1: Ne, ne, ne. Nějak se to ve mně naštosovalo,
0: jasně, kyselo. Jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono, ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
1: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
0: To já...
1: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
0: No,
1: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
0: Jasně.
1: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
0: Ale...
1: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
0: No, ale přece...
1: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou pravždy.
2: Tak ty takhle, Trautenbergu!
1: Sousede! Ne, soudruhu, Gottwald, zachraň mě!
2: Ještě jednou, Trautenbergu!
1: Gottwald, ne.
2: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
1: Ne.
2: A vyženeme jednou provždy vás.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy, drahý můj.

tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky. Drahý můj.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být? A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý.
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takové hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No, tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? Je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak ti řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabyle pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: Taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plechový.
3: No já vím, takhle tam u toho smíchodu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane doktore, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Ne, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani ne...
4: No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to domů napíšu. Hele,
3: ty to napíš, jo, já to podpořím, za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel. Teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo úplně, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: No, ve verších mluvití musíš? Mluvití? Klasiky neprzni ti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém.
1: Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý? Hezkej, štěprej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte.
1: To děláte, prosím.
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, jistě to není problém.
4: Straťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No, tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady...
3: Já už jedu, samozřejmě. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Vidíte, že to je počuť.
3: Vidíte, jaké mám na mysli.
5: Normální počuť. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblází, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jo, jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání, Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá, stývá, stývá. Ano, Cyril. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech moderátor, že jo?
4: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
4: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
4: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No tak, 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem, že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný, tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně, celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeden. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
4: Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaký, já jsem to zarazil.
3: Ne, krásná, dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011. Bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když takhle koukneš na oblohu, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě.
6: Já nevím.
5: Ty
6: netušíš.
5: Já říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.